0: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

nejzajímavější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Topíte se v reklamách.
2: Reklama.
1: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Posloucháte Rádio Praha teď už s Lenkou Váhalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
2: Dobrý den.
1: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
2: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
1: Po Zlatce Holoušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
2: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
1: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
2: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň mě to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
1: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
2: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kde se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
1: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
2: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
1: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
2: Občas ano.
1: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
2: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety, když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center přes letiště, přes taxíky jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby. Ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která, a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunters, lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri,

0: hráčů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude. A to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme. Takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
0: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
0: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani, jestli budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Beyoncé Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
1: Ostravačka.
0: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
1: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, abychom podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, IMT Smile a podobně.
0: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
1: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr a ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
0: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
1: rozhodně
0: mohli jet na Colorsy.
1: Ještě navíc máme rádi speciální projekty. Takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show. A i spousta kapel, ať už je to právě třeba Mirai nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
0: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
1: Vůbec ne. Říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
0: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých. Ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
1: My jsme primárně mezinárodní hudební festival. A když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek. A teď určitě Melting Pot, tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
3: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bárta, Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
2: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
3: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
2: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas. Bude i letos Airstream přímo na místě?
3: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
2: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
3: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak. Přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
2: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
3: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
2: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí ten festival zůstane za každou cenu.
3: Jsme Colors of Ostrava.
2: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
3: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt. Ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
2: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
3: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení. Třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, a samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
1: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky Bezruči s Baníčkem, ale.
0: Takže... A opět v gongu?
1: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly chillovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
0: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
1: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, s tou mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
0: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
1: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové. Radio Praha 107,1.

0: finále. Se mnou je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
1: Ne, z lístku se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu, no a pak partneři. My máme rado, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
0: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
1: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
0: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
1: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po čtyřdenní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
0: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
1: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít festival.
0: Vždycky pracujete.
1: Vždycky pracuji. Vlastně když si naladím český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
0: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
1: Je to tak.
0: Stage.
1: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první tři dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
0: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
1: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
0: No a ta částka?
1: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k milionu euro.
0: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
1: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
0: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
1: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
0: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
1: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
0: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
1: Je to tak, dokonce už po čtvrté po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
0: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
1: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Právě naopak chtí být kámoši a to je super.
0: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
1: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: To PKS7S, Breaking Me, v 6 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy ve studiu s nimi, do klávesnice stále bušící Monika Vrchotová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Praze začala další etapa oprav Plzeňské ulice. Pro řidiče i cestující MHD platí nová omezení. Poslanci by měli hlasovat o znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Fotbalisté Španělska porazili Francii 2-0 a jsou ve finále mistrovství světa. A dnes bude oblačno, postupně polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami kolem 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V okolí Plzeňské ulice v Praze ode dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část pod Bělohorské ulice po Mošnovou jednosměrná. Auta tam můžou projíždět pouze ve směru na Strahov. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové se omezení týká i 4 autobusových linek.
2: Autobusové linky 123, 149, 167 a 191 jezdí po objízdných trasách. Některé zastávky jsou dočasně zrušeny nebo přemístěny, ale nahrazuje několik nových.
0: Uzavírka potrvá do 24. července. Podrobnosti najdete na stránkách dopravního podniku. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off, pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
3: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
0: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočily na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Fotbalisté Španělska postoupili podruhé v historii do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili Francii 2-0. Trefili se Mikel Oyarzabal a Pedro Porro. Ve druhém semifinále se dnes od 21 hodin českého času v Atlantě utkají úřadující šampioni Argentinci s Angličany. Zatímco teď v Praze a okolí převládá oblačno, během odpoledne bude postupně polojasno. Ovšem při zvětšené oblačnosti se můžou objevit přehánky nebo bouřky. A odpolední teploty dnes vystoupí na 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice po zprávách. Katka Jelenová je připravená v dopravním infocentru sdělit nám, jak to na nich vypadá.
5: A přeje dobré ráno. V ulicích metropole panuje zatím klid, výraznější potíže nečekejte před opravovanou Kbelskou ani před omezením na Hlávkově mostu. Horší situace na východní části okruhu směrem z dálnice D10 do Štěrbohol vzniká kolona kvůli omezení za napojením z dálnice D11. V okolí 62. kilometru pracují na údržbě mostu, uzavřeli pravý pruh, od sjezdu z Novopatské se zdržíte přes 20 minut. A na příjezdu do hlavního města po dálnici D7 směrem ze Slaného naberete zatím kratší zdržení kvůli zúžení na úrovni letiště. Fronta se sune od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru.
4: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: 6 minut po 6. startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 15. července. Jindřich a Egon mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, chlapi. Co nás čeká? Ale Farm na Kido, Baby Goodbye. Taky Sombra, Undressed. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň.
6: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Support Lesbians a Sins ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 20. července v 9 večer ve Vinylu. Budou to Stony a deska Foreign Tongues nebo Madonna a Confessions 2. Je to na vás.
1: Praha je nej. Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle

0: Dneska bude většinou oblačno, teď ráno výjimečně mlhy, odpoledne a večer postupně převládne polojasno, ale při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme na 17. Foukat bude slabý severovýchodní až severní vítr, který bude v bouřkách přechodně sílit. Jak to vidí Katka Jelenová?
1: Na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol za napojením z dálnice D11 na 62. kilometru už sice silničáři s pracemi skončili, na místě ale ještě zůstávají šipka chvíli blokovaný pravý pruh. Kolona tak stále popojíždí téměř půl hodiny od sjezdu z Novopatské. Zdržení narůstá i na příjezdu do Prahy D7 od Slaného. Brzdí se už za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Na trase do omezení u letiště ztratíte zhruba 10 minut. A přímo v Praze v Českobrodské směr centrum vázne provoz, klasicky na příjezdu do Běchovic od újezdu.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Měj se.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok

0: Česra, Anyone for You, je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji hezké ráno. Vedení ODS podporuje zrušení kandidatury Filipa Dvořáka do zastupitelstva Prahy 1. Bývalý starosta první městské části podle členů předsednictva ODS na jeho včerejším jednání neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Dvořák tvrdí, že ve všech záležitostech postupoval v souladu se zákonem. Důkazem je to, že není obviněn ani vyšetřován. Podle stanov schvaluje kandidátní listiny výkonná rada, která zasedne v pátek. Poslanec Filip Turek za motorist dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem. Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Francouzské národní shromáždění bude hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. O možnost ukončení života by mohli požádat plnoletí pacienti z léčitelnou nemocí na základě jejich vlastní žádosti. Americká folková zpěvačka Susan Vega dnes vystoupí v Praze. Jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace se představí v kulturním prostoru Archa Plus. Koncert nabídne průřez její 40-letou hudební tvorbou. Zazní nejslavnější skladby Luca a Tom's Dinner i písně z nejnovějšího alba, které zpěvačka vydala loni v květnu a které získalo u kritiků velký ohlas. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla taky Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1, 6-2. 15. červenec bude v Praze a okolí provázený oblačnou, postupně polojasnou oblohou, výjimečně přeháňkami nebo bouřkou a teplotami mezi 25 a 27 stupni, teď je kolem 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice po zprávách. Katka Jelenová je připravená.
3: Na východní části okruhu směrem do Štěrbohol skončilo omezení za nájezdem od dálnice D11 na 62. kilometru. Opět už se jede všemi pruhy, dlouhá kolona se ale ještě nějakou chvíli rozjíždět bude. Desítky minut se posouvá jak od sjezdu z Novopatské, tak i z konce D10. A v silnějším provozu budete pokračovat i dál směrem k Lanovému mostu. Zaplnila se už i štěrboholská spojka v celé délce mezi Běchovicemi a Europarkem. V Českobrodské do centra popojíždí tradiční fronta mezi újezdem a Běchovicemi a na D7 před omezením u letiště směrem ze Slaného čekejte kolonu za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru. Do zúžení se jede 10 až 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Katko, zatím ahoj.
3: Krásné ráno, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Beyoncé, Texas Hold'em. A taky třeba Dermot Kennedy a Funeral.

0: Dua Dua Lipa, Biduan, je 7:45. Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Po celém Česku ji můžeme vyplňovat online na internetu. Anketu představili zástupci správy železnic na nádraží Praha Bubny. Odpovědi budou sbírat do konce letních prázdnin.
1: Železnice je lepší než silniční doprava.
2: Myslí si paní Renata, která na nádraží Praha Bubny přišla se dvěma dětmi. Přála by si, kdyby bylo jednodušší se do souprav dostat s kočárkem.
1: Bylo by to jako příjemnější, kdyby se dalo jako líp do vlaků. Když jako v Praze to je jako jednoduchý, protože jsou ty nízkopodlažní, ale když jako jsou ty dálkový, tak možná jako tam jako nízkopodlažnost a prostor pro děti.
2: Vlakem do Kladna jezdí každý den také paní Věra, která se těší, až železničáři tuto trať zmodernizují.
3: Těším, protože už na to čekám 20 let.
2: Jak byste zhodnotila, jak je železnice bezpečná?
3: Jak jde? U nás si myslím, že je to docela dobrý, ale tam, kde se stávají pořád na těch přejezdech nehody, je to strašný. No.
2: A ještě něco, co by podle vás mohli železničáři vylepšit?
3: Dochvilnost.
2: Naopak pan Ivo jezdí vlakem jen minimálně.
4: Nemáme ve vsi dobré spoje, máme tam jenom vlakovou zastávku, která je asi 25 minut pěšky. Důležitá je podle něj modernizace tratí a prostě optimalizace.
2: Anketu s názvem Refreshněte s námi železnici zahájili pořadatelé na nádraží Praha Bubny. Jak dotazníky fungují, lidem vysvětloval třeba Jakub Zůza z tiskového oddělení správy železnic.
5: Spoustu lidí, který takhle oslovíme, tak by třeba na sociálních sítích nám sami od sebe nenapsali a když je k tomu vyzveme a uvidějí, že je nás, jejich názor opravdu zajímá, tak si myslím, že budou mít větší chuť nám se o svůj názor podělit.
2: Dotazníky lidé najdou pomocí QR kódů, které železničáři rozmístili po nádražích a zastávkách v celé republice. Jsou zcela anonymní, zdůrazňuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků, tak abychom dokázali předávat zpětnou vazbu i našim dopravcům.
2: Zájem o cestování vlakem podle ní roste.
6: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně. Bavíme se o tom, že máme 1600 nádraží, takže snažíme se to pokrýt tak, abychom měli zpětnou vazbu nejenom z metropole a velkých nádraží, ale i z těch menších.
2: Výsledky ankety správa železnic použije jako podněty pro zlepšení svých služeb a při rozhodování o úpravách stanic. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít většinou oblačno, ojediněle s mlhami, teď ráno, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, jsme stále na 17 stupních a foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. No a jak to vidí Katka Jelenová?
7: Na severu Prahy začíná housnout provoz v Libereckém směr centrum. Začíná spíše nesouvislá kolona a po pojíždí mezi Střížkovem a Bulovkou. Od Cínovecké směr k Belské čekejte zatím jen kratší zdržení. Zpomaluje se těsně před sjezdem do omezení. Z opačného směru, tedy od Černého mostu, se jede pomaleji celou Novopatskou až ke sjezdu do Kbelské. Ve sjezdu z dálnice D10 na okruh u Černého mostu teď je navíc čerstvá nehoda. Levý pruh zablokovala kolize dvou osobních vozidel. Na východní části okruhu následně na Štěrboholské spojce kolona na téměř půl hodiny mezi Hradeckou D11 a Europarkem. V Poděbradské do centra se sunete v úseku mezi Rajskou zahradou a křížením s Průmyslovou. V Průmyslové na trase z Hloubětína do Hostivaře zpomalíte za Českobrodskou a v podobném tempu budete pokračovat až k jižní spojce.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: I tobě, Honzo.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Scrollujete? Jen cykl.

0: Benson Boone a jeho Mr. Electric Blue v 7 hodin na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi ve studiu Monika Vrchotová. Přejeme hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Bývalý pražský lídr ANO Ondřej Prokop bude vysvětlovat majetek finančnímu úřadu. Hasiči v Česku zaznamenávají nárůst požárů od nabíječek elektronických zařízení. Hokejista Bliml se vrací ze zámoří do extraligy. Na 4 roky se upsal Spartě. Dnes bude oblačno, postupně polojasno s možnými přehánkami nebo bouřkami a s teplotami do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Bývalý pražský lídr ANO pro komunální volby Ondřej Prokop bude muset vysvětlit okolnosti kolem svého majetku finančnímu úřadu. Podnět dalo podle Seznam zpráv Ministerstvo spravedlnosti. Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Tvrdil, že šlo o omyl a že je připravený zaplatit pokutu. Na byty si podle svých slov vydělal podnikáním a investicemi. Koncem června ale kvůli tlaku médií a jeho okolí rezignoval na kandidaturu v podzimních komunálních volbách a oznámil, že skončí ve všech politických funkcích. Seznam zprávy později napsali, že bývalému lídrovi ANO kromě majetku o miliony nesedí ani vykázané příjmy. V Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
2: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
3: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování. Když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjete samotnou baterku, ideální je ji hodit do nějakého kýble s vodou a vynést ji před dům.
2: Přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
4: Stále častěji taky výjíždí k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
2: Riziko těchto požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webs, Český rozhlas.
0: Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na iránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu. Řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s iránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na iránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků, ve kterých pokračovala i v noci na dnešek. Iránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml z Pražany, podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezony strávil v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý Bliml vysvětluje, proč se rozhodl právě pro Spartu.
5: Ta nejlepší vize, co se mi vlastně nejvíc líbilo, a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili a jak už jsem působil v extralize, tak se spousta klukama znám. Chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří.
0: Středeční obloha nad Prahou a okolím je oblačná. Během odpoledne a večera by mělo převládat polojasno. Při zvětšené oblačnosti se ale můžou objevit přehánky nebo dokonce i bouřky. A teploty, které se teď pohybují kolem 17 stupňů, se vyšplhají na 25 až 27 stupňů.
6: Pokud se na nás nedíváte přes přenos kamer na YouTube, tak jste to nezaznamenali, ale po tom prvním zvuku o těch požárech elektrokoloběžek, já jsem se trochu zapomněl a nepustil jsem jingle. Monika tady na mě mávala a vypadala přitom trošku jako větrný mlín, ale já jsem jenom chtěl říct, že dobře, že se ti to rameno už uzdravilo, že můžeš mávat, víš?
0: Můžu
6: že...
0: mávat, no teď nemůžu chodit, ale můžu mávat.
6: Neboj, i koleno se ti uzdraví.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
7: Na jižní spojce před Barandovským mostem těsně před sjezdem na Modřany vyšetřují nehodu, blokují jeden pruh, krátce zpomalíte, výrazněji se ale nezdržíte. Těsně za mostem směr Smíchov se jede pomaleji celou do Břížskou až k Mrázovce. Ve Strakonické do centra popojíždí kratší fronta mezi Lahovečkami a Hornbachem. V ulici k Barandovu se zdržíte ve směru z centra. Od Kauflandu se sune fronta ke sjezdu na okruh. Příčinou je omezení v připojovacím pruhu na okruh, ten je výrazně zkrácený, hůře se tam najíždí. A na severu Prahy čekejte frontu v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. Pomaleji se jede až do omezení ve Kbelské a v Liberecké kolona mezi Střížkovem a Bulovkou.
6: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: Krásné ráno i tobě.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Máme 7 minut po 7 a vy vstáváte do středy 15. července a činíte tak ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, to jsem já, zdravím. Za chvilku Thomas Robin a Hold Me Closer. Taky třeba Lady Gaga doučí Runway.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: července, středa, první prázdninový měsíc se pomalu dostává do své druhé poloviny. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
1: All of you guys are amazing, you know my little sister, she's crying out there, so...
0: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. Gitarový virtuos Joe Satriani má dneska kulatou 70. 65 slaví americký herec Forest Whitaker a kulatých 50 má německá blondýnka Diane Kruger. Tu znáte jako Helenu z Troje. A já přeju pěkný den.
2: Ten den bude většinou oblačný, ojediněle s mlhami, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy se ale objeví přehánky nebo bouřky. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, stále jsme na 17 stupních a foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Katka Jelenová má slovo.
3: V okolí Barandovského mostu pozor hned na dvě nehody. První na jižní spojce těsně před sjezdem na Modřany, kolona z odbočky na Pankrác. Druhá kousek za mostem ve Strakonické směr Smíchov. Pomaleji se pokračuje i dál do Břížskou až k Mrázovce. Ve Vídeňské směrem z centra zastavíte před kolonou na úrovni Krčské nemocnice a přes 20 minut se jede krokem k omezení u IKEMu. Tam je doprava vedená pouze jedním pruhem. Korunovační směr centrum před veletržní nehoda, průjezd dost omezený. V koloně strávíte přes 10 minut. A sever Prahy na příjezdu Ústeckou D8 stále ucpaný. V Cínovecké kolone od sjezdu na Březině ves popojíždí až na začátek omezení ve Kbelské. Z druhé strany tedy od Černého mostu je plno v celé Novopatské, podobně i na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce. Dlouhá kolona až na půl hodiny popojíždí mezi dálnicí D11 a Europarkem.
2: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Krásné ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu nejvíc.

0: Editora a Your Song v 7:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji pěkné ráno. Pražský dopravní podnik chce nakoupit až 200 autobusů za více než 1,5 miliardy korun. V tendru poptává stovku naftových a stovku mild hybridních vozů. Podnik podle mluvčího Daniela Šabíka navíc do konce roku plánuje vyhlásit ještě další zakázku na nákup až 250 kloubových autobusů. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Na hranicích mezi španělskou a britskou zámořskou enklávou Gibraltar dnes skončily policejní kontroly. Tisíce pracovníků, kteří denně docházejí na britské území ze Španělska pracovat, nemusí čekat ve frontách na hranici. A ani turisté na návštěvě skalnatého výběžku nemusí ode dneška při přechodu hranice ukazovat osobní doklady. Začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit například na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots. A fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo ve finále se od 21 hodin českého času utkají v Atlantě Argentina s Anglií. Dnes se dočkáme slunečních paprsků, teď je ještě oblačno, postupně má přivládat polojasno, ale při zvětšené oblačnosti můžou Prahu a okolí skropit přeháňky nebo bouřky a bude teplo 25 až 27 stupňů, teď je kolem 18.
0: A hrozně poetická.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to má s poetikou Katka Jelenová?
3: No nic moc, na jižní spojce na trase k Barandovskému mostu se sune kolona od sjezdu na Pankrác. Jede se okolo nehody před sjezdem na Modřany pomalej, pak i za mostem směr Mrázovka. Ve Strakonické už naštěstí následky kolize dvou osobních aut odklidily. Zaplnila se Strakonická směrem od okruhu, nesouvislá fronta mezi Lahovičkami a Malou Chuchlí. A sever Prahy na příjezdu Ústeckou dálnicí D8 stále hodně ucpaný. V Cínovecké kolona od sjezdu na Březině ves popojíždí až na začátek omezení v opravované Kbelské. Z druhé strany tedy od Černého mostu je plněji v celé Novopatské. Podobná situace panuje i na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce. V dlouhé koloně budete popojíždět mezi dálnicí D11 a Europarkem.
0: Tak jo, díky, měj se.
3: Měj se krásně.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je 7:45, posloucháte Rádio Praha. Dřív tu byly železniční dílny a za pár let tu má vzniknout železniční muzeum. Zchátralé budovy, které najdete v blízkosti pražského Masarykova nádraží, čeká rekonstrukce. Jak to tam vypadá teď, to byla zjišťovat naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony.
2: Popisujeme historii Masarykova nádraží, ale taky bývalého depa kurátor Národního technického muzea Adam Horký.
1: A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. Tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy.
2: Objekty bývalého depa se podařilo na začátku 21. století získat a bezplatně převést od Českých drah na Národní technické muzeum.
1: Už tehdy se vlastně začal rodit ten plán, že v těchto velice cenných památkově chráněných objektech toho bývalého depa se začne budovat železniční muzeum.
2: Tak Adame, my teď spolu vcházíme do toho původního zmíněného depa. Musím tedy říct, že na první pohled, co je tady znát a jaký věm vnímám, je vůně, taková typická železniční vůně, řekla bych.
1: Myslím, že se tady mísí vůně těch bývalých strojních provozů s vlhkostí, která se tady projevuje na těch konstrukcích, jak zděných, tak dřevěných. Vlastně nad námi je dno nýtovaného vodojemu, který zde sloužil pro zbrojení parních lokomotiv.
2: Mimochodem, když zmiňujete ten vodojem, na který teď společně koukáme, tak jak je vlastně starý?
1: Vodojem byl vystaven v 60. letech 19. století, to znamená zhruba po 20 letech existence toho depa, kdy vlastně už zde probíhaly nějaké stavební úpravy. Už se zjistilo, že prostory vlastně nestačí, je třeba je nějakým způsobem adaptovat, takže v té době vlastně vznikly tyhle ty pískovcové podpěry, které tady vidíme, těch 8 podpěr, které vlastně nesou ten vodojem, který byl samozřejmě velmi těžký ve chvíli, kdy byl naplněný vodou. A byla to vlastně budova takzvaných ústředních dílen, to znamená, že tady byly ty hlavní provozy, kde se opracovávaly kovové součásti těch lokomotiv, původně i vagónů, později hlavně lokomotiv. To znamená, byly tady soustružny, kovárny, slévárny, všechny tyhle ty těžké provozy.
2: Rozlehlé objekty, které stojí mezi pražskou magistrálou a nádražím, teď čeká rekonstrukce. V řádu několika let by tu mělo vzniknout zmíněné dopravní muzeum. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude většinou oblačno, jsem tam teď ráno mlhy, no teď už asi ne, teda odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy se ale objeví přeháňky nebo bousky, maxima 25 až 27 stupňů Celsia. Zatím jsme se ale zadrhli na 17, foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. A teď zase Katka Jelenová, dopravní situace.
3: Míříte-li do Prahy ze severu, čekejte zdržení v Cínovecké od sjezdu na Březině ve kolona se sune k omezení ve Kbelské i Libereckou k Bulovce. V Holešovičkách silnější provoz v pravém pruhu na trase k Blance. Po Vltavskou se sune kolona od Zenklovy, ještě předtím nabíráte kratší zdržení i v Čuprově od Balabenky. Na jižní spojice před Barandovským mostem se kolona natáhla téměř k Vídeňské. Zhruba čtvrt hodiny se jede až na začátek do Břížské. Před sjezdem na Modřany navíc stále odklízejí následky nehody. Ve Vídeňské směrem z centra naberete zdržení kvůli omezení na úrovni IKEMu, projíždí se tam pouze jedním pruhem, 20 minut se popojíždí od Krčské nemocnice, tedy od křižovatky s ulicí Zálesí. A na hlavní části okruhu směrem z dálnice D1 k letišti začaly s regulací provozu v obou tunelech, kamiony brzdí před Jesenicí, osobní auta u sjezdu na Vestec na 3. kilometru.
0: Já ti moc děkuju, měj se.
3: I ty se měj hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Never change.
1: 8 hodin do studia dorazila Monika Vrchotová se zprávami v ruce, nemáma je na monitoru, ale každopádně tady hezké ráno.
2: Přeji klidné středeční ráno. Dvanáct lidí se zranilo při nehodě dvou autobusů u Lidic na Kladensku. Filip Dvořák podle vedení ODS neobjasnil otázky kolem svého majetku a neměl by kandidovat v pražských komunálních volbách. Výhru v semifinále fotbalového šampionátu oslavovali Španělé zpěvem a troubením na klaxony aut. V Praze a okolí se dnes dočkáme sluníčka, objevice, ale můžou i přehánky nebo dokonce i bouřky a bude kolem 26 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Jedna žena se zranila středně těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvážejí do nemocnic, říká mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
4: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění. Je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
2: Kandidát na starostu Prahy 1 Filip Dvořák z ODS dostatečně neobjasnil otázky ohledně svého majetku a neměl by v podzimních komunálních volbách kandidovat. Po včerejším jednání na tom trvá předsednictvo strany. To nechce, aby nejasnosti ohledně jeho majetku negativně ovlivnily důvěryhodnost strany. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci lékaři sdělil 230 milionů korun. Vedení ODS po něm chtělo vysvětlení, jak otec k takovému jmění přišel. Dvořák trvá na tom, že postupoval v souladu se zákonem a není obviněný ani vyšetřovaný. Konečnou kandidátní listinu bude schvalovat výkonná rada ODS v pátek. Vítězství 2-0 nad Francií a postup do finále mistrovství světa slavili Španělé. Ještě po půlnoci vyšli do ulice s vlajkami a oslavovali hlavně troubením aut a zpěvem. O titul světového šampiona se utkají v neděli s vítězem druhého semifinále, tedy buď s Anglií nebo Argentinou.
5: Radost z výsledku utkání dávali fanoušci v Andaluzii na jihu Španělska najevo hlavně sborovým skandováním popěvku o hrdosti na to, že jsou Španělé. V barech, restauracích a před zahrádkách lidé neodtrhli oči od obrazovek a prožívali s hráči chvíle napětí. Při obou gólech vstávali ze židlí a objímali se a konec zápasu pak si jasotem odpočítali.
6: Argentina.
5: Parta kluků ve žluto-červených dresech a se španělskými vlajkami na ramenou by jako finálového soupeře nejraději viděla Argentinu. Z Linea de la Concepción Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Cyklista Tadej Pogačar si upevnil vedoucí pozici na Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl 10. horskou etapu. Na druhého Dána Jonase Vingegorda má náskok přes 3,5 minuty. Dnes má být v metropoli a okolí oblačno s možnými přehánkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer už má ale postupně převládat polojasno. S teplotami mezi 25 a 27 stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Je po zprávách, podíváme se, co se děje na silnicích. Informace pro nás má připravené Katka Jelenová.
8: A stále hodně ucpaný severovýchod metropole, konkrétně Cínovecká od sjezdu na Březině Ves. Následně se popojíždí jak směrem do Kbelské, tak i Libereckou k Blance. V Liberecké těsně za sjezdem na Kobylisi teď navíc nehoda nákladního a osobního vozidla. Novopatská se zaplnila od Černého mostu ke Kbelské. Hodně pomalu se projíždí i východní částí okruhu i navazující Štěrboholskou spojkou. Potíže stále i na jižní spojce před Barandovským mostem. Kolona od sjezdu na Pankráckou se před odbočením na Modřany pokračují s odklízením následků po nehodě. Ve Strakonické do centra fronta mezi Lahovičkami a Malou Chuchlí. A na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy narostla kolona až ke sjezdu na Středokluky na 5. kilometr. Přes 20 minut se posouvá do omezení u letiště a už se zpomaluje i ve směru z Pražského okruhu. Nesouvisle se popojíždí z 28. kilometru z odbočky do Evropské.
1: Jako všechno?
8: No, chtěl by si dál, já můžu klidně pokračovat.
1: Ne, dobrý, stačí, děkuji. Tak hezké ráno.
8: Hezké ráno i tobě.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
1: Pět minut po osmé, posloucháte Radio Praha ve středu 15. července a hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Kygo, Khalida Griffin, Save My Love. A budou taky Arnold a 54 Ultra, Talk to You.

Je čtvrt na 9, posloucháte Rádio Praha. Tak je středa 15. července, v Praze bude většinou oblačno, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a místy se objeví přeháňky nebo i bouřky. Maxima mezi 25 a 27 stupni Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr, který bude v těch bouřkách sílit. Jak to vypadá na silnici?

0: lidí. Situaci na okruhu směrem z D1 k letišti komplikuje regulace vjezdu do obou tunelů. Nákladní soupravy brzdí už kousek za dálnicí, osobní auta za Jesenicí okolo 2. kilometru. A pokud okruhem pokračujete dál směrem k D7 na Slaný, zdržení naberete i těsně za sjezdem do Evropské. Kolona z 28. kilometru popojíždí téměř 20 minut do omezení u letiště a posouvá se i z druhé strany od sjezdu na Středokluky ze 4. kilometru.
1: Díky moc, Katko, a zatím hezké ráno.
0: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: A Eva Farná na ostří nože, je 8:30, vy posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy, teda aspoň doufám, protože Monika vypadá, že omdlí po tom, jak tady celou dobu tancovala.
1: Na jedné noze, je to náročný. Přeji dobré ráno. Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy. Další mají lehčí zranění. Policisté silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic uzavřeli. Poslanci by dnes ve třetím čtení měli projednávat návrh o znovuzavedení EET. Od nového roku by se systém stahoval na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Současně chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Dozorčí rada zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Český rozhlas zjistil, že přes 23 milionů korun vyplatí pojišťovna na odchodnou bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů šéfce personálního Lidii Jaroměřské. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. Prostor u železničního mostu na pražském Smíchově by se v budoucnu mohlo jmenovat Park Josefa Kohouta. Ten v 19. století založil klub českých velocipedistů, vůbec první český sportovní klub v historii. Návrh teď projednává místopisná komise hlavního města. Následně ho budou muset schválit i pražští radní. Počet potvrzených případů eboli v Kongu se zvýšil na více než 2000, přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla taky Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2. Středeční ráno je provázené oblačnou oblohou, během odpoledne má postupně převládat polojasno. Při zvětšené oblačnosti ale hrozí přehánky nebo i bouřky a teploty, které se teď drží u 18, vystoupají na 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže se teď zaměříme na dopravní informace a ty připravila Katka Jelenová.
3: Začneme čerstvou nehodou ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova dolů na Smíchov. Na začátku tunelu bourala dvě osobní auta. Čekejte kolonu, zatím kratší od Patočkovy, ale dá se očekávat, že bude narůstat. V Liberecké směrem do centra těsně před sjezdem na Kobylisy řeší kolizi nákladního a osobního auta, blokují pravý pruh, kratší fronta popojíždí od nájezdu z Veselské. A na příjezdu do Prahy ze severu zdržení zase o něco delší. Aktuálně kolona vzniká už na dálnici D8 u Zdib a pokračuje až do Cínovecké ke sjezdu do rekonstruované Kbelské. Kolona převážně kamionů stále popojíždí i Novopatskou od Černého mostu, stejně tak i východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou až za Europark. Dál na trase k Barandovskému mostu nabíráte hodně dlouhé zdržení na jižní spojce. Od sjezdu na Pankrác na začátek z Líchovského tunelu je to na více než 20 minut a omezení u Ruzyňského letiště působí potíže už v obou směrech. Na D7 směrem ze Slaného se zpomaluje za sjezdem na Středokluky, od Prahy pak za odbočkou na Horoměřice.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: byla Lenia Hello na rádiu Praha ve 8:45. Přichází Jirka Štefl.
1: Praha se proměnila v otevřené jeviště, a to díky 18. ročníku festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Hlavní scény jsou na výstavišti v Holešovicích a také na Mariánském náměstí. Těšit se můžete na nové objevy i oblíbené stálice z domova i ze zahraničí. Třeba ve středu se trasa z Mariánského na Staroměstské náměstí promění v živou divadelní intervenci Studia Vosa. Začátek je v 16:30. Festival pouličního divadla bude v Praze do neděle. Navíc na výstavišti pak v sobotu můžete navštívit speciální hravý rodinný den. A ještě pozvánka na dva koncerty. Na scéně Archi Plus vystoupí americká zpěvačka, písničkářka a jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace Susan Vega. Zaspívá své nejznámější písně a představí i nové album Flying with the Angels. No a ve Fóru Karlín zase zahrají ikony německé elektronické hudby a vizionáři moderního zvuku. Koncert Kraftwerk tam začíná ve středu ve 20 hodin. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha žije
0: kulturou. Dneska bude většinou oblačno, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a objeví se přehánky nebo bouřky, maxima 25 až 27 stupňů Celsia, jsme na 19. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách přechodně sílit. Slovo má Katka Jelenová.
2: Ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova dolů na Smíchov blokují pravý pruh dvě havarovaná osobní auta. Kolona rychle narůstá. Teď se vleče Blankou od Prašného mostu, tedy od sjezdu na Dejvice. A začali kvůli tomu ještě výrazněji regulovat vjezdy do Blanky v Troji. Kolona jak v Nové Povltavské, tak i v Povltavské, předtím i Čuprově od Balabenky. Trojskou se sune kolona téměř od zámku. Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic vás čeká dlouhé popojíždění v nesouvislé frontě od sjezdu na Nusle až k omezení na Hlávkově mostu. Uvedená trasa vychází na více než půl hodiny. A v Kutnohorské v Dolních Měcholupech řeší nehodu za odbočkou na Dubeček. Průjezd dost komplikovaný. V obou směrech popojíždí dlouhé kolony na desítky minut. Téměř od Úhříněvsi z druhé strany se zpomaluje za odbočkou do Ústřední.
0: Díky moc, Katko, měj se.
2: Měj se hezky, Honzo.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Maroon 5 a Marshmallow Closer v 9 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy, které připravila Monika Vrchotová. Hezké ráno.
1: Pěknou středu.

0: Praze začala další etapa oprav Plzeňské ulice. Pro řidiče i cestující MHD platí nová omezení. Poslanci ve Francii budou hlasovat o právu na asistovanou sebevraždu a eutanázii. Tenistka Linda Nosková připustila na US Open možnou čtyřhru s Karolínou Muchovou. Dnes se můžeme těšit na sluníčko a teploty kolem 26 stupňů, objevit se ale můžou i přehánky nebo bouřky.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V okolí Plzeňské ulice v Praze ode dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část pod Bělohorské ulice po Mošnovou jednosměrná. Auta tam můžou projíždět pouze ve směru na Strahov. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové se omezení týká i 4 autobusových linek.
2: Autobusové linky 123, 149, 167 a 191 jezdí po objízdných trasách. Některé zastávky jsou dočasně zrušeny nebo přemístěny, ale nahrazuje několik nových.
0: Uzavírka potrvá do 24. července. Podrobnosti jsou na stránkách dopravního podniku. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
3: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
4: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
3: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
5: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Francouzské národní shromáždění bude hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. O možnost ukončení života by mohli požádat plnoletí pacienti s nevyléčitelnou nemocí na základě jejich vlastní žádosti. Podle deníku Le Monde poslanci zákon pravděpodobně schválí a Francie se tak připojí k dalším 11 zemím, kde je eutanázie nebo asistovaná sebevražda legální. Tenistka Linda Nosková po vítězství ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou nevyloučila, že by si se svou soupeřkou ještě někdy zahrála čtyřhru. 21letá grandslamová šampionka to řekla v rozhovoru na Radiožurnálu. S Muchovou už hrála debl před 2 lety na olympiádě v Paříži. Nosková připustila, že by se obě tenistky mohly dohodnout na spolupráci třeba na letošním US Open.
6: Vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla scéně na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
0: Zatímco teď ještě v Praze a okolí je většinou oblačno, odpoledne a večer už má převládat polojasno. Ovšem, při zvětšené oblačnosti se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A jdeme na silnice. Připravená s informacemi z dopravy je Katka Jelenová.
8: Hezké ráno. V Troji pokračuje regulace provozu v Blance dost výrazná. Kolony se sunou jak Libereckou od Proseka, tak i od Balabenky, nejprve Čuprovou, pak i po Vltavskou. V Trojské se zastavuje poblíž Kazanky. Příčinou dlouhého zdržení byla nehoda na začátku Strahovského tunelu. Její následky už odklidily. Kolona v Blance od Prašného mostu se pomalu dává do pohybu. Před Barandovským mostem trvá zdržení jak na jižní spojce od nájezdu z Vídeňské, tak ve Strakonické od Lahoviček. Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic vás čeká dlouhé po pojíždění v nesouvislé koloně od sjezdu na Nusle až do omezení na Hlávkově mostu. Trasa vyjde na více než půl hodiny. Z druhé strany od Holešovic nabíráte zpoždění mezi Florencí a náměstím IP Pavlova. A D7 směrem ze Slaného, tam zdržení od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Přibližně 20 minut se jede k omezení u letiště a kolonu čekejte i směrem z okruhu, tedy z druhé strany, brzdí se za odbočkou na Horoměřice.
7: Katko, já ti moc děkuju, zatím ahoj.
8: Měj se krásně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Drop Dead ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Je 15. července, středa. První prázdninový měsíc se pomalu dostává do své druhé poloviny. Svátek má vládce domu Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
5: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
4: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. Gitarový virtuos Joe Satriani má dneska kulatou 70. 65 slaví americký herec Forest Whitaker a kulatých 50 má německá blondýnka Diane Kruger. Tu znáte jako Helenu z Troje. A já přeju pěkný den.
6: A ten den bude většinou oblačný, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy se ale objeví přehánky nebo bouřky. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme na 20, foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Katko, zdravím tě, máš slovo.
7: Sever Prahy a kolona už z D8 od Zdib pokračuje Cínoveckou jak do omezení Vekbelské, tak do Liberecké. Tou se následně jede krokem od sjezdu na Prosek. Příčinou je dnes o mnoho výraznější regulace vjezdu do Blanky v Troji. Kvůli teď už vyřešené nehodě na začátku Strahovského tunelu. Situace by se tak mohla začít uklidňovat, zatím však zdržení hodně dlouhá, jak ve zmíněné Liberecké, tak na trase z Balabenky v Čuprově a po Vltavské. Na jižní spojce před Barandovským mostem trvá zdržení od nájezdu z Vídeňské. Na začátek z Líchovského tunelu jede se přes 20 minut. Kamiony se sunou východní částí okruhu směrem od Běchovic, brzdí na úrovni hradecké dálnice D11 a pokračují okolo Černého mostu do Novopatské, tou pak až ke sjezdu do Kbelské. A pokud sjíždíte na dálnici D11 a míříte směr Hradec, připravte se na zdržení kvůli omezení u Jiren. Na kilometru 7,5 se jede pouze jedním pruhem, fronta z 6. je na 10 až 15 minut.
6: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
7: Měj se krásně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
9: Pražský update.

0: Je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si další zprávy s lehce udivenou Monikou Vrchotovou.
1: Dobré dopoledne. 17 zraněných si vyžádala ranní srážka dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Jednu vážně zraněnou ženu přepravil vrtulník do Střešovické nemocnice. Zbylých 16 lidí je zraněných lehce. Silnice číslo 61 je uzavřená. Okolnosti nehody policie šetří. Praha s policií zpřísnila v létě kontroly elektrických koloběžek, elektrokol a dalších podobných vozítek. Při poslední akci v centru metropole jich policisté prověřili 94. U 37 odhalili nedostatky. Nejčastěji šlo o nevyhovující technický stav. Uložili pokuty v celkové výši 57 tisíc korun. Ruský útok na ukrajinské přístavní město Oděsa má podle tamních úřadů nejméně 3 oběti. Několik dalších lidí skončilo se zraněními v nemocnici. Úder poškodil obytné budovy. Další mrtvé dnes hlásili i úřady z ukrajinské Černihivské oblasti a z Chersonu. Dusíkem obohacený grafenový nanomateriál pro ukládání energie v superkondenzátorech, který vyvinuli vědci z Olomoucké univerzity, zařadila Evropská komise do databáze perspektivních technologií pro komerční využití. Superkondenzátory najdou uplatnění například ve zdravotnictví, kosmonautice nebo letectví, třeba jako pohon u satelitů. Začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pekcí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit například na legendu elektronického soulu Mobiho nebo na poprokové duo 21 Pilots. Dalším soupeřem fotbalistů Mladé Boleslavy v přípravě bude německá Energie Cottbus v rakouském Leogangu. Zápas začne v 17 hodin a do utkání by měl v dresu Středočechů zasáhnout po přestupu ze Sparty gólman Vojtěch Vorel. Nad Prahou vykukuje sluníčko, během dne má ubývat mraků až na polojasno, ovšem při zvětšené oblačnosti nás může skropit přeháňka nebo dokonce i bouřka a teploměry dnes ukážou 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
3: Ústecká D8 před Prahou zůstává hodně plná za sjezdem na Zdiby. Nejen kamiony, ale i osobní vozidla se posouvají až do omezení Vekbelské. V Liberecké do centra se rozjíždí kolona od Střížkova. Odtud k Blance pojedete okolo 20 minut. A fronta se rychle dává do pohybu. I na trase z Balabenky klidnější provoz už sledujeme jak v Čuprově, tak i v Povltavské. Naopak magistrál stále dost plná směrem z Pankráce do Holešovic. Nejprve se zdržíte na Nuselském mostu, poté i před omezením na Hlávkově mostu a popojíždí se i ve směru z Holešovic na Pankrác, a to v úseku mezi Florencí a náměstím IP Pavlova.
0: Já ti moc děkuju, Katko, zatím ahoj.
3: Krásné ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Celý život zasvětila lidskému mozku, který ani po letech nepřestává fascinovat. Co všechno náš mozek ukrývá a jak o něj pečovat? I na to se budeme ptát naší přední neuropsycholožky Lenky Krámské. V neděli po 12. hodině.

0: Vela a All My Love ve 9:45 na Radiu Praha. Epidemiologové za první pololetí letošního roku v Praze zaznamenali 301 případ žloutenky typu A, 65 nakažených byly děti. Oproti předchozímu roku za stejné období přibylo téměř 60. Podrobnosti k tématu má kolega redaktor Richard Webs. Vítám tě ve studiu, ahoj.
1: Hezký den. V červnu epidemiologové zaznamenali 18 nakažených, o měsíc dříve jich bylo 19. Nových případů tedy téměř neubylo. Podle odborníků je ale aktuální vývoj pozitivní. Jak totiž popisuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok, jde o doznívající žloutenkovou epidemii z loňského podzimu.
2: Nárůst je teď výrazně pomalejší než na konci loňského roku, kdy počty nakažených v Praze kvůli lokální epidemii skákaly o stovky měsíčně. Stále to sice není návrat k běžnému stavu, ale situace se postupně stabilizuje.
1: Loni třeba jen za říjen přibylo více případů než za celé první pololetí. Celkově epidemiologové za rok 2025 zaznamenali téměř 1400 případů, kdežto za rok 2024 jen 37.
0: Jak se tedy máme proti žloutence chránit?
1: To opět vysvětluje mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
2: Nejlepší obranou proti žloutence zůstává prevence. Důkladná hygiena, především mytí rukou. A pak také očkování, které chrání dlouhodobě. Doporučujeme ho také před cestami do zahraničí.
1: Hygienici podle Batok situaci intenzivně řeší. Letos už kvůli žloutence nařídili přes 1600 protiepidemických opatření. Ta směřují třeba do škol nebo jiných organizací, kde se nákaza objevila. Hygienici ale nařizují také individuálně lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s nakaženým. V rámci opatření zajistili více než 1100 dávek mimořádného očkování.
0: Richarde, připomeň ještě, jak se žloutenka neboli hepatitida přenáší a jaké jsou její příznaky?
1: Přenáší se stolicí, takže se člověk může nakazit především při nedostatečném umytí rukou po použití záchodu. Virus je podle hygieniků velmi odolný a tak se snadno přenáší do veřejných prostor, třeba městské hromadné dopravy. Prvními příznaky žloutenky bývá nevolnost, zvýšená teplota a nechutenství. Později se přidává zežloutnutí kůže a bělma očí. Největší riziko hrozí lidem s poškozenými játry.
0: O žloutence v Praze jsme se bavili s redaktorem Richardem Websem. Moc díky, měj se.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Ten den bude většinou oblačný, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a možná přijdou přeháňky nebo i bouřky. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, jsme na 20, foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr, který bude v těch bouřkách sílit. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Katka Jelenová.
3: Na příjezdu do metropole Strakonickou panují dost velké komplikace v okolí druhého sjezdu na Zbraslav. Na druhém kilometru komunikace směr centrum je teď dočasně uzavřená. Hasiči tam zasahují u většího požáru nákladního vozidla. Sjíždět se dá na Baně, objízdná trasa přes Zbraslav je zatím plynule průjezdná. Na jižní spojce před Barandovským mostem se sune kolona za nájezdem od Vídeňské. Ke Zlíchovskému tunelu pojedete více než 20 minut. Před omezením na ohradě popojíždí kolony v ulici pod Krejcárkem z odbočky na Palmovku, také v Jana Želivského od nákladového nádraží do Třetice i v Hartikově od vozovny. A magistrála směrem z Pankráce do Holešovic, zdržení čekejte ve dvou úsecích, nejprve na Nuselském mostu, poté před omezením na Hlávkově mostu. Kolona od Bulhara se sune okolo 15:45.
0: Říká Katka Jelenová, naše dnešní dopravní společnice. Přeju ti hezký zbytek středy, ahoj.
4: Napodobně, Honzo, těším se v pátek, ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního festivalu.

0: mediálním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.
3: Hit týdne.
4: Číslo 4.

0: Od nového roku by mohlo znovu fungovat EET, o návratu budou dnes hlasovat poslanci. Správa železnic sbírá dotazníky o problémech vlakové dopravy. Fotbalisté Španělska jsou podruhé v historii ve finále mistrovství světa. Středa je a bude částečně slunečná, objevit se můžou i přeháňky nebo bouřky a bude maximálně 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měli vypustit, říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
2: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
0: To odmítla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní návrh je v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. Pražský dopravní podnik chce nakoupit až 200 autobusů za více než 1,5 miliardy korun, poptává stovku naftových a stovku mild hybridních vozů. S vítězem tendru chce podepsat rámcovou smlouvu na období 5 let. Podnik podle mluvčího Daniela Šapíka navíc do konce roku plánuje vyhlásit ještě další zakázku na nákup až 250 kloubových autobusů. Lidé po celém Česku se můžou zapojit do ankety nazvané Refreshněte s námi železnici. Kampaň spustila Správa železnic. Podněty využije ke zlepšování svých služeb a úpravu stanic. Zájem o vlakovou dopravu přitom podle generálního ředitele společnosti Tomáše Tóta roste.
3: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně.
0: Dotazník můžou lidé vyplňovat online na stránkách Správy železnic. Odpovědi bude společnost sbírat do konce letních prázdnin. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva. Během války je to už její 11. návštěva Ukrajiny. V plánu má mimo jiné představení iniciativy zaměřené na spolupráci evropského a ukrajinského obranného průmyslu. Šéfka unijní exekutivy chce jednat taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Kyjev včera oficiálně otevřel další 2 kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Do finále mistrovství světa ve fotbale, které se koná v Severní Americe a Mexiku, postoupilo Španělsko. Úřadující evropští šampioni porazili v Dallasu 2-0 Francii. O zlato si Španělé zahrají buď proti Anglii nebo Argentině. Druhé semifinále turnaje začne dnes v 9 večer. Středeční obloha nad Prahou je oblačná, postupně má převládat polojasno. Při zvětšené oblačnosti by se mohly objevit i přeháňky nebo bouřka a teploty přes den se budou pohybovat kolem 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: 4:10, vracíme se na silnice a slovo už má Katka Jelenová. Jak to vypadá?
6: Krásné dopoledne, Lenko. Příjezd do Prahy po strakonické dálnici D4 komplikuje požár vozidla na 2. kilometru na úrovni z Braslavy. Komunikace byla neprůjezdná, teď už se jede levým pruhem. Na místě stále zasahují hasiči, odklon dopravy z exitu 5 Baně je ukončený. Čekejte ale zdržení v dlouhé koloně, sune se hodně přes 20 minut. Na jižní spojce před Barandovským mostem se kolona naopak krátí, teď popojíždí od sjezdu na Pankrác do 10 minut. Magistrála směrem z Pankráce do Holešovic naopak stále hodně zaplněná. Zdržení čekejte ve 2 úsecích, nejprve na Nuselském mostu, poté před omezením na Hlávkově mostu. Kolona od Bulhara se sune okolo 15 minut a zdržení naberete i na trase z Holešovic do centra. Kolona v úseku mezi Bulharem a muzeem je na 10 až 15 minut. Ještě D7 před Prahou směrem ze Slaného, tam se zdržení krátí před omezením u letiště. Fronta od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru na 10 minut a podobný čas ztratíte i ve směru z Prahy z odbočky do Evropské. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a s další dobrou muzikou Walk the Moon. Bude tu i Teddy Swims.

0: Krásné dopoledne, Šardu zpívala na Rádiu Praha přesně ve 10:45. Správa železnic chce novou anketou Refreshněte s námi železnici zlepšit vlakovou dopravu v Česku. Podrobnosti najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. V Českobrodské směrem do centra popojíždí 10-minutová kolona ke křižovatce se spojovací, brzdí se před odbočkou do Malešic, je to u Lidlu. Jinak na východní části okruhu následně na Štěrboholské spojce čekejte zdržení nesouvislé frontě aut od sjezdu na dálnici D11 k Průmyslové. Pokud sjíždíte na dálnici D11 a míříte ve směru na Hradec, tak se připravte na zdržení kvůli omezení u Jeren na kilometru 7,5 se projíždí pouze jedním pruhem a je to na 10 minut. A ve Strakonické směrem do centra stále popojíždí kolona od sjezdu na Baně. 20 minut naberete v tuhle chvíli k dřívějšímu požáru nákladního auta na úrovni z Braslavy. Na místě jsou stále hasiči, tak opatrně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Dospíval na Rádio Praha přesně v 10.30. Na čase teď už jsou zprávy s Monikou, která právě i dotančila.
1: Pěkné dopoledne. Bývalý pražský lídr ANO pro komunální volby Ondřej Prokop bude muset vysvětlit okolnosti kolem svého majetku finančnímu úřadu. Podnět dalo podle Seznam zpráv Ministerstvo spravedlnosti. Prokop, který už ohlásil konec v politice, v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Podle serveru mu kromě majetku o miliony nesedí ani vykázané příjmy. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem. Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Ve Velké Británii dnes skončí podávání kandidatur na post předsedy Labouristů. Favoritem je bývalý starosta Manchesteru a nynější britský poslanec Andy Burnham. Je také zatím jediným kandidátem na funkci. Dosavadní premiér Keir Starmer minulý měsíc oznámil rezignaci po vnitrostranickém tlaku vyvolaném sérií skandálů a změn politických postojů. Zároveň ale uvedl, že v čele kabinetu zůstane, dokud strana nevybere jeho nástupce. Americká folková zpěvačka Susan Vega dnes vystoupí v Praze. Jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace se představí v kulturním prostoru Archa Plus. Koncert nabídne průřez její 40-letou hudební tvorbou. Zazní nejslavnější skladby Luca a Tom's Dinner i písně z nejnovějšího alba, které zpěvačka vydala loni v květnu a které získalo u kritiků velký ohlas. Hokejovou Spartu posílil 26-letý reprezentační útočník Matěj Bliml, který strávil poslední 4 sezóny v Zámoří a zahrál si i v NHL. Z Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu ve Švýcarsku 4letou smlouvu. Na obloze má postupně ubývat mraků, odpoledne už má převládat polojasno. Pokud se udrží zvětšená oblačnost, můžou se přidat i přeháňky nebo bouřky a teploty vystoupají na 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice a slovo už má Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
3: Pěkné dopoledne, Lenko. V ulici k Barandovu se zdržíte ve směru z centra. Od Kauflandu se sune přibližně 10-minutová fronta ke sjezdu na okruh. Příčinou je omezení v připojovacím pruhu na okruhu, ten je výrazně zkrácený, hůře se najíždí. Na zmíněné hlavní části okruhu směrem zde jednak letiště pokračuje navíc i regulace vjezdu do obou tunelů. Nákladní soupravy brzdí už kousek za dálnicí, osobní auta před sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Příjezd do Prahy ze severu a zdržení v koloně z D8 od Zdib pokračují kamiony převážně až do Cínovecké ke sjezdu do rekonstruované Gbelské a kolona také hlavně kamionů stále popojíždí i Novopatskou od Černého mostu, stejně tak i východní částí okruhu i Štěrboholskou spojkou až za Europark. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT 2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné dopoledne, už za chvíli pozvánka, celosvětově známé hudební hvězdy na jednom místě, od Mobyho přes Lord až po 21 Pilots. Už dnes začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Podrobně už za chvíli.

0: Velké zahraniční hvězdy, české premiéry, ale i osvědčená jména. Přesně na tohle se můžete ode dneška těšit na festivalu Colors of Ostrava. Kdo zazáří na hlavním pódiu, jaký program si na, pro návštěvníky připravil i Český rozhlas, tak to řekneme právě teď.
1: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala 2 ceny Grammy.
2: And the Grammy goes to Royals!
1: Show plnou světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují v první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
3: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. Ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
1: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora Radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
4: Řekl bych jedním slovem, že bude komplexní, protože na ten rozhovor budeme mít dostatek času a bude aktuální, poněvadž vidíme všichni kolem sebe, která je doba dynamická, to znamená, rozebereme to, co se aktuálně děje na domácí i mezinárodní politické scéně.
1: Diskuzní forum ale připomene i tajemnou obálku se vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou jsme vloni v září otevřeli v přímém přenosu.
5: Posloucháte Radiožurnál, právě jsme tedy otevřeli onu obálku a napětě čekáme, co v ní je.
6: Dokument vypadá i jako jisté politické poselství. Jak
1: moderátor Jan Pokorný si v gongu bude povídat s českou historičkou z Masarykova ústavu Dagmar Hájkovou. A na své si přijdou i fanoušci sportu, a to díky fotbalové talk show experta Radiožurnálu Sport Pavla Horváta.
7: Přivítáme legendárního střelce československé reprezentace Antonína Panenku a přijde i patriot ostravského Baníku Václav Sirkoš. Moc se těšíme na vás i na hosty.
1: Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava se díky Českému rozhlasu mohou i pobavit. Vydat se můžete na natáčení pořadu Buchty a divadelní skupina na Vosto 5 bude diskutovat o tom, jak vytvořit úspěšnou rozhlasovou satiru. Jiří Štefel, Český rozhlas.
8: Praha žije festivaly.
0: Na Rádiu Praha také sledujeme situaci na silnicích. Na hlavní části okruhu směrem z dálnice D1 k letišti ještě dle potřeby regulují provoz v obou tunelech. Zdržíte se v tuhle chvíli tedy. Zdrží se hlavně kamiony, zastaví už kousek za dálnicí, osobní auta brzdí až na výjezdu z Lochkovského tunelu. Pokud pokračujete dál k dálnici D7, tak čekejte zdržení před omezením u letiště, zpomaluje se za sjezdem do Evropské na 28. kilometru. Na jižní spojce před Barandovským mostem zdržení v koloně od sjezdu na Pankrác a Nuselský most směrem do centra je ucpaný v celé délce. Dál na trase do Holešovic vás chvíli zdrží i omezení na Hlávkově mostě.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: věnovat prostor u železničního mostu na Smíchově po průkopníkovi české cyklistiky Josefu Kohoutovi. Spojené státy příští týden podle prezidenta Trumpa zaútočí na iránské mosty a elektrárny. Slovinec Pogačar vyhrál 10. etapu cyklistické Tour de France a míří za 5. triumfem. Středa je provázená slunečními paprsky, objevit se ale můžou i přehánky nebo bouřky a bude až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nejprve jedna aktuální informace. Policejní hlídky vyjeli k oznámené střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Policie to uvedla bez dalších podrobností na síti X. Prostor u železničního mostu na pražském Smíchově by se v budoucnu mohl jmenovat Park Josefa Kohouta. Ten v 19. století založil klub českých velocipedistů, vůbec první český sportovní klub v historii. Návrh teď projednává místopisná komise hlavního města. Podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda z ODS ho následně budou muset schválit i pražští radní.
2: Josef Kohout byl průkopníkem české cyklistiky i osobností, která významně přispěla k propagaci českého sportu doma i v zahraničí. Pojmenování parku je důstojným poděkováním.
0: Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na iránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu. Řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s iránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na iránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Pokračovala v nich i v noci na dnešek. Podle iránské polooficiální agentury TASNIM po útocích na iránskou vojenskou základnu v Bampuru zemřelo nejméně 7 vojáků a několik dalších je zraněných. Iránská armáda slíbila ráznou odvetu. Odborníci z pražských univerzit VŠHT a ČVUT vyrobili tištěné spoje z nového recyklovaného materiálu. Zpracovali odpad, který vzniká při výrobě vinylových gramofonových desek. Těch se v Česku podle webu Business Insider vyrábí nejvíc na světě.
3: Polyvinyl chlorid je zajímavý tím, že chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost. Už tam nemusíme přidávat retardéry hoření.
4: Popisuje Alena Kadeřábková z VŠHT. Z gramofonového odpadu vědci připravili materiál pro 3D tiskárny a vytvářejí z něj tištěné spoje pro elektroniku, říká Petr Veselý z ČVUT.
5: Když člověk vyvíjí elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tady to má za den.
4: Novinka se podle něj uplatní hlavně při experimentování a práci se studenty. Martin Srb, Český rozhlas.
0: A teď aktuální informace, ještě jedna. Při střelbě v Praze 10, o které byli policisté informováni dnes dopoledne, zemřel jeden člověk a další utrpěl zranění. Policie pachatele hledá. Cyklista Tadej Pogačar si upevnil vedoucí pozici na Tour de France. Slovinský obhájce titulu po solovém úniku ovládl 10. horskou etapu. Na druhého Dána Jonase Vingegorda má náskok přes 3,5 minuty. Stria českých závodníků je nejlepší Matias Vacek na průběžné 32. pozici. A zatímco teď je ještě v Praze a okolí většinou oblačno, odpoledne a večer už má převládat polojasno, ale při zvětšené oblačnosti se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Krásné dopoledne, 3:11. Teď už situaci ze silnic sleduje Katka Jelenová. Jak to vypadá?
7: D8 zůstává hodně plná, kousek před Prahou směrem z Ústí. U zdip brzdí převážně kamiony a sunou se Cínoveckou až do omezení ve Kbelské. A silný kamionový provoz před Kbelskou přetrvává i v opačném směru, tedy od Černého mostu. Kolona nákladních souprav se sune celou Novopatskou, chvílemi už z východní části okruhu od nájezdu z dálnice D11. A výjezd z Prahy směr D7 před omezením u ruzyňského letiště se opět popojíždí v obou směrech. Fronta na D7 od Slaného vzniká za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Od Prahy brzdíte za odbočkou do Evropské. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha další dobrá muzika. Sombr. Sophie and the Giants. Bude tu i Adele. nebo teď Coldplay.

0: Krásné dopoledne, Kylie Minogue dospívala přesně ve 11:15 na rádiu Praha. Už jste hlasovali pro hit týdne, stále můžete na praha.rozhlas.cz a stačí, když kliknete na pořady a hit týdne a pak už můžete vybírat songy. Teď na silnice. Na hlavní části okruhu směrem z dálnice D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony brzdí už ve sjezdu z dálnice, osobní auta u sjezdu na Vestec na 3. kilometru a před omezením u ruzinského letiště se opět projíždí v obou směrech. Fronta na dálnici D7 od Slaného vzniká za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru od Prahy budete brzdit za odbočkou do Evropské.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox pošesté první, UDG druzí, fotbalová More Than a Game je třetí a další aktuální hity, top 10 a 5 nasazený. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte
2: na praha.rozhlas.cz.
1: V neděli večer si s námi dejte

0: Činasky a selhání, teď máme zprávy na 11.30.
1: Pěkné dopoledne. Jeden člověk zemřel a další utrpěl zranění. Při střelbě v Praze 10 hlídky k ní vyjížděly do Herbenovy ulice. Na místě jsou záchranáři. Policisté na síti X uvedli, že nikomu nehrozí nebezpečí a že jde zřejmě o vraždu ženy a pokus o sebevraždu jejího bývalého příbuzného. Poslanci by dnes měli hlasovat o opětovném zavedení EET. Část opozice zůstává k evidování tržeb kritická. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO hájila znovu zavedení systému v upravené podobě, zejména narovnáním podmínek mezi podnikateli. Očekává se, že dolní komora obnovení evidence tržeb od příštího roku schválí. V Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni už to bylo 288. Policie dnes převezla z litoměřické vazební věznice do Německa zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou. Ta byla německými soudy ještě před úřední změnou pohlaví odsouzená jako muž Sven Líbich. Dostala trest 1,5 roku vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Centrum Benešova ožívá letním festivalem Benešov City Life. Na Masarykově náměstí budou do konce léta zdarma přístupné kulturní akce. Každou středu a pátek jsou na programu koncerty, v neděli pak letní kina. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Po zbytek dne bude v Praze a okolí převážně polojasno, ale při zvětšené oblačnosti se můžou ojedinělé objevit přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
3: Pěkné dopoledne přeji. V Praze už panuje v celku klidný, bezproblémový provoz, jen kratší zdržení nabíráte stále ještě na magistrále v obou směrech. Jedete-li z Pankráce do centra, popojíždět budete nejprve na Nuselském mostu, poté i mezi Florencí a omezením na Hlávkově mostu. Tam se dá projet pouze jedním pruhem. Ve směru z Holešovic na Pankrácu zůstává ucpaný úsek mezi Bulharem a Muzeem, pak se krátce popojíždí i před omezením za náměstím IP Pavlova. D8 plnější kousek před Prahou směrem z Ústí u Zdib brzdí hlavní kamiony a sunou se Cínoveckou až do omezení ve Kbelské. A jedete-li ven z Prahy po dálnici D11 směrem na Hradec Králové, připravte se na zdržení z 6. kilometru. Zhruba 10 minut zabere trasa k omezení u sjezdu na Jirny. Na 7,5. kilometru se projíždí pouze jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host

Rádio Praha stále s vámi i 2:30 a za chvíli v našem seriálu o severní Makedonii objevíme tureckou část hlavního města Skopje.

0: Krásné dopoledne, 11:45. V našem seriálu o Severní Makedonii pokračujeme v průzkumu hlavního města Skopje. Stačí přejít přes kamenný most, spojující břehy řeky Vardar a monumentální sochy a široká náměstí vystřídají úzké dlážděné uličky starého bazaru, jednoho z největších a nejzachovalejších na celém Balkáně.
1: Řeka Vardar po staletí odděluje křesťanskou a osmanskou část města. Dodnes je to znát. Nad střechami se zvedají minarety mešit, jedno zlatnictví střídá druhé a zrovna tak krečovské dílny, zmrzlinárny a cukrárny a další obchody a krámky. Z otevřených dveří kaváren voní silná turecká káva, připravovaná v džezvě, kterou vřele doporučuji nejen milovníkům a každodenním konzumentům kávy, ale úplně každému jako kulturní zážitek. Po staletích osmanské nadvlády zůstala turecká kultura součástí každodenního života. Dnes muslimskou menšinu reprezentují více Albánci než Turci. V roce 2001 zemi sužoval půlroční ozbrojený konflikt, vyvolaný právě radikálnější částí albánské menšiny. Od té doby je ale v zemi klid a pro nás možná i překvapivě bezpečí. V této části Skopje byste neměli vynechat návštěvu mešity Mustafy Paši z konce 15. století nebo historickou pevnost Kale s perfektním výhledem na město. A protože nejen kulturou je člověk živ a při prohlížení památek jednomu vyhládne, mám pro vás tento tip. Mimo historické centrum, asi 10 minut chůze na jih od Kamenného mostu, se nachází taverna Olympic, jedno z míst, kde se dobře najíte za slušnou cenu. Objednal jsem si klasické kebapy, tedy grilované šištičky z mletého vepřového masa s hranolkami. Dále makedonský salát a k tomu čerstvý bochníček chleba a la pita a láhev slušného místního piva navrch. Pozor, dávají velké porce. Tato hostina mě přišla na 500 makedonských denárů, tedy asi 200 korun. Jenom upozorňuji, že na rozdíl od českých restaurací je tady všude povoleno kouřit a Makedonci toho plně využívají. A jak takový oběd strávit? Nejlépe výletem za město. Asi 15 kilometrů od centra si můžete užít smaragdovou vodu, strmé skály a skryté jeskyně v kanionu Matka. Dostanete se tam autem, taxíkem i MHD. Osobně doporučuji organizovaný výlet, který vyjde zhruba na 500 korun, spojený s prohlídkou nedalekého kláštera svatého Pantaleona se vzácnými freskami. Já jsem měl štěstí na mimořádně dobrého, informacemi a vášní nabitého průvodce Michaila, který pro naši skupinu na závěr přichystal i malý piknik s ochutnávkou výborného makedonského vína. O tom ale až někdy příště. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu vám přeje Václav Miller, Český rozhlas.
2: Praha žije výlety.
0: Krátce po 11:45 opět na silnice, před Europarkem čekejte kratší zdržení v obou směrech, popojíždí se na obou spojkách, na jižní od Záběhlic a na Štěrboholské od Běchovic. Na jižní spojce se sune kratší fronta i před Barandovským mostem, zpomaluje se před sjezdem na Mudřeny, Novopatskou se popojíždí směrem z Černého mostu v celé délce z konce dálnice D10 až ke sjezdu do Kbelské ze zhora od Ústí před Kbelskou zůstává zaplněná D8 a před Vypichem se tvoří fronty v Bělohorské v obou stranách.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Ministerstvo financí kvůli milionovým odměnám prověří hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Policie v Praze kontroluje jízdu na elektrokoloběžkách a elektrických kolech. Obhájci zlata z Argentiny nastoupí v semifinále fotbalového mistrovství světa proti Anglii. Odpoledne bude slunečné s možností bouřek a teplotami kolem 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, zaměří se na její hospodaření, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Praha s policií zpřísnila v létě kontroly elektrických koloběžek, elektrokol a dalších podobných vozítek. Při poslední akci v centru metropole jich policisté prověřili 94, u 37 odhalili nedostatky. Nejčastěji šlo o nevyhovující technický stav, uložili pokuty v celkové výši 57 tisíc korun, pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: V mnoha případech lidé jezdí na prostředcích, které nejsou provozovány v souladu s evropskou ani vnitrostátní legislativou. Zdaleka ne všechna vozidla označovaná jako elektrokola nebo elektrokoloběžky, totiž těmito kategoriemi vozidel skutečně jsou.
0: Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v Černém moři 20 ruských plavidel, včetně ropných tankerů. Oznámil to velitel dronových vojsk Robert Brovdy. Podle něj jde o další fázi operace, potom co Ukrajina minulý týden zasáhla 116 ruských lodí v Azovském moři. Moskva v noci pokračovala v útocích na ukrajinské přístavy, které mimo jiné odbavují náklad pro tamní armádu. Zasáhla 4 plavidla, přístavní infrastrukturu i nádrže na skladování paliva. Ve městě Oděsa ruský úder zabil nejméně 3 lidi. Začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit třeba na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots.
3: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i forum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Fotbalisti Anglie a obhájci titulu Argentinci proti sobě nastoupí v semifinále mistrovství světa. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku se do souboje o zlato už dostali Španělé. Poražený bude s Francií hrát o bronz. Utkání Anglie-Argentina začne v 21 hodin. Odpoledne bude v Praze a okolí polojasno. Při zvětšené oblačnosti se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Ve směru z Holešovic na Pankrác zůstává ucpaný úsek mezi Bulharem a omezením u IP Pavlova. Tam je to zhruba na čtvrt hodiny a další podrobnosti ze silnic pro nás má Katka Jelenová. Hezké poledne.
5: Hezké poledne. V tuto chvíli už ulicemi Prahy projíždíte bez výraznějších komplikací. Výjimkou stále zůstává magistrála. Ve směru z Holešovic na Pankrác ucpaný úsek mezi Bulharem a omezením u IP Pavlova. Méně příznivá situace naopak v blízkém okolí metropole na okruhu směrem z D1 k letišti. Pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů, brzdí se už ve sjezdu z dálnice. A před omezením u ruzyňského letiště trvá zdržení v obou směrech. Fronta na dálnici D7 od Slaného vzniká za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Od Prahy zpomalíte za odbočkou do Evropské. Přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné poledne, 5 minut po 12. Rádio Praha stále s vámi s Lenkou Vahalovou a samozřejmě ještě stále můžete hlasovat pro hit týdne jednoduše na našem webu praha.rozhlas.cz. Teď

0: Krásné odpoledne, 2:15. A já mám pro vás pozvánku. Ústřice, šneci i vína. Francouzský trh zaplnil Kampu, láká na gastronomii i hudební program. Podrobnosti najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je kulturou.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Před omezením Vekbelské směrem do Hloubětína se zastavují kamiony už na konci D8 u sjezdu na Zdiby. V opačném směru se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů, brzdí se už ve sjezdu z dálnice a před omezením u ruzínského letiště trvá zdržení v obou směrech. Fronta na dálnici D7 od Slaného vzniká za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Od Prahy zpomalíte za odbočkou do Evropské.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, teď máme zprávy na 12.30, stále posloucháte Rádio Praha.
1: Pěkné odpoledne. Ministerstvo zdravotnictví prověří desítky milionů korun na odchodnou pro manažery zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Český rozhlas zjistil, že rekordních 23 milionů korun musí pojišťovna vyplatit bývalému manažerovi Otakarovi Smolíkovi a téměř 21 milionů ex-šéfce personálního Lidii Jaroměřské. Bývalý generální ředitel pojišťovny David Kostka dostal na odchodnou 6 milionů. V zásobnicích plynu v Česku je teď méně plynu než loni. Podle ministerstva průmyslu loni bylo o 800 milionů metrů krychlových více než letos. Podle Asociace nezávislých dodavatelů je teď plyn dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace taky odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5 až 15%. Pražští policisté hledají zloděje terénní závodní motorky. Ukradli ji v polovině června z podzemních garáží v Nobelově ulici v Praze 6. Způsobil tím škodu za zhruba 400 tisíc korun. V případě dopadení a odsouzení hrozí muži až 5 let vězení. Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region. S fotbalisty Mladé Boleslavy se na soustředění v Rakousku připravují také 3-letní posily. Po přestupu ze Sparty gólman Jan Vorel hostování v Chrudimi skončilo obránci Matěji Zachovalovi a způsobení v Příbrami se vrátil útočník Vojtěch Hora. Mladoboleslavští se dnes v dalším přípravném utkání střetnou v Leogangu od 17 hodin s německou Energií Cottbus. Dnes i zítra bude v Praze a okolí převažovat polojasno s ojedinělými přeháňkami, dnes i s možností bouřky, a teploty vystoupí dnes na 26 až 28, zítra až na 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, to už nám řekne Tomáš Kolmistr. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Před omezením Vekbelské směrem do Hloubětina se zastavují kamiony už na konci D8 u sjezdu na Zdiby, v opačném směru se popojíždí v Novopatské, a to od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na letiště se zastavují nákladní auta za sjezdem z D1, kolona pokračuje až za tunely, tam stále regulují vjezdy, nárazově zastavují osobní auta v levém pruhu, v opačném směru tedy na D1 počítejte se silnější provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na příjezdu do metropole od Slaného po D7 se zastavíte u sjezdu na Kněževec na 3. kilometru, následná fronta pokračuje až ke sjezdu na letiště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. A ve Vilzonově z centra se popojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
5: Beyoncé Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
4: Praha žije.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pražský hrad má ve svých prostorách nový turistický obchod. Najdete v něm lokální výrobky i vzdělávací materiály. Podrobně už za chvíli.

0: Krásné odpoledne, minuta nás dělí od 12:45. Návštěvníci Pražského hradu mohou ode dneška navštívit nový obchod s lokálními výrobky a vzdělávacími materiály. Správa Pražského hradu opravuje také třeba bývalý ústav šlechtičen a zpřístupňuje donedávna uzavřená místa. Na Pražském hradě už je reportérka Laura Hájková. Krásný den.
1: Hradu dřív třetí strany. Prodejci sídlili v pronajatých prostorách. Nový obchod, který je v podloubí u katedrály svatého Víta, mají na starosti pracovníci Pražského hradu. Je to jednoduchý prostor s nábytkem od českých designérů. Lidé v něm kromě různých vzdělávacích materiálů najdou třeba med od zdejších včel nebo semínka ze zámku v Lánech.
0: Ale to nejsou jediné změny, kterých si návštěvníci mohou všimnout. Co dalšího se mění?
1: Je to tak, v posledních letech se mění i samotné prostředí Pražského hradu. Investice do oprav byly v roce 2023 podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka asi 80 milionů korun. V loni to bylo už asi 340 milionů korun. Na Pražský hrad se podle Vyhnánka po asi 30 letech vrátily architektonické soutěže, kdy správa Pražského hradu v poslední době vyhlásila 4 a 3 z nich už jsou ukončené. Týkají se chodkových sadů, nového vzdělávacího centra v Mokrových domech, nových kontrolních stanovišť a soutěží se tým na obnovu osvětlení hradu. Návštěvníci můžou taky například využívat bezplatné toalety, pítka a mlžítka. Doplním ještě třeba, že plošné bezpečnostní kontroly nahradily kontroly namátkové a od vstupu zmizely žluté armádní ješky. Mluvili jsme taky o dříve nepřístupných prostorách, které teď ale lidi už navštívit můžou. Jde třeba o fíkovnu, Hartigovskou zahradu a vstup do Jeleního příkopu z Opiše.
0: Návštěvníci Pražského hradu mohou ode dneška navštívit nový obchod. Změnily se i další věci. Mluvila o tom reportérka Laura Hájková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Co se děje v Praze?
0: A co se děje na silnicích, to už ví Tomáš Kolmistr. A samozřejmě ty informace máme i my. Před omezením Vekbelské počítejte s kolonou hlavně nákladních aut v pravém pruhu z konce D1 od sjezdu na Zdiby, ve směru do Letňance po pojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na letiště se zastavují nákladní auta za sjezdem z D1, kolona pokračuje až za tunely, tam stále regulují vjezdy, nárazově zastavují i osobní auta v levém pruhu. V opačném směru, tedy na dálnici D1, počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. A na příjezdu do metropole od Slaného po D7 se zastavíte u sjezdu na Kněževes na 3. kilometru. A ještě Vlzunová z centra se popojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
4: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak tolik na Rádio Praha, Dermota Kennedy. Teď už jsou tady zprávy, které připravila na 13. hodinu kolegyně Monča Vrchotová. Mončo, vítej ve studiu, hezké odpoledne.
1: Ahoj, pěkné odpoledne.

0: A připravuje obchvat Dolních Chaber. Městská část by ho chtěla v tunelu. Česko chce zrychlit a zjednodušit hodnocení nových léků. Tour de France pokračuje převážně rovinatou 11. etapou. Obloha nad Prahou zůstane slunečná, i když výjimečně hrozí přehánky nebo i bouřky. A teploty se budou pohybovat kolem 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražský magistrát připravuje stavbu obchvatu městské části Dolní Chabry. Spojoval by ulici Dopraváků a Pražský okruh, který má severně od Dolních Chaber vést. Upozornil na to server z dopravy. Starostka Dolních Chaber Kateřina Šilhová-Šafránková z hnutí STAN uvedla, že městská část bude návrh určitě připomínkovat. Radnice bude podle ní zřejmě požadovat, aby zhruba kilometrová silnice vedla tunelem. Chtěla by také, aby stavbu převzalo ředitelství silnic a dálnic, které má na starosti výstavbu Pražského okruhu. Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá nejen v Česku, ale i v Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů, říká ministr Adam Vojtěch z ANO.
2: Naším cílem je, abychom celý tento proces co nejvíce zkrátili, protože to je to, na čem často se ty firmy rozhodují. Jedna z věcí, která byla akcentována, je, aby byla třeba jednotná smlouva mezi nemocnicí, kde ta klinická studie je prováděna, a tím zadavatelem, protože často, než se vyjednala vůbec smlouva, jak bude koncipována, tak to trvalo několik měsíců a to je čas, který nám chybí.
0: Loni se v Česku do více než 900 klinických studií zapojilo skoro 1,5 tisíce lidí. Francouzští hasiči po 48 hodinách dostali pod kontrolu požár nedaleko Paříže. V lese u Fontainebleau stále zůstává přibližně 800 hasičů, aby zabránili opětovnému vzplanutí ohně, informovala o tom agentura AFP. Plameny zničily přes 2000 hektarů lesa. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Národní galerie Praha potvrzuje zvýšenou návštěvnost a je připravená pokračovat na podzim.
3: Národní galerie v Praze je jedním z více než 40 muzeí a galerií, které mohly o nedělích v dubnu, květnu a červnu navštívit lidé zdarma.
4: Návštěvnost se zvýšila, o těch volných nedělích přišly o stovky lidí více.
3: Potvrzuje zvýšenou návštěvnost mluvčí galerie Jana Holcová. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt, upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
5: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
3: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Tour de France bude odpoledne pokračovat 11. etapou. Peloton se přesune z Vichy do Nevers. Převážně rovinatou trasu by mohl rozhodnout hromadný spurt. Ve žlutém trikotu pro lídra závodu pojede Slovinec a obhájce prvenství Tadej Pogačar. Přelom týdne slibuje v Praze a okolí letní teploty. Dnes bude maximálně 28, zítra až 29 stupňů a převládat bude polojasno s možností přeháněk a dnes i bouřek.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jsou tady dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště se sune nesouvislá kolona hlavně nákladních aut od sjezdu až za tunely. Tam stále regulují vjezdy, zastavíte se proto i v levém pruhu, je to kvůli silnému provozu před Barrandovem. Okruh ještě jednou, tentokrát na D1, tam se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Před omezením Vekbelské počítejte s kolonou hlavně nákladních aut v pravém pruhu z konce D1 od sjezdu na Zdiby. Ve směru do Letňan se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Cínovecké ve směru z centra opatrně u odbočky do Kostelecké, leží tam na vozovce Ráčna. Ve Vilzonově z centra se táhne fronta před omezením na Hlávkově mostě od hlavního nádraží a Věčné se popojíždí před náměstí IP Pavlova, a to už z Reslovy. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Got everything you need. Now bring it like
6: tady už je nabídka muziky po 13. hodině. Budou tady Shakira a Barnaboy a dáme si hymnu právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale. Nebo bych spíš měl říct vrcholícího mistrovství světa. Pak třeba Kygo a Justin Jesso. A pak třeba Meduza, James Carter, Ellie Due a Fastboy. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné 15. červencové odpoledne.

Tak to byly společně Kygo a Justin Jesso. A propos Kygo, první jmenovaný, má absolutní novinku. A pokud ji chcete slyšet, tak poslouchejte dneska náš pravidelný hudební speciál Hot Zone. Každou středu večer mezi 9 a 10 se věnujeme absolutním novinkám a Kygo má právě jednu z nich, takže dneska i od něj uslyšíte absolutní novinku. Já si chci teď věnovat našemu hlasování na Facebooku Rádia Praha, co se týče vinilu, tedy dalšího hudebního speciálu, ten vysíláme zase v pondělí mezi 21. a 22. hodinou a je to jediný hudební speciál, který vy, naši posluchači, ovlivňujete svým hlasováním. To hlasování už začalo včera a včera tak jako lehce, když jste začali hlasovat, tak vedli Rolling Stones. Já tady teďka řeknu, o co se hlasuje. Dvě absolutní novinky. Jedny tady jsou Stouni, jedna novinka, 25. studiové album Foreign Tongues, které vyšlo minulý týden. Jsou tam hosté jako Paul McCartney nebo zpěvák The Cure Robert Smith. A ta druhá deska, to druhé album, druhá novinka, také vyšla nedávno, je 15. studiové album Madony, Confessions 2. Je to vlastně pokračování alba Confessions on a Dance Floor z roku 2005 a i Madonna na této novince má hosty, třeba Sabrina Carpenter nebo DJ Martina Garrixe. No a jak už jsem tedy naznačil, včera spuštěné hlasování už mírně favorizovalo Stony a dneska jsem se podíval před malou chvílí, tedy opravdu je to aktuální informace na Facebook a musím tedy říct, že Stony a respektive jejich příznivci a příznivkyně začali trhák takzvaný, že teď těch hlasů opravdu tam hodně přibylo oproti tedy hlasům pro Madonu. A říkám to hlavně proto, aby ti, co chtějí Madonu, tak aby se vzbudili, podívali se na náš Facebook Rádia Praha a zahlasovali, aby to bylo trochu napínavější, protože to hlasování poběží ještě dlouho, jako vždycky, až do příštího pondělí do 12. hodiny, pak se to uzavře, spočítá, no a večer příští pondělí buď Stouni nebo Madonna, každopádně jejich nejnovější počiny tady u nás na Rádiu Praha. A jak to momentálně vypadá v dopravě, tak to už je připraven nám sdělit Tomáš Kolmistr. Tak asi to bude na mě. Na okruhu ve směru na letiště se sune nesouvislá kolona hlavně nákladních aut od sjezdu na Jesenici až na tunely. Tam stále regulují vjezdy, zastavíte se proto i v levém pruhu, je to kvůli silnému provozu před Barandovem. Okruh ještě jednou tentokrát směrem na D1, tam se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, to je tradiční kolona, která tam není jenom ráno. Cínovecké směrem do centra zase se zastavuje před sjezdem na Březiněvé, kolona pokračuje do omezení ve Kbelské, v opačném směru se zase popojíždí v Novopatské a tato situace tam bude zcela jistě minimálně do 15. srpna, kdy toto omezení ve Kbelské snad skončí.

0: Teď už na rádiu Praha krátké zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Dobré odpoledne. Sněmovna schválila znovu zavedení EET od příštího roku. Má být jednodušší a bez tištěných účtenek. Evidenci nebude podléhat mimo jiné prodej vánočních kaprů. Zákon zavádí další daňové změny. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12% sazby daně z přidané hodnoty. Rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani. V okolí Plzeňské ulice v Praze ode dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část pod Bělohorské ulice po Mošnovou jednosměrná. Auta tam můžou projíždět pouze ve směru na Strahov. Omezení se týká i 4 autobusových linek. Uzavírka potrvá do 24. července. Jižní Čechy dnes zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se můžou objevovat celé odpoledne a večer až do 22 hodin. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami, které zítra zasáhnou Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj. Na budově úřadu městské části Praha 4 letos zahnízdily poštolky obecné. Mláďata se v současnosti učí létat a můžou přitom sedět na zemi a odpočívat. Radnice na svém webu vyzvala obyvatele, aby na ptáky nesahali a nikam je nepřenášeli, pokud nejsou ve zjevném ohrožení. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva. Během války je to její už 11. návštěva Ukrajiny. V plánu má mimo jiné představení iniciativy zaměřené na spolupráci evropského a ukrajinského obranného průmyslu. Chce jednat taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají ve skupině s letošním finalistou. Čeká je klub Zavěrče z Polska. Dále narazí na německý Lineburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom los. Dnes bude polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkou a s teplotami do 28 stupňů. V noci se nad Prahou postupně zatáhne a výjimečně může pršet. Zítra ráno bude ještě zataženo, jinak má být ale opět polojasno jen s ojedinělými přehánkami. V noci bude kolem 16 stupňů, zítra 27 až 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v pražské dopravě, prozradí Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak kvůli tomu zastavuje. Kolona hlavně kamionů se táhne už od sjezdu na Jesenici. Je to kvůli silnému provozu za tunely. Ve směru na D1 se jede pomalej od sjezdu na Plzeň. Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem zdržení je okolo 10 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem, a to od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje před sjezdem na Březiněvé, se kolona pokračuje až do omezení Vekbelské, v opačném směru se poprojíždí v Novopatské. A na příjezdu do metropole od Slaného brzdí provoz omezení u letiště, kolona se táhne od sjezdu z D7, od konce D7 od sjezdu na Kněževes. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. S vtipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit dětskař, tedy Cyril Matějka. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Na půl tramvaj, na půl vlak. Technici v Dětenicích na Jičínsku testují soupravu, která by mohla zefektivnit regionální železniční dopravu. Více nám řekne náš redaktor už za pár minut. Počkejte si na to.

0: Na trati z Dolního Bousova do Kopidlna jezdí první česká vlakotramvaj. Soupravu testuje společnost AŽD a v budoucnu by mohla zefektivnit regionální železniční dopravu. Ve vlakotramvaji se projel i reportér Josef Beneda, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Hezký den. Vlakotramvaj nás vyzvedla ve stanici Dětenice a projeli jsme se krátkou trasu do nedaleké Libáně. Přestože jsme jeli na regionální železniční trati, souprava na první pohled rozhodně připomíná spíš tramvaj. Vůz dostal jméno Lenka, což je zkrátka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo společnosti AŽD. Původně se skutečně jednalo o tramvaj typu KT8D5, která v minulosti jezdila v Brně. V prostředku soupravy ale technici instalovali bateriový zdroj, který má kapacitu 192 kWh. Zároveň má vozidlo upravený podvoze, tak aby splňovalo všechny podmínky pro železniční provoz.
0: V čem je vlastně výhoda vlakotramvaje oproti klasickým regionálním vlakům?
1: Tak provoz vlakotramvaje je především mnohem méně nákladní než provoz klasických regionálních vlaků. Je výrazně lehčí a navíc jezdí na elektrický pohon. Vozidlo navíc může zajíždět do vzdálenějších menších obcí a přivést cestující přímo do center větších měst. Ještě doplním, že vlakotramvaj by na jedno nabití měla ujet asi 80 km s maximální rychlostí až 60 km za hodinu. Do nákupu, oprav a vybavení vlakotramvaje investovala společnost AŽD zhruba 12 milionů korun.
0: No a kdyby tak mohli v Česku začít vlakotramvaje vozit první cestující?
1: Tak vedení společnosti AŽD odhaduje, že do 2 let už by mohly začít jezdit první vlakotramvaje v klasickém provozu. V současnosti musí technici splnit sérii testů a zkoušek, které jim předepsala drážní inspekce. Ty budou provádět právě tady na testovací trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem. Cílem je ověřit vlastnosti upraveného vozidla při jízdě po železniční infrastruktuře. Zkušební provoz musí dokončit nejpozději do konce roku 2027 a společnost AŽD poté plánuje požádat o schválení provozu vlakotramvají s cestujícími. V Česku totiž proto zatím nejsou zákony. Pokud se ale potvrdí, že by vlakotramvaje se daly využít v Česku, ministerstvo dopravy počítá s tím, že by mohlo legislativu upravit.
0: Na trati z Dolního Bousova do Kopidlna jezdí první česká vlakotramvaj a je u toho náš reportér Josef Beneda. Děkujeme za informace, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A pojďme se podívat zpátky do pražské dopravy, jak to vypadá na silnicích. Tak na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezd do obou tunelů. Nárazově se kvůli tomu zastavuje. Kolona hlavně kamionů se táhne od sjezdu na Jesenici. Je to kvůli silnému provozu za tunely. Plná je také ulice k Barandovu až už od Kauflandu. Ve směru na D1 se jde pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Štěrboholská spojka směrem na Nový most, tady trvá silnější provoz od D11 k Europarku. Před omezením Vekbelské počítejte s kolonami jak v Cínovecké, tady od D8, je to od sjezdu na Březiněves, tak v Novopatské z druhé strany od sjezdu z okruhu. Na magistrále je plná Vilznova od hlavního nádraží až k náměstí IP Pavlova, v opačném směru se popojíždí před omezením na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Scarlett a Independent Love Song, muzika z 90. na Rádio Praha. Jsou tady zprávy na 14. hodinu, no a v tuto chvíli už Moniku vystřídal Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezké odpoledne.
1: Je tomu tak, díky Petře, hezké odpoledne všem. Policie v Praze se zaměřila na jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Správa železnic sbírá dotazníky o problémech vlakové dopravy. Denně je využívá zhruba 500 000 cestujících. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb. Opozice zůstává kritická. A bude slunečno s teplotami do 28 stupňů, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Zítra se o stupeň oteplí a většinou bude polojasno, ojediněle s přeháňkami.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha s policií v létě zpřísnila kontroly elektrokoloběžek, elektrokol a dalších podobných vozítek. Při poslední akci v centru metropole jich policisté prověřili 94, u 37 odhalili nedostatky a uložili za ně pokuty v celkové výši 57 tisíc korun. Nejčastěji šlo o nevyhovující technický stav. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: V mnoha případech lidé jezdí na prostředcích, které nejsou provozovány v souladu s evropskou ani vnitrostátní legislativou. Zdaleka ne všechna vozidla označovaná jako elektrokola nebo elektrokoloběžky, totiž těmito kategoriemi vozidel skutečně jsou.
1: Lidé po celém Česku se můžou o prázdninách zapojit do ankety nazvané Refreshněte s námi železnici. Kampaně spustila Správa železnic. Podněty využije pro zlepšování svých služeb a úpravu stanic. Zájem o vlakovou dopravu přitom podle generálního ředitele společnosti Tomáše Tóta roste.
4: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně.
1: Dotazník můžou lidé anonymně vyplnit online na webu Správy železnic, a to až do konce letních prázdnin. Podnikatelé budou muset nejspíš od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Obnovení EET popoledni schválili poslanci. Vláda tvrdí, že novinka narovná podnikatelské prostředí a do státního rozpočtu přinese přes 14 miliard korun. Přínos elektronické evidence tržeb ale zpochybňuje část opozice. Třeba předsedovi poslanců TOP 09 Janu Jakobovi vadí i to, že stát má evidovat i bezhotovostní platby.
5: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
1: Obnovením elektronické evidence tržeb se teď budou zabývat senátoři. Fragment rukopisu Markova Evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustí Pražský hrad a zamíří na výstavu do Itálie. Od 12. září bude součástí expozice ve městě Aquileia s názvem Markovo Evangelium, 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh. Návštěvníci tak poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čivida, a třetí právě v Praze. Jde o jeden z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta. Tenistky Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou postoupily do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. O stejný úspěch bude hrát Sára Bejlek, která kolem 20. hodiny nastoupí proti Tagirové z Rakouska. Odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů Celsia. Zítra má být většinou polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky. Naměříme až mezi 27 a 29 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu zde jedničky ve směru na letiště se tahne kolona hlavně kamionů od sjezdu na Jesenici až k tunelům. Tam stále regulují vjezdy kvůli silnému provozu za nimi. Postojíte proto místy i v levém pruhu. V opačném směru trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od sjezdu na Běchovice, a to až k Europarku. Před omezením Vegbelské počítejte s kolonami jak v Cínovecké od sjezdu na Čakovice, tak v Novopatské od sjezdu z okruhu. A na magistrále je plná Wilsonova od hlavního nádraží k náměstí IP Pavlova a v opačném směru se popojíždí před omezením na Hlávkově mostu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 14. hodině tady budou Rose a Bruno Mars. Potom Coldplay. A společně Elton John a Dua Lipa. A já jsem Petr Zajíček a ze studia Rádia Praha vám přeju příjemnou středu.

0: zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z nejkrásnějších míst staré Prahy.
1: Praha je nej.
2: A pojďme se ve 14:15 opět věnovat dopravě, tak před omezením ve Kbelské ulici počítejte s obousměrným zdržením směrem na Ledňany, se sune kolona od sjezdu z okruhu v Novopatské, v opačném směru postojíte v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. Štěrboholská spojka, tady to je směrem na Lanový most s kolonou před Europarkem, popojíždí se od sjezdu na Běchovice. No a okruh D1 na letiště se táhne kolona hlavně kamionu od sjezdu na Jesenici až k tunelům, tam stále regulují jezdy kvůli silnému provozu za nimi. Postojíte proto místy i v levém jízdním pruhu. No a v opačném směru trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu, tedy mezi 23. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Tak to byla Gracie Abrams na Rádiu Praha, jsou tady Krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Spálenou ulicí a Národní třídou v Praze 1 nepojedou od této soboty 18. července do 10. srpna tramvaje. Důvodem jsou opravy trati. Výluka se dotkne 12 tramvajových linek. Pražský dopravní podnik radí využívat v centru především metro. Náhradní autobusovou dopravu zavádět nebude. Dnes o tom informoval mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Policisté obnovili provoz na silnici u Lidic na Kladensku po ranní nehodě dvou autobusů, při které utrpělo zranění několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčinu nehody budou zjišťovat kriminalisté. Jižní Čechy dnes zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se můžou objevovat celé odpoledne a večer až do 22. hodiny. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť, foukat bude taky silný vítr, v nárazech až o rychlosti 70 km v hodině. V poledne se otevřel areál Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne víc než stovku hudebních vystoupení, divadelních představení i diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Český rozhlas je jeho hlavním mediálním partnerem. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Projekt spojuje z ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Předsedkyně Leyenová chce taky jednat o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. V Praze bude odpoledne oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 26 až 28 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 29 stupňů. Většinou má být polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Tomáš Kolomistr.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu počítejte s nesouvislou kolonou kamionů v pravém pruhu, a to ve směru na letiště. Od sjezdu na Jesenici až za tunely, tam stále regulují provoz, nárazově se tak zastavíte i v levém pruhu. V opačném směru trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí před Europarkem z konce východní části okruhu od sjezdu na Běchovice. Před omezením Vekbelské počítejte s obousměrným zdržením, směrem na Letňany se sune fronta od sjezdu z okruhu v Novopatské. V opačném směru postojíte v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. A na magistrále je plný Nuselský most, a to od Kongresového centra do Legerovy, také Vilzonova od Florence k omezení na Hlávkově mostě a v opačném směru od hlavního nádraží k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna.

0: festivalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Šarivary,
1: šarivary. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Máme 15. července a na Rádio Praha bude už za chvíli čas na perný den Petra Jungmana.

0: Bernarden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 15. července, středa. První prázdninový měsíc se pomalu dostává do své druhé poloviny. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
4: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
3: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. Gitarový virtuos Joe Satriani má dneska kulatou 70. 65 slaví americký herec Forest Whitaker a kulatých 50 má německá blondýnka Diane Kruger. Tu znáte jako Helenu z Troje. A já přeju pěkný den.
5: A jsou tady opět informace z dopravy, tak na magistrále je plný Nusolský most od Kongresového centra do Legerovy ulice, z druhé strany to je Vilznova od Florence k omezení na Hlávkově mostě, respektive to je ještě pořád ten samý směr, akorát je to tady od hlavního nádraží dál, protože na Hlávkově mostě máme dopravní omezení, no vy tak s tím počítejte. V opačném směru Vilznova popojíždí od hlavního nádraží až za Václavské náměstí k IP Pavlova. Na Štěrbolské spojce směrem na Nový most je silný provoz od Běchovic k Europarku. Okbelská se opravuje, takže v každém směru pouze jeden jízdní pruh a z obou stran do Okbelské jsou kolony. Z jedné strany je to do Hloubětína se stojí, v Cínovecké od sjezdu na Březiněves v opačném směru se popojíždí v Novopatské. No a v nájezdu na Pražský okruh zde jedničky, dejte pozor, v zatáčce stojí kamion v pravém pruhu a musí se náhle vybočovat. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Baví vás rok?
0: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
8: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: Praze začala další etapa oprav Plzeňské ulice. Pro řidiče i cestující MHD platí nová omezení. Pražská policie pátrá po zloději motocyklu za 400 tisíc korun. Cenový strop na pohonné hmoty zítra vzroste o desítky haléřů. A bude slunečno s teplotami do 28 stupňů, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Zítra bude většinou polojasno, ojediněle s přeháňkami a naměříme až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V okolí Plzeňské ulice v Praze 5 od dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část pod Bělohorské ulice až po Mošnovu jednosměrná. Auta jí můžou projíždět pouze ve směru na Strahov. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové se omezení týká i 4 autobusových linek.
2: Autobusové linky 123, 149, 167 a 191 jezdí po objízdných trasách. Některé zastávky jsou dočasně zrušeny nebo přemístěny, ale nahrazuje několik nových.
0: Uzavírka potrvá do 24. července. Podrobnosti jsou na webu dopravního podniku. Pražští policisté hledají zloděje terénní závodní motorky. Ukradli ji v polovině června z podzemních garáží v Nobelově ulici v Praze 6. Způsobil tím škodu za zhruba 400 tisíc korun. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli až 5 let vězení. Pokračuje policejní mluvčí Richard Hrdina.
3: Policisté z místního oddělení Vokovice zajistili kamerové záznamy, na kterých je neznámý muž zachycen, a jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ho na kamerách poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, a to výrazněji než v posledních dnech, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléře na 42 koruny a 21 haléř. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr, to je o 78 haléřů více než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim jeho rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. Ruský a běloruský režim také podle ministrů i nadále zneužívají sport ke svým účelům. Fotbalová Slavia angažovala obránce Rubena Compaorého. 20-letý stoper z Burkiny Faso, který přichází z gruzínského klubu Dila Gori, podepsal v Edenu smlouvu do června 2030. Zatím bude působit v druholigové rezervě červenobílých. Slavia to uvedla na svém webu. Odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí k 26 až 28 stupňům Celsia. Zítra má být většinou polojasno ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky. Naměříme až mezi 27 a 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A po zprávách jako vždy doprava a Tomáš Kolmistr.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona kamionů se táhne nesouvisle od sjezdu na Jesenici. Místy se kvůli regulaci zastavíte také v levém pruhu. V opačném směru, tedy na D1, čekejte kolonu za sjezdem na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem s držením okolo 20 minut. V nájezdu na pražský okruh z D1 směrem z Brna dejte pozor. V zatáčce stojí kamion v pravém pruhu a musí se náhle vybočovat. Před omezením Vekbelské počítejte se zdržením v obou směrech. Ve směru do Hloubětina se stojí stojí v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, v opačném směru se popojíždí v Novopatské. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem, a to od Běchovic až za Europark. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu do Vídeňské zdržení okolo 15 minut. A ve Vilzonově směrem do Holešovic se sune fronta před omezením na Hlávkově mostě a v opačném směru počítejte s kolonou od hlavního nádraží k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Po 15. hodině tady budou Superhigh a Nika. Taky Maroon 5 a Lisa. A třeba kapela Nickelback. A Petr Zajíček vám ze studia Praha, ze studia Rádia Praha přeje hezké odpoledne.

0: Jak bizarní, how bizarre, tak to byly OMC hitovka z devadesátek. No a pojďme si teď říct, co bude dnes v pořadu Hot Zone, protože máme středu a středa znamená v našem vysílání mezi 9 a 10 večer vždy hudební speciál, který je plný toho nejnovějšího z domova i ze světa. Takže kdo má tentokrát novinky, které zaujaly našeho hudebního dramaturga Petra Jungmana natolik, že tady je uslyšíte v našem vysílání. Tak samozřejmě Stouni. Stouni mají pár dní venku z Brusu nové album, 25. studiové, podle kritik, které jsem zatím četl recenzí. Je to album, které prostě stále podtrhuje to, že ta kapela je nesmrtelná a navazuje to album tak trošku i na to před 3 lety vydané album Hackney Diamonds, které sklidil opravdu bouřlivé ovace. Takže pokud máte rádi Stouni, tak určitě na ně dojde v dnešním pořadu Hot Zone. A pak tady bude z Brusinový Kygo, taky Beyoncé nám zaspívá svoji novinku, Adam Lambert, který v posledních letech také účinkuje s legendárními Queeny, nebo spíš s tím, co z nich zbylo. Tak Adam Lambert má také svoji solovku, tak tu také uslyšíte. Pak tady bude člověk, který už tuto sobotu zaspívá na hlavní stage na Colors of Ostrava, Teddy Swims, jeden z headlinerů letošního Colors. A propos, festival se před pár hodinami, před 3 hodinami přesně, otevřel návštěvníkům a vyvrcholí dnešní první festivalový den vystoupením 21 Pilots. No a Teddy Swims tedy, kterého i dnes u nás uslyšíte v novinkách v Hot Zone, vystoupí na Colors v sobotu večer. Ještě něco z Hot Zone, Shania Twain má novinku, taky tu uslyšíte, a třeba Green Day, ale bude toho samozřejmě mnohem víc, takže pokud máte rádi novou muziku, nezapomeňte, že je středa a Hot Zone vám nabídneme po 21. hodině po zprávách. A teď už k dopravě s Tomášem Kolmistrem.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona kamionů se táhne nesouvisle od sjezdu na Jesenici. Místy se kvůli regulaci zastavíte i v levém pruhu. V opačném směru, tedy ve směru na D1, čekejte kolonu za sjezdem na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení okolo 20 minut. V nájezdu na pražský okruh z D1 směrem z Brna nepřehledněte nákladní auto v pravém pruhu, stojí za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na Štrbalské spojce směrem na Lanový most silnější provoz od sjezdu na Běchovice za Europark. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu do Vídeňské až za Barandovský most. Před Gebelskou směrem na Hloubětín se táhne fronta v Cínovecké, z konce D8 od sjezdu na Zdiby, ve směru na Letany postojíte v Novopatské. A na příjezdu do metropole od Slaného brzdí provoz omezení u letiště, kolona se táhne od konce D7 od sjezdu na Kněževes. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Tak to byla Katy Perry na rádiu Praha. Jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat za 40 korun a 12 haléřů za litr, to je o 78 haléřů víc než dnes. Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra. Zaměří se na její hospodaření, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny, která už několik let vykazuje ztrátu, při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi a třetí je zraněný, informovali o tom francouzští četníci z Chamonix. Podle informací České asociace horských vůdců je jednou z obětí horský vůdce, zbylí dva účastníci výpravy byli jeho klienti. Další podrobnosti zjišťujeme. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic jen na základě osobních průkazů obyvatel a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Argentinští fotbalisté se znovu pokusí projít do finále mistrovství světa. Obhájci titulu se v Atlantě utkají o postup z Anglií. Semifinálový zápas začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Po zbytek odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 28 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 29 stupňů. Většinou má být polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady opět aktualizace dopravy a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se táhne nesouvislá fronta hlavně kamionů až za tunely. Tam stále regulují vjezdy, v opačném směru se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to na asi 20 minut. V nájezdu z pražského okruhu zde jedničky směrem z Brna nepřehlédněte. Nákladní auto v pravém pruhu stojí za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz od sjezdu na Běchovice a to až je za Europark. Na jižní spojce směrem na Smích se popojíždí od sjezdu do Vídeňské až na Barandovský most. Před Belskou směrem Hloubětín se táhne fronta v Cínovecké z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Ve směru na Letňany postojíte v Novopatské. V Sokolské brzdí provoz omezení u náměstí IP Pavlova. Kolona se táhne z Vilzonovy od Florence, tam je to na 15 minut a ve Vilzonově směrem do Holešovic se zastavíte u hlavního nádraží. Fronta pokračuje až k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art? František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Host Lenky Vahalové. Počítačový programátor a expert na AI David Grudl. Jak nám umělá inteligence může pomáhat v běžném životě? Jak se mění ChatGPT v průběhu času? A máme šanci rozeznat texty, hudbu nebo obrázky vytvořené umělou inteligencí? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A my už se v našem vysílání za chvilku vydáme na přehlídku pouličního divadla do centra našeho hlavního města. Více nám řekne naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Počkejte si na to.

0: Začal další roční přehlídky pouličního umění. Festival za dveřmi sleduje přímo v centru Prahy naše létající redaktorka Sabina Vosecká, která nám teď řekne podrobnosti. Sabino, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak nám řekni, prozraď, kde teď jsi a co konkrétně se tam dnes chystá?
1: Já jsem teď v centru Prahy, konkrétně na Mariánském náměstí, tedy před budovou magistrátu, kde už za několik desítek minut začne pouliční inscenace pod taktovkou souboru Vosa Teatr, což je uskupení, které je každoročně součástí tohoto festivalu a jejich specialitou je měnit veřejný prostor v divadelní jeviště. Ostatně to je i téma celé té letošní přehlídky, přinášet do ulic města umění a taky zapojovat kolem jdoucí a jaksi vytrhnout je z té, dejme tomu, každodenní rutiny. Ta inscenace, kterou si pro nás připravili, bude v podobě průvodu s takovými obřími loutkami, vyrazí právě odsud z Mariánského náměstí na sousední Staromák a zase zpátky. A já jsem teda moc zvědavá, jak to celé bude vypadat a taky právě, jak se na to budou tvářit třeba turisté.
0: No a festival bude pokračovat i v dalších dnech, tak na co by si ještě pozvala?
1: Ano, festival se koná na dvou místech, to je dobré připomenout. Kromě centra Prahy je to taky výstaviště v Olešovicích, kam se celý ten dnešní program potom průvodu potom přesune, takže až do večera se tam můžete těšit třeba na Bratry v triku a další. Nejvíc toho čeká návštěvníky, ale v sobotu, to je pro ně na výstavišti připravený celodenní program pro rodiny s dětmi. Festival pak uzavře nedělní večerní gala show, která mimo jiné bude oslavou i toho letošního 18. tedy plnoletého ročníku.
0: Tolik tedy o festivalu za dveřmi naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Praha žije festivaly.
0: A žijeme také dopravou každých 15 minut aktualizace. Tu další nám zprostředkuje Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště počítejte s dalšími komplikacemi. Za sjezdem na Jesenici se zastavuje, nesouvislá kolona pokračuje až k Barandovu. Navíc před malou chvílí před Chlupickým tunelem řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Ve směru na D1 se vleče kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení okolo 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Běchovice za Europark, zdržení 15 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavíte u sjezdu na Vídeňskou a až na Barandovský most je to na asi 15 minut. V Sokolovské brzdí provoz omezení u náměstí IP Pavlova. Kolona se táhne z Vilznovy od Florence, tam je to na zhruba čtvrt hodiny a ve Vilznově směrem na Holešovice se zastavíte u hlavního nádraží. Fronta pokračuje až k omezení na Hlávkově mostě, tam je to na asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Systém by měl začít fungovat od příštího roku. Silnice u Lidic na Kladensku je po ranní nehodě autobusů znovu průjezdná. Americká armáda dokončila sérii útoků na Írán. Zaměřila se také na systémy pobřežní ochrany. A zítra má být většinou polojasno ráno až zataženo. Odpoledne může ojediněle zapršet a naměříme až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
2: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a také jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
0: Část opozice přínos EET do rozpočtu zpochybňuje. Elektronická evidence tržeb podle ní navíc nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí senátoři. Policisté obnovili provoz na silnici první třídy číslo 61 u Lidic na Kladensku. Ráno se tu srazily dva autobusy pražské integrované dopravy a zranění utrpělo několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčina nehody je předmětem vyšetřování. Odhadovaná škoda je přes milion korun. Uvedla to mluvčí středočeské policie Michála Richtrová.
3: Co se týče odhadu způsobené škody při dopravní nehodě, tak bylo předběžně vyčísleno na 1 300 000 korun. Veškeré okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků budou prověřovat kladenští kriminalisté. Oba havarované autobusy byly odtaženy, následky po jejich střetu odklizeny a provoz se vrátil do běžného provozu.
0: Pražský magistrát připravuje stavbu obchvatu městské části Dolní Chabry. Spojoval by ulici Dopraváků a Pražský okruh, který má severně od Dolních Chaber vést. Upozornil na to server z dopravy. Starostka Dolních Chaber Kateřina Šilhová-Šafránková z hnutí STAN uvedla, že městská část bude návrh určitě připomínkovat. Radnice bude podle ní zřejmě požadovat, aby zhruba kilometrová silnice vedla tunelem. A chtěla by také, aby stavbu převzalo ředitelství silnic a dál které má na starosti výstavbu Pražského okruhu. Spojené státy dokončily nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil. Armáda se podle něj zaměřila na systémy pobřežní ochrany a sklady řízených střel, včetně odpalovacích základen. 90-minutová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Teheránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu. Anglie dnes nastoupí proti Argentině v semifinále světového šampionátu ve fotbale. Na turnaji, který spolupořádají Severní Amerika a Mexiko, si kapitán obhájců titulu Lionel Messi poprvé v kariéře zahraje proti Angličanům. V čem osminásobný držitel zlatého míče vyniká, ví brankář Albionu Jordan Pickford.
4: Všichni víme, jak dobrý Messi je, ale zároveň víme, jak silná je celá Argentina. Nemůžeme se soustředit jenom na Messiho. Je to nejlepší tým na světě, ale taky má slabé stránky, ze kterých musíme těžit.
0: Semifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Anglie a Argentiny začne v 21 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Vítěz se ve finále utká se Španělskem, které včera porazilo 2-0 Francii a hrát se bude i o bronz. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno, ráno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 16 stupňů Celsia. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky, déšť nebo bouřky. Zítra má být většinou polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: A 5 minut po 16. hodině tady máme aktualizovanou dopravu s Tomášem Kolmistrem.
6: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště počítejte s komplikacemi. Za sjezdem na Jesenici se zastavuje, nesouvislá kolona pokračuje až k Barandovu. Navíc stále řeší před Cholupickým tunelem nehodu dvou osobních aut a blokují levý pruh. Ve směru na D1 se vleče kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je tam asi na 20 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Běchovice za Europark, zdržení čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavíte u sjezdu na Vídeňskou, až na Barandovský most je to na asi 15 minut. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most stojí na konci tunelu osobní auto v pravém pruhu, na místě je policie. Už regulují vjezdy do všech tunelů, plní se proto Vrchlického už od Kavalírky, také Nová Povltavská a následně Povltavská před Blankou, tam je to z Libně na zhruba půl hodiny. Před omezením Vekbelské je plná Cínovecká z konce D8 od sjezdu na Zdiby a také se stojí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V centru je ucpaná Velzonová směrem na Holešovice, popojíždí se od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to už je hudební mané, po 16. hodině budou tady Years and Years. Alex Band. A zaspívá Terry Swims. Terry Swims už tuto sobotu bude hlavním hostem na Colors of Ostrava. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezkou středu.

0: A tolik Britney Years and Years. No a máme po čtvrt na pět, jsou tady tedy informace z dopravy a Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště stále řeší nehodu před Chlupickým tunelem. V levém pruhu regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona se táhne od sjezdu na Jesenici. Ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení okolo 25 minut. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most se už podařilo odtáhnout osobní auto na konci tunelu. Regulují vjezdy stále do tunelu, plní se proto Vrchlického už od Kavalírky a také Nová Povltavská a následně Povltavská před Blankou, tam už je to z Libně na více než půl hodiny. Před omezením Vekbelské je plná Cínovecká z konce D8 od sjezdu na Zdiby a také se stojí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V centru je odspaná Vilznova směrem do Holešovic, popoždí se od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a v opačném směru se zastavuje u Florence, kolona pokračuje až do Sokolské před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak to je Kateřina Marie Tichá na Rádiu Praha, jsou tady krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. V okolí Plzeňské ulice v Praze 5 ode dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část Podbělohorské ulice Pomošnovu jednosměrná. Auta tam můžou projíždět pouze ve směru na Strahov. Omezení se týká i 4 autobusových linek. Uzavírka potrvá do 24. července. Pražští policisté hledají zloděje terénní závodní motorky. Ukradli ji v polovině června z podzemních garáží v Nobelově ulici v Praze 6. Způsobil tím škodu za zhruba 400 tisíc korun. V případě dopadení a odsouzení hrozí muži až 5 let vězení. Americká folková zpěvačka Susan Vega dnes vystoupí v Praze. Jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace se představí v kulturním prostoru Archa Plus. Koncert nabídne průřez 4 desetiletími její hudební tvorby, zaznějí nejslavnější skladby Luca a Tom's Diner i písně z nejnovějšího alba, které Susan Vega vydala vloni v květnu a které získalo u kritiků velký ohlas. Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení Koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla i Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2. O stejný úspěch bude hrát Sára Bejlek, která kolem 20. hodiny nastoupí proti Tagerové z Rakouska. V Praze má být zítra většinou polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 29 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je situace v dopravě, řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště se podařilo odklidit následky nehody před Chlupickým tunelem na 7. kilometru z levého pruhu. Regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne od sjezdu na Jesenici. Ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 25 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte s kolonou od sjezdu na Hradeckou D11 a to až za Europark, zdržení asi čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu do Vídeňské. Před omezením Vekbalské se táhne fronta z konce D8 přes Cínoveckou od sjezdu na Zdiby. V opačném směru se zastavíte v Novopatské a to u sjezdu na Satelice. V Povltavské se sune fronta od Balabenky až před Blanku, tam ještě regulují vjezdy do tunelu. A na magistrále je plná Vilzonova a to v obou směrech. Ve směru do Holešovic je plná od hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostu. V opačném směru se popojíždí od Florence dal přes Sokolskou až před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Máme po půl páté odpoledne, tak už za pár okamžiků nabídneme tradiční metropolitní tipy, no ale právě teď už je tady zpěvačka, která zítra ve čtvrtek bude hlavním headlinerem na Colors of Ostrava. Zaspívá LP.

0: Tak to byl na Rádiu Praha George Ezra a teď už metropolitní tipy, které připravil Jirka Štefl.
1: Kde se v Praze trochu schladit? S dostatečnou vrstvou opalovacího krému se můžete vydat třeba na koupaliště. A dál Hostivarské přehrady nabízí písčité i travnaté pláže, dětské hřiště i profesionální kurty na beach volejbal. Novinkou je 50-metrová nafukovací vodní skluzavka se dvěma dráhami s časomírou a obří trampolína. Venkovní koupaliště je taky otevřené na Pražačce, tam mají otevřeno od 9 hodin až do večerní půl desáté. No a vykoupat se můžete i v biotopu Lhotka v Praze 4. A v letním kině Kinská můžete vidět Oscarem oceněný snímek Pan nikdo proti Putinovi. Film sleduje příběh ruského učitele Paši, který se po ruské invazi na Ukrajinu ocitá uprostřed propagandistického tlaku. Z původně kreativního a oblíbeného pedagoga se stává nechtěný svědek systému, který po něm vyžaduje natáčení propagandistických materiálů pro státní instituce. Talankin se ale rozhodne záznamy tajně uchovat a vyvést z Ruska. Film Pan nikdo proti Putinovi promítají v letním kině Kinská ve čtvrtek ve 21:30. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A pojďme se před 17. hodinou podívat na dopravu s Tomášem Kolmistrem.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se stále suné nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Barrandov. Je to kvůli silnému provozu a následně regulaci vjezdu do obou tunelů. Pro osobní auta je to na zhruba půl hodiny. V opačném směru, tedy na D1, se zastavíte u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice počítejte s kolonou od sjezdu na Hradeckou D11, a to až za Europark, zdržení asi čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí před Barrandovským mostem od sjezdu do Vídeňské. Před omezením Vekbalské se táhne fronta z konce D8 od sjezdu na Zděby. V opačném směru se zastavíte v Novopatské, a to u sjezdu na Satelice. V Povltavské směrem do Troji se rozjíždí kolona od Balabenky, plné jsou také okolní ulice jako od Stářova a Zenklova. A v Radlické se táhne fronta od Valtrovky až před Mrázovku, tam je to na zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Horké novinky legend, hlasování.

0: One Call Away, Charlie Puth, s vámi je Rádio Praha, 17 hodin, zprávy a Mirek Kasan. Mimochodem, Mirku, máš elektrokoloběžku?
1: Nemám a nebudu mít.
0: A elektrokolo?
1: Ani to, no, na to nemám.
0: No, ale každopádně seš v pohodě, ale... protože tebe bude policie ignorovat.
1: Ano, ano.
0: Policie se totiž zaměří na elektrokola a elektrokoloběžky. Jak dalece, to nám řekne právě Mirek Kasan teď ve zprávách 17 hodin.
1: A se mnou jsou Olda Burda, dobré odpoledne. Policie v Praze se zaměřila na jezdce na elektrokolech, elektrokoloběžkách a podobných vozidlech. U požáru hospodářského sídla v pražských Cholupicích zasahuje přes 20 kusů požární techniky. V Číně zadrželi českého občana, potvrdilo to ministerstvo zahraničí. A zítra ráno bude až zataženo, přes den většinou polojasno, odpoledne s ojedinělými přehaňkami a teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská policie zpřísnila v létě kontroly elektrických koloběžek, elektrokol a dalších podobných vozítek. Při poslední akci v centru metropole jich policisté prověřili 94, u 37 odhalili nedostatky. Nejčastěji šlo o nevyhovující technický stav, uložili pokuty v celkové výši 57 tisíc korun. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: V mnoha případech lidé jezdí na prostředcích, které nejsou provozovány v souladu s evropskou ani vnitrostátní legislativou. Zdaleka ne všechna vozidla označovaná jako elektrokola nebo elektrokoloběžky, totiž těmito kategoriemi vozidel skutečně jsou.
1: Hasiči v Praze zasahují u požáru hospodářské budovy v Cholupicích v rozsahu 50x20 metrů. Na místě je víc než 20 kusů požární a výškové techniky. Hasiči připravují také velkokapacitní čerpadlo, které bude na místo dodávat vodu. Uvedl to jejich mluvčí Vojtěch Ročedl.
4: Požáry v plném rozsahu, došlo i ke zborcení střešní konstrukce. V současné době na místě zasahují jednotky v druhém poplachovém stupni a jsou to jak profesionální jednotky, tak jednotky sboru dobrovolných hasičů z širokého okolí.
1: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi, informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl zranění, se kterým ho lékaři po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Případ vyšetřují francouzské úřady. V Číně byl nedávno zadržen český občan. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nějak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace.
1: Čínská ambasáda v Praze zadržení českého občana odmítla komentovat. Server Seznam zprávy tvrdí, že jde o českého podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Po včerejším postupu Španělska přes Francii se dnes rozhodne o druhém finalistovi fotbalového mistrovství světa. V Atlantě proti sobě nastoupí Angličané a obhájci titulu Argentinci. Ti dvakrát zvládli prodloužení a osmifinále s Egyptem otočili za stavu 0-2. O argentinské mentalitě mluví trenér Lionel Scaloni.
6: Jsme národ, který se nikdy nevzdává. Ostatně to ani Španělé, Francouzi nebo právě Angličané. Máme vynikající fotbalisty, mentálně správně nastavené. Zvládli jsme těžké chvíle, které nás udělaly silnějším.
1: Semifinále světového šampionátu mezi Argentinou a Anglií začne v 21 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Vítěz ve finále narazí na Španělsko, poražený bude hrát o bronz s Francií. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno, kránu až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 16 stupňů Celsia. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout přeháníky, déště nebo i bouřky. Zítra má být většinou polojasno, ráno až zataženo, odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháníky. Nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. We'll be right back.
0: No a my se jdeme podívat teď aktuálně na dopravu po 17. hodině. Sleduje ji Tomáš Kolmistr. Vítej, Tomáši.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se stále sune nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Barrandov. Je to kvůli silnému provozu a následné regulaci vjezdu do obou tunelů. Pro osobní auto je to na zhruba půl hodiny, pro nákladní je zdržení delší. V opačném směru tedy na D1 se zastavíte u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Na Štěrbolské spojce se jede pomaly od sjezdu na Běchovice, a to až za Europark zdržení asi čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou až na Barrandovský most, celé je to na zhruba 20 minut. Před omezením Vegbelské se stojí v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby, postojíte také v Novopatské od sjezdu na Satelice. Vilzonové ucpaná v obou směrech, ve směru na Holešovice se popojíždí od hlavního nádraží do omezení na Hlavkově mostu a v opačném směru se sune fronta od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. Je po 17. hodině a s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. A s námi skvělá muzika. Kdo sní? Leony. So baby,

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 17 hodin a 15 minut a teď o 21. Protože je středa a středeční večer patří horkým novinkám. V Hot Zone představí poprvé na 107.1 FM své nové songy, například Rolling Stones, a to bude z alba, které vyšlo 10. tohoto měsíce. A vy pro něho můžete mimochodem hlasovat také na našem Facebooku na pondělní vinylový večer. Dál dnes večer budou se svými novinkami Kygo, Beyoncé, Adam Lambert, Teddy Swims, Shania Twain, Green Day a celá řada dalších hvězd. Takže skvělá vybraná společnost. Můžete být její součástí dnes po 21. hodině na Rádiu Praha. A jak je to s dopravou? Podíváme se na okruh s Tomášem Kolmistrem a nejen tam, Tomáši.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle táhne od sjezdu na Jesenici. Ve směru na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Následná fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, celé je to na zhruba 20 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od Běchovic k Europarku. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od sjezdu na magistrálu až na Barandovský most, zdrží ní asi 20 minut. Před omezením Vekbelské se stojí v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zděby, postojíte také v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Radlické počítejte s kolonou směrem do centra, a to od Valtrovky k Mrázovce, tam je to na zhruba 20 minut. V Povltavské se zdržíte půl hodiny od Balabenky k Blance. Vilzonová je plná v obou směrech, ve směru na Holešovice se popojíždí od hlavního nádraží do omezení na Hlávkové mostě a v opačném směru se sune fronta od Florence až k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
2: Hit týdne.
3: Číslo 2.
4: Číslo 2.
5: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Lost Frekvencí se s námi na rádiu Praha je 17.31. Máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Spálenou ulicí a Národní třídou v Praze 1 nebudou od této soboty 18. července do 10. srpna jezdit tramvaje. Důvodem jsou opravy trati. Výluka se bude týkat 12 tramvajových linek. Pražský dopravní podnik radí cestujícím využívat v centru především metro. Náhradní autobusovou dopravu zavádět nebude. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat za 40 korun a 12 haléřů za litr, to je o 78 haléřů víc než dnes. Na budově úřadu městské části Praha 4 letos zahnízdily poštolky obecné. Mláďata se v současnosti učí létat, můžou přitom sedět na zemi a odpočívat. Radnice na svém webu vyzvala obyvatele, aby na ptáky nesahali a nikam je nepřenášeli, pokud nejsou ve zjevném ohrožení. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Předsedkyně Leyenová chce taky jednat o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou. Čeká je klub Zavěrče z Polska. Dále narazí na německý Lüneburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodlo o tom dnešní losování v Lucemburku. Hrát se bude od prosince do poloviny února. V lize mistryň český volejbal zastoupení nemá. V Praze má být zítra většinou polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi také na silnicích. Tomáš Kolmistr sleduje dopravu a řekne nám, kde jsou problémy.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle táhne od sjezdu na Vestec. Navíc teď před malou chvílí máme hlášenou nehodu u sjezdu na Barandov. Kamion se tam střetl s osobním autem na 16,5 kilometru a blokují pravý pruh. Ve směru na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Následná fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Celé je to na zhruba 20 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od Běchovic a to až k Europarku. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona už od sjezdu na magistrálu až na Barandovský most. Navíc u sjezdu do Mondřanské stojí porouchané osobní auto a blokuje prostřední pruh, zdržení okolo 20 minut. Před omezením Vekbelské směrem na Hloubětín se táhne kolona Cínoveckou už z D8 z 2. kilometru, v opačném směru postojíte v Novopatské. V Radlické počítejte s kolonou směrem do centra, a to od Valtrovky k Prázovce, celé je to na zhruba 20 minut, a v Povltavské se zdržíte asi půl hodiny, a to od Balabinky k Blance. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: S vtipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit dětskař, tedy Cyril Matějka. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 17 hodin 35 minut. No a my se v našem seriálu za chvíli, tedy v seriálu o Severní Makedonii, objevíme v turecké části hlavního města Skopje. No a ještě bude čas i na výlet za hranice metropole s Václavem Millerem už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 17 hodin 45 minut. V našem seriálu o Severní Makedonii pokračujeme v průzkumu hlavního města Skopje. Stačí přejít přes kamenný most, spojující břehy řeky Vardar, a monumentální sochy a široká náměstí vystřídají úzké dlážděné uličky starého bazaru, jednoho z největších a nejzachovalejších na celém Balkáně.
1: Řeka Vardar po staletí odděluje křesťanskou a osmanskou část města. Dodnes je to znát. Nad střechami se zvedají minarety mešit, jedno zlatnictví střídá druhé a zrovna tak krečovské dílny, zmrzlinárny a cukrárny a další obchody a krámky. Z otevřených dveří kaváren voní silná turecká káva, připravovaná v džezvě, kterou vřele doporučuji nejen milovníkům a každodenním konzumentům kávy, ale úplně každému jako kulturní zážitek. Po staletích osmanské nadvlády zůstala turecká kultura součástí každodenního života. Dnes muslimskou menšinu reprezentují více Albánci než Turci. V roce 2001 zemi sužoval půlroční ozbrojený konflikt, vyvolaný právě radikálnější částí albánské menšiny. Od té doby je ale v zemi klid a pro nás možná i překvapivě bezpečí. V této části Skopje byste neměli vynechat návštěvu mešity Mustafy Paši z konce 15. století nebo historickou pevnost Kale s perfektním výhledem na město. A protože nejen kulturou je člověk živ a při prohlížení památek jednomu vyhládne, mám pro vás tento tip. Mimo historické centrum, asi 10 minut chůze na jih od Kamenného mostu, se nachází taverna Olympic, jedno z míst, kde se dobře najíte za slušnou cenu. Objednal jsem si klasické kebapy, tedy grilované šištičky z mletého vepřového masa s hranolkami. Dále makedonský salát a k tomu čerstvý bochníček chleba a la pita a láhev slušného místního piva navrch. Pozor, dávají velké porce. Tato hostina mě přišla na 500 makedonských denárů, tedy asi 200 korun. Jenom upozorňuji, že na rozdíl od českých restaurací je tady všude povoleno kouřit a Makedonci toho plně využívají. A jak takový oběd strávit? Nejlépe výletem za město. Asi 15 kilometrů od centra si můžete užít smaragdovou vodu, strmé skály a skryté jeskyně v kanionu Matka. Dostanete se tam autem, taxíkem i MHD. Osobně doporučuji organizovaný výlet, který vyjde zhruba na 500 korun, spojený s prohlídkou nedalekého kláštera svatého Pantaleona se vzácnými freskami. Já jsem měl štěstí na mimořádně dobrého, informacemi a vášní nabitého průvodce Michaila, který pro naši skupinu na závěr přichystal i malý piknik s ochutnávkou výborného makedonského vína. O tom ale až někdy příště. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu vám přeje Václav Miller, Český rozhlas.
0: Byli jsme v Makedonii ve Skopje, teď je 17.48 a podíváme se na pražské silnice. Ty sleduje Tomáš Kolmistr a řekne nám, kde to teď vázne.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu zde jedničky směrem na letiště řeší nehodu osobního auta a kamionu na 16,5 kilometru. Blokují pravý pruh, kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici, reguluje také vjezdy do obou tunelů, zdržení je bezmála hodinu. Plná je také ulice k Barandovu už od koupaliště. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň, kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 25 minut. Před omezením Vekbelské směrem na Hloubětiny se táhne kolona Cínoveckou už z D8 z 2. kilometru. V opačném směru postojíte v Novopatské. Na jižní spojce se sune fronta směrem na Smíchov od křížení s magistrálou přes Barandovský most až do Dobříské. Na Štrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte s kolonou od Běchovic k Europarku. V ulici pod Krejcárkem se táhne fronta před ohradou, plná je také ulice pod Plynojemem. Na magistrále je plná Vilzonova v obou směrech. Ve směru do Holešovic se zastavíte u hlavního nádraží, kolona pokračuje až k Hlávkově mostu do omezení. V opačném směru se popojíždí od Florence přes Sokolskou až před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox po 6. první. UDG druzí. Fotbalová More Than Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte
4: na praha.rozhlas.cz.
3: V neděli večer si s námi dejte další video.

0: Snow Patrol, Just Say Yes. A my říkáme ano, je 18 hodin a připravené jsou aktuální zprávy s Mirkem Kasanem. Vítej.
1: Ano, hezký podvečer. V Praze začala další etapa oprav Plzeňské ulice. Pro řidiče i cestující MHD platí nová omezení. Poslanec Turek by v případě stíhání kvůli autonehodě nevyužil imunitu. Někteří ministři evropských zemí žádají zastavení financí pro Mezinárodní olympijský výbor kvůli účasti Ruska na olympiádě. A zítra má být oblačno až polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřky a naměříme až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V okolí Plzeňské ulice v Praze ode dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část pod Bělohorské ulice až po Mošnovu jednosměrná. Auta jí můžou projíždět pouze ve směru na Strahov. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové se omezení týká i 4 autobusových linek.
3: Autobusové linky 123, 149, 167 a 191 jezdí po objízdných trasách. Některé zastávky jsou dočasně zrušeny nebo přemístěny, ale nahrazuje několik nových.
1: Uzavírka potrvá do 24. července. Podrobnosti najdete na webu dopravního podniku. Poslanec motoristů sobě Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí na náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem, který převážel krev. Včera Filip Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima a Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Opozice Filipa Turka vyzvala, aby složil i poslanecký mandát. Do areálu Pražského hradu loni přišlo 9 milionů lidí. To je o 700 tisíc víc než v roce 2024. Stoupá i počet návštěvníků, kteří si koupí lístek na některou z prohlídek. Zároveň se za poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb pro návštěvníky. Přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná třeba fíkovna a Hartigovská zahrada. Dnes se v areálu Pražského hradu taky otevřel nový obchod nabízející suvenýry od české výrobců a designérů. Pokračuje vedoucí kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.
4: Ty největší investice, kterými jsme tady dneska měli, tak byl ústav šlechtičen. Měníme zahradu na baště, změnili jsme jelením příkopu přístupy, udělali jsme nové věci, které jsou v chodkových sadech vlastně a tady budeme vlastně celé chodkové sady i měnit.
1: Fragment rukopisu Markova evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustí Pražský hrad a zamíří na výstavu do Itálie. Od 12. září bude součástí expozice v městě Aquileia s názvem Markovo evangelium 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh. Návštěvníci tak poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čivida, a třetí právě v Praze. Jde o jeden z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim jeho rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. Ruský a běloruský režim taky podle ministrů i nadále zneužívají sport ke svým účelům. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, kránu až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 17 stupňů Celsia. Místy se mohou vyskytnout přeháňky, déšť nebo bouřky. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady s dopravou také Tomáš Kolmistr. Jak to vypadá po 18. hodině, Tomáši?
6: Hezký podvečer. Na okruhu zde jedničky směrem na letiště se podařilo odklidit následky nehody osobního auta a kamionu na 16,5 kilometru jsou stranou. Kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici, regulují stále vjezdy do obou tunelů. Plná je také ulice k Barandovu, a to už od Lamačovi. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň, kolona pokračuje až k Ořechu na 19 km, zdržení je asi 20 minut. Na jižní spojce se sune fronta směrem na Smíchov, a to od křížení s magistrálou přes Barandovský most až do Dobří před Mrázovku. Na Štrbohorské spojce směrem na Lanový most počítejte s kolonou, a to od Běchovic k Europarku. Před omezením Vekbelské čekejte kolonu ve směru na Hloubětín, po pojíždí se Cínoveckou už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Směrem na Letňany je kolona kratší v Novopatské od sjezdu na Satelice. A plná zůstává magistrála ve Vilzonově. Ve směru do Holešovic se zastavíte už u muzea. Kolona pokračuje dál až k Hlávkově mostu k omezení. V opačném směru, tedy k Nuselskému mostu, se zastavíte u Florence, kolona pokračuje až k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Příjemný podvečer, ano, je po 18. hodině, 5 minut po 18. hodině a nás čeká pražský update. Co se dozvíte? Určitě zavítáme na Pražský hrad, protože tam jsou určité změny, které nás budou zajímat jako občany Prahy, ale také jako návštěvníky. Ledacos naznačil už ve zprávách Mirek Kasan. Vydáme se také na kampu, protože tam je možné ochutnat Francii. Čeká nás i přehled dnešního dne, tedy 15. července s Petrem Jungmanem a navštívíme budoucí muzeum v Praze. Zůstaňte s námi. Hudebně James Arthur, Olivia Dean a nebo Krištof.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Nice to each other. Olivia Dean s námi na rádiu Praha v 18 hodin 12 minut 107.1 FM a také DA+. Pražský update. Areál Pražského hradu loni navštívilo 9 milionů lidí. Je to zhruba o 700 tisíc víc než v roce 2024. Zároveň se za poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb pro návštěvníky. Přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná třeba fíkovna a hartigovská zahrada. V areálu je taky nový obchod ze suvenýry od českých výrobců a designérů.
1: Pražský hrad se poslední roky pomalu proměňuje. Pravidelně se sem vrací i paní Marie, která žije ve Francii.
2: No, já jsem odešla hodně brzy v 69. roku. To se to hodně změnilo tedy, jo. A je to hrozně krásný.
1: Pan Pavel přijel z východních Čech. Na Pražský hrad se přišel podívat po 10 letech.
3: Když se dostaneme do Prahy, tak se sem samozřejmě podíváme na hrad.
1: S manželkou se stali prvními zákazníky nového obchodu Pražského hradu.
3: Koupili jsme nějakou magnetku.
1: Po obchod v podloubí u katedrály svatého Víta se starají pracovníci Pražského hradu. Pokračuje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
4: Tady máme vlastně jak věci od 10korunových položek, jako třeba pohledy, ale pak tady máme potom i třeba slavný ptácek Republika od Maxima Valčevského.
1: Obchod ale není jedinou viditelnou změnou v areálu. Do oprav loni správa hradu investovala asi 340 milionů korun. To je čtyřnásobek oproti roku 2023. Vedení památky taky vyhlásilo 4 architektonické soutěže. Říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
5: Projektujeme díky těmto soutěžím s mezinárodní účastí architektů Chodkovy sady, nové edukační centrum, máme hotový projekt na nová kontrolní stanoviště a soutěžíme tým na nové osvětlení Pražského hradu.
1: Mění se podle něj i veřejný prostor.
5: Zrušily se plošné kontroly na vstupu do Pražského hradu, odstraňujeme vizuální smog, doplňujeme lavičky, zpřístupňujeme prostory, které dříve nebyly návštěvníkům přístupné.
1: Jde například o fíkovnu nebo hartigovskou zahradu. Zástupci Pražského hradu připomněli tyto změny u příležitosti poloviny funkčního období prezidenta Petra Pavla. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
0: A také doprava a s ní Tomáš Kolmistr. Tomáši.
7: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště se táhne fronta od sjezdu na Jesenici až za tunely ke sjezdu na Barrandov. Regulují vjezdy do obou tunelů, plné také ulice k Barrandovu. Ve směru na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Svíchov se táhne kolona od sjezdu z magistrály přes Barrandovský most až k Mrázovce, celé je to na zhruba 20 minut. Na Štěrbohorské spojce se jede pomalej od Běchovic k Europarku ve směru na Lanový most. Přeto mezi ním Vekbalské čekejte kolonu ve směru na Hloubětín, po pojíždí se Cínoveckou už z konce D8 od sjezdu na Zdiby, směrem na Letňany je kolona kratší v Novopatské od sjezdu na Satelice. A problémy jsou stále na magistrále ve Vilzonově. Ve směru do Holešovic se zastavíte už u muzea, kolona pokračuje až k Hlávkově mostu do omezení, tam je to zhruba na 20 minut, v opačném směru se popojíždí od Florence přes Sokolskou až k náměstí IP Pavlova a plná je také Ječná. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v

0: Get Lucky, Daft Punk, s námi na rádiu Praha je 18.25, 107.1 FM a DAB+.
1: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Je tady pražský update a tentokrát se zaměříme na Francii v Praze, protože milovníci Francie mohou tenhle týden vyrazit na kampu, kde jsou francouzské trhy. Byla se tam podívat i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Určitě tady najdeme více než 20 stánků, jako s různými producenty, je tady pyrenejská šunka, máme tady ústřice, máme tady naturální vína, pernat vína, šneky, takže tady je toho opravdu hodně k ochutnání.
3: Představila mi trhy na kampě specialistka komunikace Klára Honiš. Zajímalo mě také, zda své produkty u stánků nabízí pouze Francouzi.
2: Jsou tady i Češi, je to různé, jsou to většinou lidi, kteří mají nějakou jako spojitost s Francií. Takže ať už milujou Francii, nebo mají partnera z Francie, nebo jsou to Francouzi samotní, takže to takový mix.
4: Jaká je komunikace s Francouzi třeba?
2: Musím říct, že je osobitá, ale zároveň příjemná. Oni jsou velmi srdeční, velmi přátelští a milují dobré jídlo a pití.
4: Co byste řekla, že tady lidé tak nejčastěji jako vyhledávají?
2: Jsou to určitě vína, ale zároveň jsou to i ty speciality, a to asi šneci, bych řekla, a ústřice. Protože tady máme teďka mistra v otevírání ústřic světového a myslím si, že právě ústřice povedou i tenhle ročník, že to byla taková specialita.
3: Jedná se už o 19. ročník francouzských trhů a nejsou jen o gastronomii, ale také i o doprovodném hudebním programu, který zmínil organizátor Thomas Bouton.
5: Občas přijde lidi z Francie, máme skupina, která přijde z Francie jen pro ten festival. Chceme mít jako nejen francouzský hudba, ale taky jazz, bude tam trošičku kubanské hudba. Bude sbor, taky doporučuju neděli v dvou, to bude magnifik, to bude super. Jako to je rendezvous pro nás. Oni lidé mají hlad, že říkají, že do Francie MAD.
3: Na akci můžete ochutnat chobotnice, krevety, šneky, francouzská vína, sýry, ale i slavné francouzské makronky a koláče. Monika Doležalová,

0: S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB Plus je 18.31 a my pro vás máme pražské zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. V okolí Plzeňské ulice v Praze 5 od dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část Podbělohorské ulice po Mošnovu jednosměrná. Auta tam můžou projíždět pouze ve směru na Strahov. Omezení se týká i 4 autobusových linek. Uzavírka potrvá do 24. července. V pražských Cholupicích v ulici Kdýmači hoří objekt statku o rozměru 50x5 metrů. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Plamenné hoření dostávají pod kontrolu. Na místě zasahuje 30 kusů hasičské techniky, sdělil to mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Na místo podle něj zamířilo také velkokapacitní čerpadlo Somaty. Pražská policie zpřísnila v létě kontroly elektrických koloběžek, elektrokol a vozítek, která jsou jimi jen zdánlivě. Při poslední akci v centru metropole jich policisté prověřili 94, u 37 zjistili nedostatky a řidičům uložili pokuty v celkové výši 57 tisíc korun. Nejčastěji šlo o nevyhovující technický stav. Pražský magistrát připravuje stavbu obchvatu Dolních Chaber. Spojoval by ulici Dopraváků a Pražský okruh, který má severně od této městské části vést, upozornil na to server z dopravy. Starostka Dolních Chaber Kateřina Šilhová-Šafránková z Hnutí Stan uvedla, že radnice bude návrh určitě připomínkovat a bude zřejmě požadovat, aby zhruba kilometrová silnice vedla tunelem. Americká folková zpěvačka Susan Vega dnes vystoupí v Praze. Jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace se představí v kulturním prostoru Archa Plus. Zaznějí její nejslavnější skladby i písně z nejnovějšího alba, které Susan Vega vydala loni v květnu. Praze má být zítra oblačno až polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a před námi je také pohled na silnice a jak ten vypadá, ví v téhleté chvíli nejlíp Lukáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště se táhne fronta od sjezdu na Jesenici až za tunely ke sjezdu na Barrandov. Regulují vjezdy do obou tunelů zdržení asi půl hodiny. Plná je také ulice k Barrandovu skoro od Tlamačovy. Ve směru na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Navíc teď máme hlášenou na 21. kilometru nehodu dvou osobních aut. Před omezením Vekbelské se popojíždí směrem do Hloubětina, a to v Cínovecké od čerpací stanice MOL. Ve směru na Letňany postojíte v Novopatské od sjezdu na Satalice. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od sjezdu z magistrály přes Barrandovský most až k Mrázovce, celé je to na zhruba 20 minut. Na Štěrboholské spojce se jede pomalej od Běchovic k Europarku a plná zůstává stále Vilzonova v obou směrech. Ve směru do Holešovic se zastavíte u hlavního nádraží, kolona pokračuje až k Hlávkovému mostu do omezení. V opačném směru se popojíždí od Florence přes Sokolskou až k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
5: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready?
6: Let's go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
4: Praha žije.

0: den Rádia Prachy.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 15. července, středa. První prázdninový měsíc se pomalu dostává do své druhé poloviny. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
4: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
3: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. Gitarový virtuos Joe Satriani má dneska kulatou 70. 65 slaví americký herec Forest Whitaker a kulatých 50 má německá blondýnka Diane Kruger. Tu znáte jako Helen z Troje. A já přeju pěkný den.

0: Je tady Pražský update, máme 18 hodin 44 minut a podíváme se na železniční dílny, tedy v minulosti. Za pár let na jejich místě má vzniknout železniční muzeum. Zchátralé budovy, které najdete v blízkosti pražského Masarykova nádraží, čeká rekonstrukce. Jak to tam teď vypadá, byla zjistit naše létající redaktorka a kolegyně Sabina Losecká.
1: Nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony.
2: Popisujeme historii Masarykova nádraží, ale taky bývalého depa kurátor Národního technického muzea Adam Horký.
1: A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. Tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy.
2: Objekty bývalého depa se podařilo na začátku 21. století získat a bezplatně převést od Českých drah na Národní technické muzeum.
1: Už tehdy se vlastně začal rodit ten plán, že v těchto velice cenných památkově chráněných objektech toho bývalého depa se začne budovat železniční muzeum.
2: Tak Adame, my teď spolu vcházíme do toho původního zmíněného depa. Musím tedy říct, že na první pohled, co je tady znát a jaký věm vnímám, je vůně, taková typická železniční vůně, řekla bych.
1: Myslím, že se tady mísí vůně těch bývalých strojních provozů s vlhkostí, která se tady projevuje na těch konstrukcích, jak zděných, tak dřevěných. Vlastně nad námi je dno nýtovaného vodojemu, který zde sloužil pro zbrojení parních lokomotiv.
2: Mimochodem, když zmiňujete ten vodojem, na který teď společně koukáme, tak jak je vlastně starý?
1: Vodojem byl vystaven v 60. letech 19. století, to znamená zhruba po 20 letech existence toho depa, kdy vlastně už zde probíhaly nějaké stavební úpravy. Už se zjistilo, že prostory vlastně nestačí, je třeba je nějakým způsobem adaptovat. Takže v té době vlastně vznikly tyhle ty pískovcové podpěry, které tady vidíme, těch 8 podpěr, které vlastně nesou ten vodojem, který byl samozřejmě velmi těžký ve chvíli, kdy byl naplněný vodou. A byla to vlastně budova takzvaných ústředních dílen, to znamená, že tady byly ty hlavní provozy, kde se opracovávaly kovové součásti těch lokomotiv, původně i vagónů, později hlavně lokomotiv. To znamená, byly tady soustružny, kovárny, slévárny, všechny tyhle ty těžké provozy.
2: Rozlehlé objekty, které stojí mezi Pražskou magistrálou a nádražím, teď čeká rekonstrukce. V řádu několika let by tu mělo vzniknout zmíněné dopravní muzeum. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A také pražská doprava s Tomášem Kolmistrem, jdeme na okruh a také do Kbelské nebo na jižní spojku.
4: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště se stále táhne fronta od sjezdu na Vestec až za tunely ke sjezdu na Barrandov. Regulují vjezdy do obou tunelů, zdržení je okolo 20 minut, plná je stále ulice k Barrandovu už od Štěpařské. Ve směru na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň, k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, navíc na 21. kilometru máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Před omezením ve Kbelské se popojíždí směrem do Hloubětina a to v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, ve směru do Letňana postojíte v Novopatské od sjezdu na Satelice. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu do Vídeňské, kolona pokračuje až na Barrandovský most. Za Barrandovský most tam odtahují porouchané osobní auto, blokuje levý pruh. Ve Vilzonově stále komplikace, ve směru do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží až na Hlávkův most do omezení. V opačném směru také od hlavního nádraží až k omezení u náměstí IP Pavlova a plná zůstává Ječná. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Car Sleepers s námi na rádiu Praha. Je 18 hodin 51 minut. Čas podívat se na počasí. Jaký nás tedy zítra čeká den? Má být oblačno až polojasno. Ráno zataženo, odpoledne se mohou vyskytnout ojediněle přehánky, výjimečně pak i bouřky. No a nejvyšší denní teploty vystoupí na příjemných letních až tropických 28 až 30 stupňů Celsia. Budeme tedy hledat bazény anebo nějakou vodu ke koupání.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.
2: Každé pondělí na rádiu Praha.
1: Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Darling, Olimer se s námi teď v 19 hodin, kdy je tady také Mirek Kasan s aktuálními zprávami.
1: Hezký večer.

0: Hasiči v Česku zaznamenávají nárůst požárů od nabíječek elektronických zařízení. Cenový strop na pohonné hmoty zítra vzroste o desítky haléřů. Nahoře Mont Blanc zahynuli dva Češi, třetí člen skupiny vyvázl s lehkým zraněním. A zítra ráno má být až zataženo, jinak bude oblačno až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřky.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
2: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
3: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování. Když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, ideální je ji hodit do nějakého kýble s vodou a vynést ji před dům.
2: Přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
4: Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
2: Riziko těchto požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webs, Český rozhlas.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, a to výrazněji než v posledních dnech, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr, to je skoro o 80 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Prostor u železničního mostu na pražském Smíchově by se v budoucnu mohl jmenovat Park Josefa Kohouta. Ten v 19. století založil klub českých velocipedistů, vůbec první český sportovní klub v historii. Návrh teď projednává místopisná komise hlavního města. Podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda z ODS ho následně budou muset schválit i pražští radní.
5: Josef Kohout byl průkopníkem české cyklistiky i osobností, která významně přispěla k propagaci českého sportu doma i v zahraničí. Pojmenování parku je důstojným poděkováním.
0: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc dnes zahynuli dva Češi. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení, informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Podrobnosti nám za ní řekl Radek Línert.
6: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
0: Podle místních úřadů došlo k neštěstí na místě, kde jsou pády kamenů poměrně časté. Argentinští fotbalisté se znovu pokusí projít do finále mistrovství světa. Obhájci titulu se v Atlantě utkají o postup s Anglií. Zápas začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport už za necelé 2 hodiny. Norský cyklista Søren Verenskjold vyhrál 11. etapu Tour de France, když byl nejrychlejší v závěrečném hromadném spurtu. Druhý dojel Nizozemec Kooij, třetí Belgičan Fertin. V průběžném vedení a ve žlutém dresu je i dál Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším z Čechů byl dnes Pavel Bittner, který obsadil 22. příčku. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, kránu až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 17 stupňů Celsia. Místy se mohou vyskytnout přehánky, déště nebo i bouřky. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 30 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Je tady aktuální doprava a Tomáš Kolomistr s ní. Tomáš, vítej. Hezký večer. Na okruhu směrem na letiště se pomalu táhne kolona od sjezdu na Vestec. Popojíždí se až za tunely, tam stále regulují vjezdy, ucpaná zůstává také ulice k Barandovu, a to od bazénu. V opačném směru tedy na D1 se jede pomaleji mezi sjezdy na Plzeň a Ořechem. Před omezením Vekbelské se zastavíte směrem do Letňan v Novopatské u sjezdu z okruhu. Za Barandovským mostem se podařilo odtáhnout porouchané osobní auto z levého pruhu ve směru na Smíchov, kolona na jižní spojce se tak dává pomalu do pohybu. A plná zůstává Vilzenova od hlavního nádraží až k Hlávkově mostu, tam je nové omezení, zdržíte se asi čtvrt hodiny a plná je také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu a hezký večer.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Pěkný podvečer a dobrý den, 19 hodin 5 minut, s vámi Rádio Praha a s námi také Olivia Rodrigo. John Legend. Nebo Holsi. Ale také Jirka Štefl, ten je už teď v Dolních Vítkovicích na Colors of Ostrava. Přinese zpravodajství za 10 minut, zůstaňte s námi.
1: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Yesterday's Guns N' Roses s námi na rádiu Praha právě teď, kdy je 19 hodin a 15 minut. Velké hudební hvězdy na jednom místě. Gáni tam sice nejsou, ale v oblasti Dolních Vítkovic před pár hodinami odstartoval festival Cars of Ostrava. Jaká hudební jména na něm vystoupí a jak to tam vůbec právě teď vypadá, to už řekne kolega Jirka Štefl. No a já přeji hezký večer, Jirko.
1: Krásný večer, Oldo, krásný večer všem našim posluchačům, ahoj.
0: Na koho se tedy fanoušci můžou těšit hned první festivalový den? My jsme si tady povídali, že by tam měl být Miraj, ale nejen on.
1: Ano, já už jsem, když jsme se bavili před tímto vstupem během písničky, tak jsem říkal, že už za chvíli, za zhruba 15 minut, tady vystoupí česká skupina Miraj. Je to jedna ze tří skupin českých, tuzemských, která letos vystupuje na tom hlavním festivalovém pódiu, čili Miraj, Kateřina Marie Tichá z Benjis a taky skupina The Tap Tap. Takže to jsou tři Češi, kteří letos vystupují právě na tom hlavním pódiu. Miraj za chvíli taky se zahájením, oficiálním zahájením festivalu, protože ten festival sice už otevřel brány, ale takové to slavnostnější zahájení, tak to nás ještě tady čeká. No a na hlavním pódiu se pak večer začne připravovat taky velká formace z Ameriky, velká z pohledu toho hudebního, protože na pódiu jsou jenom dva. Jsou to američtí 21 Pilots, kteří tady jsou těmi hlavními headlinery dneška. A když se podívám tak kolem sebe, tak mám pocit, že jsou i headlinery celého festivalu, protože dnes v první den festivalu je tady opravdu narváno a musím říct, že tohleto jsem tady ještě na festivalu asi nezažil, že hned v první den tady jsou davy fanoušků. Zhruba 200 z nich čekalo na pravé poledne a přiběhlo rovnou k tomu pódiu a zabrali si tam ta nejlepší místa. Takže 21 Pilots dneska večer zhruba od 23 hodin a 30 minut. 22:30, takhle.
0: Nádherná atmosféra, jako bychom tam byli. Pojďme si říct, že Cars of Ostrava ale není jen o hudbě.
1: Přesně tak, není to jenom o hudbě, pokud by někdo chtěl se schovat na chvíli před tou hudbou, jakože co si budeme povídat, opravdu ta hudba tady hraje ze všech stagí. My jsme teď na chvíli hledali i volné místo během rozhovoru s Ondřejem Rumlem, na nějaké tiché místo jsme hledali, tak nešlo se to moc schovat, ale našli jsme potom. Ale kdyby se chtěl někdo z návštěvníků schovat před hlukem, tak může třeba do gongu, do toho divadelního sálu, kde budou různá divadelní představení, třeba Královéhradecké Klisperovo divadlo tady v sobotu představí poctu Zuzaně Navarové, je to divadelní posta Zuzaně Navarové a myslím si, že určitě to bude stát za to. No a Radiožurnál, naše sesterská stanice, tady každý den vysílá zase živě, takže i tam mohou posluchači přijít k tomu stříbrnému mobilnímu studiu, kterému říkáme Airstream. No a zároveň se tady představí i některé pořady Českého rozhlasu. Dnes večer to bude třeba podcast, zpravodajský podcast Vinohradská 12 s Matějem Skalickým. Chystá se tam i předávání jedné velké ceny pro Matěje Skalického, ale k tomu ještě nemůžu nic prozradit. No a zítra se tady představí třeba pořad Pavla Horváta, desítka Pavla Horváta, který vysílá Radiožurnál Sport. No a v sobotu pak moderátor Radiožurnálu Libor Bouček bude vést rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Tak i u toho s mikrofonem tady na Cars of Ostrava budeme.
0: Jirka Štefl, díky a spoustu zážitků, Jirko, ať se daří a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den, hezkou středu.
2: Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: Olovný John Legend, 19 hodin 30 minut, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Už jste hlasovali pro pondělní vinyl? Pokud ne, udělejte to na našem Facebooku. Proti sobě stojí dvě z Bruce'u nová alba. Za jedním jsou Rolling Stones a za druhým Madonna. Takže Rolling Stones Foreign Tongues a Madonna Confessions 2. I Rolling Stones už mají v éteru stejně jako Madonna hity právě z těchto alb, které na Rádiu Praha pro vás v průběhu času hrajeme. No a když se podívám na současné pořadí, jak to momentálně vypadá, tak poměrně drtivě vedou Stouni nad Madonou. Jak to ale bude dál, to se uvidí, protože uzavírka je až v pondělí ve 12 hodin. Takže hlasujte o pondělní vinyl na našem Facebooku.
1: Radio Praha.

0: Richard Marx a Hazard, s vámi je Rádio Praha, je 19.41 a my se podíváme také na pražské tipy Jirky Štefla.
1: Kde se v Praze trochu schladit? S dostatečnou vrstvou opalovacího krému se můžete vydat třeba na koupaliště. A dál Hostivařské přehrady nabízí písčité i travnaté pláže, dětské hřiště i profesionální kurty na beach volejbal. Novinkou je 50-metrová nafukovací vodní skluzavka se dvěma dráhami s časomírou a obří trampolína. Venkovní koupaliště je taky otevřené na Pražačce, tam mají otevřeno od 9 hodin až do večerní půl desáté. No a vykoupat se můžete i v biotopu Lhotka v Praze 4. A v letním kině Kinská můžete vidět Oscarem oceněný snímek Pan nikdo proti Putinovi. Film sleduje příběh ruského učitele Paši, který se po ruské invazi na Ukrajinu ocitá uprostřed propagandistického tlaku. Z původně kreativního a oblíbeného pedagoga se stává nechtěný svědek systému, který po něm vyžaduje natáčení propagandistických materiálů pro státní instituce. Talankin se ale rozhodne záznamy tajně uchovat a vyvést z Ruska. Film Pan nikdo proti Putinovi promítají v letním kině Kinská ve čtvrtek ve 21.30. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Charivari i letos do Prahy a Brna přivezou ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero, Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.charivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Cholupicích hořel zemědělský objekt, hasiči tam stále zasahují. Pražská policie pátrá po zloději motocyklu za 400 tisíc korun. Čína v červnu zadržela českého občana, zůstává ve vazbě. A zítra má být oblačno až polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přehánky, výjimečně i bouřky a naměříme až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V ulici Kdýmači v pražských Cholupicích hasiči odpoledne zasahují u požáru objektu statku o rozměru 50x5 metrů. Plameny budovu bývalého špejcharu celou zachvátili a zničili. Hasiči dopravili na místo asi 30 kusů techniky a vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Teď rozebírají konstrukci zasažené budovy a rozhrabávají zbytky sena, což ještě nějakou dobu potrvá. Uvedl to mluvčí pražských hasičů Vojtěch Čedl. Pražští policisté hledají zloděje terénní závodní motorky. Ukradli ji v polovině června z podzemních garáží v Nobelově ulici v Praze 6. Způsobil tím škodu za zhruba 400 tisíc korun. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli až 5 let vězení. Pokračuje policejní mluvčí Richard Hrdina.
2: Policisté z místního oddělení Vokovice zajistili kamerové záznamy, na kterých je neznámý muž zachycen, a jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ho na kamerách poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158.
0: Vládní zmocněnec pro klima a Green Deal Filip Turek za motoristy sobě se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Českému rozhlasu to řekla mluvčí úřadu Veronika Krejčí. Filip Turek včera oznámil, že svůj post zmocněnce dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se na náměstí IP Pavlova v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Úřady v Číně nedávno zadržely českého občana, potvrdilo to naše ministerstvo zahraničí. Server Seznam zprávy napsal, že se jedná o podnikatele, který v Číně obchodoval. Teď je údajně ve vazbě a není jisté, z čeho je obviněný.
3: Čínské bezpečnostní složky Čecha podle Seznam zpráv zadržely na letišti počátkem června.
4: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s ním jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu.
3: Potvrdil informaci mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge s tím, že další detaily rezort nebude sdělovat. Čínská ambasáda v Praze věc odmítla komentovat. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. K situaci českého občana se aktuálně vyjadřovat nechce. Čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského občana pro podezření z práce pro čínské zpravodajce. Obviněný je z neoprávněné činnosti pro cizí moc a ve vazbě čeká na soud. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Fotbalisty Anglie dnes čeká semifinále mistrovství světa proti obhájcům titulu z Argentiny. Památný je jejich vzájemný zápas ze šampionátu 1986, kdy dal gól takzvanou boží rukou legendární Argentinec Diego Maradona. Odkaz na historii před zápasem v Atlantě připomněl trenér Angličanů Thomas Tuchel.
5: It's a big rivalry and two big football nations.
6: Potkají se fotbalové národy, mezi kterými je nesmiřitelná rivalita. Kdo miluje fotbal a sleduje mistrovství světa, musí se na zápas těšit. Očekávám náročný duel, intenzivní, nahoru dolů. Jiný průběh utkání by mě překvapil.
5: Yeah, everything else would surprise me.
0: Semifinále světového šampionátu začne za necelou hodinu, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Vítěz se o zlato utká se Španělskem, které po včerejší výhře 2-0 poslalo Francii do zápasu o bronz. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, k ránu až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 17 stupňů Celsia. Místy se mohou vyskytnout přeháníky, déště nebo bouřky. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháníky, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Pěkný večer po 20. hodině i všem řidičům, kteří jsou teď za volantem. Prahou byste měli projet relativně v pohodě bez většího zdržení a větších dopravních problémů. Jen pozor, ještě zdržení může být v uzavírkách na magistrále a Vegbelské. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Krásný dobrý večer po 20. hodině, ano, s vámi je Rádio Praha a i když ještě dostmívání zbývá dost času, máme možnost si užít příjemný večer. Kdo nás bude provázet? BB Rexa a Fadeless. Cigarettes after sex.

0: Podíváme se i na desetiletí seriálu Stranger Things. Už za 10 minut.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
2: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 20 hodin a 15 minut. Přesně před 10 lety měl premiéru seriál Stranger Things, který se stal jedním z největších fenoménů streamovací éry. Dobrodružný horor, zasazený do 80. let, odstartoval kariéry hned několika mladých herců, ale zároveň znamenal velký herecký návrat, a to Winona Ryder, která si díky roli Joyce znovu získala celosvětovou pozornost. Značka Stranger Things podle odhadů vydělala Netflixu víc než miliardu dolarů a tudíž patří k nejúspěšnějším projektům v historii téhle platformy.
1: Ohnivou kouli!
2: Ochraň zaklíně!
1: Demogorgona už nebaví hloupý lidský dohadování!
3: Malé město, velké zlo. Sledujeme skupinu dětí z městečka Hawkins, které zjistí, že jejich svět je propojený s temnou paralelní dimenzí zvanou Upside Down, vzhůru nohama. Když se začnou objevovat zmizení, nadpřirozené jevy a monstra, parta společně s dospělými bojuje proti hrozbě, která postupně sílí. Příběh zároveň sleduje jejich dospívání, přátelství a to, jak se obyčejné vztahy lámou pod tlakem něčeho, co je mnohem, mnohem větší než oni sami. And this time we are ready. Tvůrci seriálu, dvojčata Matt a Ross Duffrovi, se na začátku rozhodli pro krok, který tehdy vypadal riskantně. Hlavní role svěřili téměř neznámým dětským hercům. Konkurzem prošly stovky dětí z USA i Kanady a bratři hledali nejen herecký talent, ale i jiskru, kterou měli hrdinové osmdesátkových filmů. Chtěli někoho, kdo působí skutečně. A trefili se. Představitelka jedenáctky, milý Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo a Noah Schnapp se během 10 let stali světovými hvězdami, které znají i ti, kdo Stranger Things nikdy neviděli. Na slavnostní premiéře 5. řady padla i otázka na to, jak velkou zodpovědnost cítili, když obsazovali do hlavních rolí tehdy neznámou partu dětí. Matt Duffer přiznal, že vůbec nepočítali s tím, že by se z původně nenápadného projektu stala taková věc. A už vůbec ne, že by dostali druhou řadu, takže o tom ze začátku vůbec nepřemýšleli.
4: Ale ve chvíli, kdy se ten seriál rozjel a stal se mnohem větším, než kdokoliv z nás čekal, včetně Netflixu, tak o tom začneš přemýšlet jinak, protože najednou cítíš právě tu zodpovědnost. Ale jsme fakt hrdí na to, jak vyrostli, jako herci i jako lidi. Zvládli to neuvěřitelně vyrovnaně. Pomohlo i to, že jich je víc. Nikdo z nich tím neprocházel sám. Jsou si hrozně blízcí.
3: Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme

Rihanna, Calvin Harris s námi společně v nahrávce We Found Love, s vámi je Radio Praha. No a protože máme 20 hodin a 31 minut, tak už za chvilku se můžete těšit na horké novinky, protože ty ve středu od 21 hodin patří v Rádiu Praha do našeho vysílání. Takže na 107.1 FM a v DAB Plus své nové songy představí například Rolling Stones, a to z alba, které vyšlo 10. července, tedy tento měsíc v tomto roce. No a vy mimochodem pro album Stoneů, pro nové album Stoneů můžete hlasovat na našem Facebooku na pondělní vinilový večer, momentálně vedou nad Madonou Stoneí. Dále tedy dnes večer s horkými novinkami Kygo, Beyoncé, Adam Lambert, Teddy Swims, Shania Twain, Green Day a řada dalších. Vybraná společnost, staňte se tedy i vy její součástí. Už za chvilku po 21. hodině.

0: A dnes máme středu 15.
1: Tady je Rádio Praha, 20 hodin 43 minut, 107.1 FM a také DAB+. Čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se u nás vyrábí prý nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři pak vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
2: Na každou desku máte dvě matrice, stranu A a stranu B.
3: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve Středočeské Loděnici.
2: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
4: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
2: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dál do výroby.
3: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
2: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde.
3: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
5: Získáte vlastně takovou směs.
3: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková. Drť se sype do přístroje.
5: My musíme postupně materiál rozstavit.
4: A z přístroje pozvolna vylézá, vypadá to jako žížela.
5: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
3: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici. Na fakultě elektrotechnické ČVUT předvádí Petr Veselý.
6: A jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
4: Černá destička. Dále mě trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
6: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku ty součástky krásně usadit dovnitř.
4: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
6: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektricky vodivý ingoust, aniž bychom to museli lepit, pájet.
3: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
6: Tohle je kompletně všechno tištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
3: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
6: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
3: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Martin Srb, Český rozhlas. Scrollujete? Jen si

0: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Systém by měl začít fungovat od příštího roku. Praha 4 chce u svého úřadu na Budějovické eskalátor i směrem dolů do metra. Kanadu sužuje víc než 800 lesních požárů. Kouř z nich zhoršuje kvalitu ovzduší. A zítra ráno má být až zataženo, jinak oblačno až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky, výjimečně i bouřky.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády mají jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
2: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a také jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
0: Část opozice přínos EET do rozpočtu zpochybňuje. Elektronická evidence tržeb podle ní navíc nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí senátoři. Vedení Prahy 4 chce zlepšit podmínky pro cestující, kteří se z ulice Antala Staška potřebují dostat do stanice metra Budějovická. Nahoru jezdí pohodlně po eskalátoru, dolů ale musí pěšky po pevném schodišti. Radní čtvrté městské části proto dnes rozhodli, že vyzvou magistrát, aby u budovy úřadu a polikliniky nechal postavit eskalátor i směrem dolů, do vestibulu stanice metra C. O záměru dnes informoval mluvčí Prahy 4 Aleš Berný. Podle radního pro dopravu Jaroslava Míta z ODS je současný stav dlouhodobě nevyhovující, hlavně pro seniory, pacienty polikliniky a lidi se sníženou pohyblivostí, pro které dlouhé schodiště dolů představuje zbytečnou překážku. Pražský magistrát připravuje stavbu obchvatu městské části Dolní Chabry. Spojoval by ulici Dopraváků a Pražský okruh, který má severně od Dolních Chaber vést. Upozornil na to server z dopravy.cz. Starostka Dolních Chaber Kateřina Šilhová-Šafránková z Hnutí STAN uvedla, že městská část bude návrh určitě připomínkovat. Radnice bude podle ní zřejmě požadovat, aby zhruba kilometrová silnice vedla tunelem. A chtěla by také, aby stavbu převzalo ředitelství silnic a dálnic, které má na starosti výstavbu Pražského okruhu. V Kanadě hoří přes 830 lesních požárů. Některé z největších jsou v provincii Ontario, kde se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kouře. Toronto bylo dnes na prvním místě globálního žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Sestavuje ho švýcarský portál IQR. Vítr kouř žene na území Spojených států, kde by se tak do konce týdne měla kvalita ovzduší zhoršit milionům lidí. Informuje o tom server televize ABC News. 11. etapu Tour de France vyhrál v závěrečném hromadném spurtu norský cyklista Søren Werenskiold, druhý dojel Nizozemec Coy, třetí Belgičan Fertin. V průběžném vedení a ve žlutém trikotu je i dál Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším z Čechů byl dnes Pavel Bittner, který obsadil 22. příčku. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, kránu až zataženo a postupně se ochladí na 18 až 16 stupňů Celsia. Místy se mohou vyskytnout přeháňky, déšť nebo bouřky. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno až zataženo, odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky, výjimečně i bouřky a naměříme nejvýš 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Radio Praha. Hot Zone.

0: Botox po 6. první. UDG druzí. Fotbalová More Than Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře.
2: Praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Hot Zone.

0: je 22 hodin. Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání kvůli pondělní autonehodě v centru Prahy. Na Mont Blancu zahynuli kvůli pádu kamenů dva Češi, třetí člen skupiny je lehce zraněný. Francouzský parlament definitivně schválil právo na asistovanou sebevraždu. A zítra má být oblačno až polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky, výjimečně i bouřky a naměříme až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí na náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem, který převážel krev. Jeho řidič je podle mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Dostálové v pracovní neschopnosti. K jeho zdravotnímu stavu se ale nemůže nemocnice vyjadřovat. Včera Filip Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima a Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Opozice Filipa Turka vyzvala, aby složil i poslanecký mandát. V okolí Plzeňské ulice v Praze 5 od dneška platí nová dopravní omezení. Kvůli další etapě stavebních prací je část pod Bělohorské ulice až po Mošnovu jednosměrná. Auta jí můžou projíždět pouze ve směru na Strahov. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové se omezení týká i 4 autobusových linek.
2: Autobusové linky 123, 149, 167 a 191 jezdí po objízdných trasách. Některé zastávky jsou dočasně zrušeny nebo přemístěny, ale nahrazuje několik nových.
0: Uzavírka potrvá do 24. července. Podrobnosti jsou na webu dopravního podniku. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc dnes zahynuli dva Češi. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení. Informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Podrobnosti nám za ní řekl Radek Línert.
3: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
0: Podle francouzských úřadů došlo k neštěstí na místě, kde jsou pády kamenů poměrně časté. Francouzský parlament dnes definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným dospělým pacientům asistovanou sebevraždu. Informují o tom agentury AP a AFP. Smrtící látku si bude moci podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopen, bude to moci udělat lékař nebo zdravotní sestra. Zákon nabude účinnosti na začátku příštího roku a asistovanou sebevraždu bude plně hradit zdravotní pojištění. Fotbalisté Jablonce v generálce na novou ligovou sezónu vyhráli na závěr soustředění v Rakousku nad Charkovem 1-0 díky gólu Chramosty. Benjamin Niarko po dvou letech opouští Slovan Liberec. 22-letý ghanský útočník, který v minulé sezóně hostoval v Teplicích, přestoupil do druholigové rakouské Admiry Wacker. Pražská Slavia přivedla z Gruzie 20-letého obránce z Burkiny Faso Rubena Campaorého. Zatím ale bude působit v její druholigové rezervě. Sešívaní to uvedli na svém webu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, kránu až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 17 stupňů Celsia. Místy se mohou vyskytnout přeháňky, déšť nebo i bouřky. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno až zataženo. Odpoledne se mohou vyskytnout ojedinělé přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí k 28 až 30 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako

0: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Beyoncé Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
0: Praha žije.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
1: Dobrý den.
0: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
1: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
0: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
1: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu k ruce skvělé kolegy.
0: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
1: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že no, opravdu jako pracuji více, ale zároveň je to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
0: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
1: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kde se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
0: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
1: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
0: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
1: Občas ano.
0: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
1: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety. Když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center, přes letiště, přes taxíky. Jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby. Ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která, a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter z Lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v Lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co se týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude a to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme, takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych toho viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu, rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani, jestli budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme?

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
1: Ostravačka.
0: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
1: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, IMT Smile a podobně.
0: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
1: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr. Ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
0: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
1: rozhodně
0: mohli jet na Colorsy.
1: Ještě navíc máme rádi speciální projekty, takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show. A i spousta kapel, ať už je to právě třeba Mirai nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
0: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
1: Vůbec ne, říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
0: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
1: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek. A teď určitě Melting Pot. Tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal, František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně, František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
3: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
2: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
3: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A z toho mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
2: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas. Bude i letos Airstream přímo na místě?
3: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
2: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
3: Jasně. On se nám, ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té

0: k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
1: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
0: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
1: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí, ten festival zůstane za každou cenu.
0: Jsme Kalezovo Ostrava.
1: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co se často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
0: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt, ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
1: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
0: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení. Třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
2: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš. Rok je náš. Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladším.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
2: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky bez ruči s Baníčkem, ale
1: takže... A opět v gongu?
2: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly chillovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
1: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
2: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, s tou mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
1: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
2: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že ta Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Jsme ve finále, se mnou stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
3: Ne, z lístku se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 tisíce euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu. No a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
2: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
3: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
2: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
3: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4 dní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
2: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
3: To je dobrá otázka. Asi bych neuměl si jen tak užít festival.
2: Vždycky pracujete.
3: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně když si naladím český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
2: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
3: Je to tak,
2: stage.
3: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
2: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
3: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
2: No a ta částka?
3: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 milionu euro.
2: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
3: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
2: A já se tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
3: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
2: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
3: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel se nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
2: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
3: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festival, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
2: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
3: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Právě naopak, chtí být kámoši a to je super.
2: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
3: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
4: Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Americká armáda opět útočila na Írán.
2: Donald Trump ohlásil blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu.
3: Tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Írán.
4: Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
5: Trump navzdory útokům věří, že Teherán s Washingtonem mohou uzavřít mírovou dohodu.
0: Horko na Blízkém východě, válka v Íránu pokračuje. Kdo si začal? Selhala diplomatická jednání? A jak je to teď s Hormuzským průlivem? Ptám se na to Břetislava Turečka, blízkovýchodního experta z Metropolitní univerzity Praha a bývalého zpravodaje Českého rozhlasu. Dnes je středa, 15. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil po čase k nám do Vinohradské 12.
6: Dobrý den.
0: Co den to další americký útok na Írán, teda nejdřív útok, pak přichází vždy odveta, Teherán odpovídá údery na americké základy na Blízkém východě. Jak intenzivní ty boje v těch posledních dnech jsou, když to porovnáte s tím, čeho jsme byli svědky v únoru, kdy zásah té americko-izraelské koalice zlikvidoval vedoucí představitele íránského režimu?
6: Tak samozřejmě teď je ta intenzita bojů válečných operací nesouměřitelně menší než tehdy před těmi několika měsíci, kdy běžela naplno řadu týdnů otevřená válka. Nicméně vidíme určitou eskalaci posledních 4-5 dní, která vlastně začala, točí se to kolem Hormuzského průlivu, kdy skutečně, jak říkáte, je to takový začarovaný kruh, prostě útok, odveta, a to ve srovnání třeba s tím, co bylo před týdnem, před dvěma, před třemi týdny, samozřejmě výrazné zdramatizování situace, protože připomenu, že v polovině června vlastně před měsícem, řekněme, bylo dosaženo takzvané memorandum o porozumění, kdy se boje v podstatě zastavily, měl se začít Hormuzský průliv znovu zprovozňovat postupně, k tomu byly nějaké dané parametry a teď vidíme, že se ta situace zase vrací někam k tomu bodu, řekněme před měsícem.
0: A kdo teďka ten ovládá Hormuzský průliv jako takový, protože americké velitelství CENTCOM, to regionální vojenské velitelství, tvrdí, že útočí na Iránce z toho důvodu, aby Iránci neútočili na lodě, které mají proplouvat Hormuzským průlivem. Tak proplouvají jim vůbec teď?
6: Ano, proplouvají, ale třeba před týdnem proplouvali daleko více, teď se zase v době bojů, řekněme od konce minulého týdne, za posledních 4-5 dní, samozřejmě ty lodě zase přestaly proplouvat v takové četnosti, protože Irán na některé skutečně začal útočit. Ale tady se ale dostáváme k jádru, vy jste citoval a správně je dobře, že se na ně odkazujete, že prostě si držíte distanc, protože ono je to konflikt a ten má i druhou stranu. A dostáváme se k tomu memorandu o porozumění, které má jeden z 20 bodů, je bod číslo 5, který právě mluví o režimu v Hormuzském průlivu. A jak se ukazuje, tak tento bod má vlastně dva různé výklady. Zjednodušeně řečeno, Íránci byli zaúkolováni okamžitě uvolnit prostě proplouvání na další dva měsíce, na 60 dní, kdy se jedná o dalších věcech, o trvalé americko-íránské mírové dohodě. Íránci dostali 30 dní na odminování a odstranění dalších, řekněme, překážek v plynulé a zcela neomezené plavbě. Zároveň s tím ale vlastně byl zabetonován jakýsi status quo a v tomto bodě zase poukazují Íránci na to, že to memorandum porušují Američané, protože Američané vlastně začali lodě odklánět z té íránské části Hormuzu do ománské. A Íránci tvrdí, že vlastně jsou to Američané, kdo tímto porušuje status quo s vidinou, že až skončí to přechodné dvouměsíční období, tak vlastně Írán bude z celé věci vyšachován. A my jsme vlastně v posledních měsících se mohli přesvědčit, že to Íránci myslí vážně, že poté, co byli napadeni, tak vlastně už se nemluví dneska o jaderném programu tolik íránském, ale o Hormuzu, protože se ukázalo, že Hormuz je daleko, řekněme, zásadnější páka nebo strategická zbraň v rukou íránského režimu a evidentně si Íránci nechtějí nechat vzít. A poslední věc z téhle dlouhé odpovědi. Připomenu, že před tou válkou, kterou rozpoutal Izrael a vtáhl do ní i Američany 28. února letos, tak Hormuz byl zcela volný. Kdokoliv tam proplouval, kudy chtěl, včetně válečných lodí amerických, nikdo žádné mýto ani žádné poplatky nevybíral. Tato věc se dostala na stůl až poté, co byl Írán napaden a začal hrát tuto kartu.
0: Břetislave, jak rozumíte tomu záměru té iniciativě Donalda Trumpa, který se teď chce pasovat a Spojené státy jako takové do role jakéhosi strážce Hormuzského průlivu, protože Američané chtěli teda vybírat 20% z výše přepravovaného nákladu od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Pak začal zase Trump mluvit o tom, že poplatky nebudou, že je nahradí obchodní a investiční dohody, tak kdo ví, jaké podmínky nakonec budou platit pro ty země, jejichž lodě budou tím Hormuzským průlivem proplouvat.
6: Měli jsme i v České republice řadu proizraelských influencerů, kteří říkali, že Irán bude vybírat mafiánské výpalné a tak dále. Tak jsem zvědav, jestli to teď budou říkat o Donaldu Trumpovi, protože to, co Iránci říkali, že by eventuálně vybírali $1 000 000 za loď, tak je nic ve srovnání s tím, to je tuším procento dvě, ve srovnání s těmi procenty, která jste teď zmínil, kterými vyhrožuje teď Donald Trump. Realisticky si ale myslím, že na to nedojde, že je to prostě zase takový Trumpův tweet, který je neprosaditelný.
0: Na druhou stranu si říkám, ale jestli skutečně Spojené státy, jestli to není oprávněné, jestli prostě nemohou být jako jediným garantem té bezpečnosti té plavby. A jestli si za to prostě nemůžou vzít peníze navíc, no tak co?
6: Američané by mohli být garantem jedině, kdyby s tím souhlasil Irán. Já připomenu, že Hormuzský průliv, o něj se dělí Omán a Iránci a neumím si představit, že by Irán přistoupil na to, že pár kilometrů od jeho ostrovů, od strategického přístavu, největšího komerčního přístavu Bandar Abbas, budou patrolovat americké lodě. Pokud by někdo tam chtěl být tím strážcem, jak říkáte, tak by to asi musela být nějaká třetí neutrální síla. Já si dobře umím představit Čínu nebo někoho napojeného na Čínu. Prostě ta tam má daleko větší zájmy obchodní než Američané. Čína je neutrální, má v podstatě vztahy se všemi aktéry v oblasti Perského zálivu, jak s Íránem, tak i třeba se Saudskou Arábií, jak víme, strategické. Takže ta by byla možná daleko vhodnějším garantem než jedna z bojujících stran.
0: Asi spousta lidí by se ptala, jak může být Čína neutrální, když od Íránu i přes blokádu, která byla, bere ropu, kterou Irán v době blokády nemohl vyvážet. Teď ta blokáda je iniciovaná znovu Spojenými státy.
6: No, ty vývozy nejsou ilegální. To nebylo mezinárodní embargo ropné. To nebylo embargo schválené Radou bezpečnosti. Nakupovat iránskou ropu není nic ilegálního. A jestli Čína potřebuje polovinu své ropy z oblasti Blízkého východu, tak je poměrně jasné, že bude se snažit, aby ji dále mohla odebírat i od Iránu a i od dalších zemí, jak už jsem zmínil, i třeba od těch Saudů. To byla podstata čínského přístupu, řekněme.
0: To memorandum o porozumění, které bylo porušeno, o kterém tady celou dobu teda mluvíme, že teď moc neplatí, když se útočí z jedné a z druhé strany.
6: A jestli bylo porušeno, obě strany se obvinují, že bylo porušeno.
0: A týká se to toho bodu 5? Tedy to, Hormuzský průliv.
6: Ano, to vidíme, že teď jde opravdu hlavně rozbuškou této eskalace, řekněme mocenské znovu a i vojenské, se stala nikoliv jiné body toho memoranda, ale právě, řekněme, otázka Hormuzského průlivu.
0: To znamená, že, a znovu se k tomu vrátím, vy už jste to říkal a vím, že jste to říkal, že Američané začali odklánět tu dopravu a Američané, a to naštvalo Irán, že porušili teda pravidla, ale naopak zase Američané tvrdí, že Irán zaútočil na ty lodě a tím on porušil to memorandum.
6: Přesně tak. A vlastně, že jo, my samozřejmě tady máme blíž k těm americkým a izraelským zdrojům, ty citujeme velice intenzivně, ale jak říkám, prostě když se podíváme na jiné zdroje z jiných částí, na jiné televize než české, tak prostě vidíme, že je to složitější a mimochodem, když se podíváme na znění toho memoranda, tak některé body, včetně tohoto, který, jak vidíme, je velmi výbušný, jsou opravdu psané velmi vágně a umožňují různé výklady.
0: No, tak nebylo už od začátku jasné, že to někdo poruší nebo že to nebude dodržované? Nebylo to napsané špatně?
6: Já bych neřekl, jestli bylo jasné, že to někdo poruší. Bylo jasné, že jsou tam prostě místa, která umožňují různé výklady. A dlouho se třeba říkalo, že problémem Američanů je, že nemají vyjednávače, že vyjednávací tým velice zkušený si přiváděli k těm jednacím stolům v Pákistánu Iránci, zatímco Američané tam poslali biznismeny jako Steva Witkoffa, Jareda Kushnera a tak dále. A když se podíváme zase na nějaké analýzy i třeba v amerických zdrojích, tak prostě vidíme, že říkají, to je náš problém. My jsme jednali s perfektně připravenými Iránci a teď vlastně vidíme, že ano, Trump stejně jako Iránci potřebovali dosáhnout nějakého memoranda, prostě aby se ta situace uklidnila, ale teďka vidíme, že to bylo šité horkou jehlou, že prostě možnosti, aby se dosáhlo nějakého, řekněme, průniku zájmů, tak řada věcí zůstala nevysvětlená zcela. Řeklo se, co je nevysvětlené, to budeme řešit v té trvalé mírové dohodě. No a teď se ukazuje, že to nestačilo. A přesně dochází k tomu, že íránský režim má také své zájmy a samozřejmě ta slepá místa v té dohodě, nedohodě využívá ve svůj prospěch.
0: Jsou ty zájmy i nadále spjaté, byť jste říkal, že už se to aktuální dění toho tolik netýká, ale jsou nadále spjaté s jadernými zbraněmi, protože americká CNN získala satelitní snímky, na kterých jsou patrné stavební práce v oblastech, kde se dřív nacházely jaderné objekty. Znamená to, že Irán obnovuje svůj jaderný program?
6: Já vás musím poopravit. Tvrdí se, že tam byly jaderné objekty. Ona je to vojenská základna. To jsou přesně ta slovíčka. Já vám řeknu třeba jedno své dávné selhání z doby, kdy jsem byl v rozhlase. Také jsem citoval americké zdroje, vypadaly zasvěceně, že Irán, co si někde bourá na stejné základně Parčín, že tam prostě zakryl obrovským stanem nějakou budovu, kterou odklízí, aby tam nebyly stopy radioaktivních částic a tak dále. Pak se ukázalo, že prostě tu budovu, že tam normálně stála dál, že ji jenom obkládali růžovým polystyrenem. My teďka máme nějaké satelitní snímky, které ukazují, že se tam něco děje.
0: A informuje o nich CNN, to znamená, neopravujete mě, ale CNN. Když
6: já neopravuju vás, já vám jenom říkám, že
0: i když je to CNN.
6: Výborně, ale to neznamená, že to tak je. Já jsem tehdy také citoval nějaké novináře a nebyla to prostě pravda. Jo? Takže my tady říkáme, že tam, ano, Irán je obviňován, že využívá jaderný komplex.
0: Na druhou stranu americká využívá... CNN je relevantní médium, které prostě je důvěryhodné.
6: Tak... Uvidíme, jak to bude za chvíli, ale každopádně toto, podívejte se, co se týká vy jste řekli jaderných zbraní, jde o jaderný program, jestli je nebo není využíván k jadernému zbrojení. A když se podíváme na stanoviska Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tak ta léta s různou intenzitou říkají pořád totéž. Irán je v mnoha věcech velmi nevypočitatelný, velmi diskutabilně postupuje, často velmi mlhavě a tajnůstkářsky, ale to pořád z hlediska našeho expertního není důkaz, že vyvíjí jaderné zbraně.
0: Trump, a to je zajímavé, teda teď na summitu v Ankaře, ale říkal, že ta válka je vlastně už úspěšná pro Spojené státy, když Irán byl denuklearizován. A Irán, a dostávám se k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, tedy neotálí a útočí zpět na americké základny v regionu. V regionu to znamená v zemích jako Bahrajn, Kuwait, Jordánsko, ty země musí likvidovat rakety, které míří vlastně na jejich území, ale na ty americké základny.
6: Ano.
0: Jak moc to ty země štve? Že něco takového musí dělat.
6: Oni se vlastně stali jakýmsi rukojmím. Prostě ty země nemají radost z iránského režimu, ale nemají radost ani z Izraele. Nemají radost té války, protože se ukázalo, že Američané sice využívají jejich území a využívali i v době té horké války na jaře, ale pak nejsou schopni je ubránit. Vy jste nezmínil Izrael třeba. Dneska třeba je velice zajímavé téma, že Ben Gurionovo letiště v Tel Avivu, největší letiště v Izraeli, je ze 70% vyblokováno pro americké vojenské letectvo. Tankují tam Američané se svými tankovacími letouny a sami Izraelci připouštějí, že to ohrožuje lety s desítkami tisíc pasažérů. Jinými slovy, pokud budeme říkat, že Irán někde využívá lidské štíty, tak tady je využívají Američané a Izraelci, protože si Američané udělali obrovské vojenské letiště na civilním letišti uprostřed 3milionové Tel Avivské aglomerace v Izraeli. Takže to samozřejmě potom z tohoto letiště dělá legitimní cíl. Pokud odsud budou startovat letouny k dalším útokům na Irán, tak Irán a Iránci to říkají otevřeně, my budeme útočit zpátky na americké základny.
0: Na druhou stranu jsou to partneři, ty země jsou partneři Spojených států a chápu, že teda nesouhlasí se režimem s Islámskou republikou teda v Teheránu, třeba nemají se úplně rádi s Izraelem, jak vy popisujete, ale hájí a chrání Američany. Tak asi zas tak moc mít naštvaný nemohou, ne?
6: Uvidíme, dejte tomu čas. Jo, už teďka se v uplynulých měsících se objevovalo, že Američané nedokázali uchránit nejen ty partnery, ale ani ty své základny, že se budou postupně přesouvat z oblasti Perského zálivu, protože ty základny tam byly mnohem více poničené, než Američané veřejně přiznávali. S tím také přišla CNN, mimochodem, kterou jste citoval. A to, že teďka přesouvají ty tankovací letouny třeba z arabských zemí Perského zálivu do Izraele, také o něčem svědčí. Míte co nejdále od Iránu.
0: Spojené arabské emiráty oznámily, že Irán taky zaútočil na minimálně dva tankery emirátů v Hormuzském průlivu. Můžou emiráty jako sami o sobě konat nějakou odvetu vůči Iránu?
6: Ano, mohou a oni to, jak víme, jak se ukázalo zpětně v podstatě, nebo potvrdilo zpětně, oni to dělali i během té války, řekněme v březnu, v dubnu. Nehlásili se k tomu, to je hodně zajímavé, ale nejen Spojené arabské emiráty, ale dost možná i Saúdská Arábie, i tehdy vedle Izraele a Američanů útočili na některé cíle v Íránu, ale na rozdíl od Američanů a Izraele se k tomu nehlásili veřejně. To se dá interpretovat tak, že prostě chtěli dát Iráncům najevo, my jsme připraveni odvetě, jestli nám ničíte tankery nebo ropné vrty, my vám je také budeme ničit, ale zároveň nechceme, aby to eskalovalo, aby vypukla otevřená válka mezi Saúdskou Arábií a Iránem.
0: Takže reciproční symbolická vendeta z jejich
6: strany. Je to dost možné, je to určité, určitě. To Emiráty se nemohou vojenskou silou a připraveností rovnat síle Iránu, tak jako iránské ozbrojené síly se nemohou rovnat síle Američanů a Izraele. Ale nejde vždy o to uštědřit protivníkovi maximální škody, zabít mu co nejvíce lidí, ale často je to prostě i gesto stylem, my vám to teď vrátíme a nechme toho.
0: Ale že by se rozpoutala větší regionální válka na základě těchto útoků, to neočekáváte?
6: Vyloučit se nedá nic, ale nemá na tom nikdo zájem.
0: Jaká je vůbec v tuhle chvíli role vyjednavačů o tom, jaký má být vztah mezi Spojenými státy a Íránem? Pokračují ty rozhovory ještě, které byly v Pákistánu, v Kataru, v Ománu?
6: Je dost možné, že stále pokračují. On je Donald Trump, vlastně je potřeba brát s rezervou ty jeho impulzivní tweety, řekněme, ale i on říká, že to jsou dvě paralelní věci. Sice se tady bojuje, ale zároveň je potřeba vyjednávat o zásadnějších věcech a já si to umím představit, že se to skutečně děje.
0: A čeho chtějí teďka Američané v Íránu dosáhnout? Když jsme mluvili o té denuklearizaci, bavili jsme se o Hormuzském průlivu. Do toho teda přicházejí zprávy a to bylo docela zajímavé, když odlétal Donald Trump z Ankary z Turecka z toho summitu špiček Severoatlantické aliance, tak mu bylo tajnými službami doporučeno, aby využil starší letoun Air Force One, ne ten nový, co dostal z Kataru, že Irán by ho mohl se chtít prý pokusit i zabít. Tak není v tom i něco trochu už osobního ze strany Donalda Trumpa, nějaká msta možná iránskému režimu? Já jsem to takhle zaslechl v podcastu Telegrafu, kde se o tom otevřeně bavili.
6: No tak ono jde o to, že teď před pár dny probíhal řadu dní pohřeb ajatolaha Alího Chámenejího, který byl do 28. února nejvyšším iránským vůdcem, byl zavražděn spolu s několika členy své rodiny. Teď byl pohřeb, který probíhal v Iránu i v Iráku částečně a během toho řada nejen iránských politiků a vojenských činitelů, ale i velká část iránské veřejnosti volala po pomstě a tam byly všude visely transparenty. Přijde naše pomsta. Trump bude také zavražděn, Netanyahu bude také zavražděn. Jedny iránské noviny Jame Jam, tak ty vyšly s titulkem, který byl persko-anglicko-hebrejský, že přijde pomsta. Tak nevím přesně ta slova. Jo, prostě takže.
0: No jestli je v tom nějaké jádro ještě obsahové, nebo se už jenom chtějí prostě ty lidé mstít sami sobě. Z jedné nebo z druhé strany,
6: jádro,
0: to už je jedno.
6: Já to řeknu takhle. Představme si, že by Iránci zavraždili skutečně Trumpa, že by to celé začalo tím, že by 28. února Iránci zavraždili Trumpa nebo Benjamin na Netanyahu. Bylo by osobní, kdyby židovský stát a Spojené státy chtěli zaútočit na Irán. Asi bychom to brali jako logické. Takže určitou logiku má, že tyto výzvy zaznívají i v Iránu. Musíme si také uvědomit, že politici, kteří prosadili to memorandum o porozumění, kteří říkají, tak dobrá byla válka, teďka už to pojďme uklidnit, potřebujeme biznis se světem, potřebujeme uvolnit zmrazené miliardy iránských dolarů v zahraničí, pojďme to uklidnit, tak to je jenom jeden z iránských politických mocenských táborů. Jsou tam i jiní, kteří říkají, ne, my jsme měli v té válce pokračovat, Američané byli ještě pokořeni a potrestáni málo. Takže my tady si můžeme říkat, jak je iránský režim extremistický a radikální, ale to jsou lidé, kteří jednají se Západem, kteří létají do Ženevy, do Pákistánu jednat, ale pak jsou tam takoví, kteří na ně hází kamení za to, že jednají se Západem. Jo, takže i tohle
0: žádná společnost není monolit, bez pochyby. Přesně. A ti lidé, kteří s tím ale nesouhlasí, mají třeba kam utéct a utíkají z Iránu? Je tam nějaký větší exodus někam?
6: Tak nezaznamenal jsem. Ono se mluvilo o tom, že Iránci, jako bavíme se o populaci, utíkali z Teheránu v době, kdy ta válka vrcholila na sever třeba ke Kaspickému moři, protože v Teheránu bylo hodně cílů, které byly zasahovány a víme, že byly bombardovány i civilní cíle, dokonce i Izraelci vybombardovali jednu ze synagog v Teheránu. Takže to se dělo, ale že by masově Iránci jako uprchlické vlny někam prchali, to jsem nezaznamenal ve velkém.
0: Vy jste zmínil ten pohřeb Alího Chamenejího. Mimochodem jeho syn teda teď vede Irán, protože ho nikdo ještě neviděl.
6: Nikdo neviděl a mimochodem Donald Trump napsal někde, že na 90%, nebo řekl to v televizi, na 90% Močtabá Chamenejí je mrtev. Uvidíme, jestli tyto poznatky, nebo radši říkejme tvrzení amerického prezidenta jsou pravdivá. Nikdo ho neviděl. Ono se hodně uvažuje o tom, že i on byl vážně zraněn, zmrzačen, ano, znetvořen ano. toho 28. února a dost možná proto je prostě schováván před veřejností, aby třeba říká se, že není schopen ani mluvit, takže by stejně neměl co říct, že vydává písemné příkazy. To bychom opravdu spekulovali. Ono se o tom strašně moc už napsalo a vždycky je potřeba být v tomhle opatrní. Chámenej, než byl zabit 28. února, tak xkrát se říkalo, že už je mrtev a stejně nikdy mrtev nebyl.
0: V Tehránu je teď kvůli tomu jaká atmosféra? Iránci ho nepostrádají. Močtabu.
6: Někdo ano, někdo ne. Tady vlastně se, co se týká nálady ve veřejnosti nebo obecně politické situace v Iránu, tak prostě ta válka jí hodně posunula.
0: Jo. Co dělá ve vězení třeba bývalý prezident Ahmadinejad?
6: On není ve vězení, pokud se to píše správně, tak je v domácím vězení. A je tam
0: tak kvůli, to je pořád vězení, ale.
6: Kvůli, užívá si, je pod ochranou. Oni by vám řekli, že je pod ochranou.
0: No, on by to asi neřekl, ale.
6: To je zase jiný příběh, který je také hodně zajímavý. Mahmud Ahmadinejad, řada posluchačů si možná pamatuje před lety, když byl prezidentem v letech 2005 až 2013. 8 let byl prezidentem, prosul celou řadu velmi útočných výroků na adresu Izraele. Třeba říkal, pokud chcete Izrael, proč jste si ho vybudovali v muslimské Palestině, proč jste si ho nevybudovali na Aljašce. No a teď se stále více, a to nejen v amerických New York Timesech, ale už i v Izraeli, se zcela seriózně píše, že v posledních letech s ním spolupracovala izraelská tajná služba Mossad, že s ním počítala, že bude-li svržen režim, nebo někteří lidé z toho režimu, tak právě Ahmadinejad by je mohl nahradit. Dokonce bývalý ředitel Mossadu se měl s Ahmadinejadem sejít na jakési částečně fingované nebo účelové konferenci akademické v Budapešti před několika lety, kdy prostě Ahmadinejad byl pozván na konferenci. I tady v Česku tehdy někdo psal, jak může takovéhoto antisemitu někdo zvát vůbec do Evropy. A ejhle, oni tam antisemitu si pozvali Izraelci, aby s ním dojednávali možnosti nějakého mocenského převratu v Islámské republice Irán. Takže tady vidíme, že prostě jedna věc jsou novinové titulky, jedna věc je nálepky, které dáváme, a druhá věc je, co se odehrává za oponou. A osud Mahmuda Ahmadinejada bude v této věci samozřejmě velice zajímavý.
0: Ale nejde jenom teda o Ahmadinejada, ale vůbec teda o celou tu atmosféru a situaci, která teď je, a to napětí, které nadále pokračuje. Jak dlouho očekáváte, že takhle pokračovat intenzivně ještě bude? Protože my skutečně každým večerem se dozvídáme, že byly zahájeny nové útoky, a pak se v noci dozvídáme, jaké odvety přišly.
6: Já si myslím, že pořád je to velice omezené. I z těch prohlášení, která jsou sice bojovná, ale prostě vidíme, že i Američané, i Iránci, myslím ten mainstream mocenský, který má tu většinu moci v rukou, nemluvím o těch jestřábech, kteří by bojovali do Armagedonu na obou stranách nebo na všech třech, protože i Izraelci jsou takoví někteří politici, tak si myslím, že jim jde o to situaci uklidnit. Iránci potřebují uvolnit ekonomiku, to už jsem říkal, Američané také.
0: Takže nejsme v mrtvém bodě diplomatických vyjednávání.
6: Nemyslím si. Mimochodem na ta jednání byly vyměřeny 2 měsíce. My máme za sebou měsíc.
0: No ale jak to vypadá po tom měsíci?
6: To my právě nevíme. Ano,
0: no, vidíme se, to docela.
6: Vidíme, že se bojuje, ale už jsme se bavili o tom, že paralelně s tím se může jednat. Může. To jsou 2 světy.
0: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jste přišel, bylo to zajímavé.
6: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha, a přinesl svůj pohled na dění v Iránu, ptal jsem se ho na obnovenou válku, na dění v Hormuzském průlivu a tak dále. Mění se to každým dnem, ty nejaktuálnější informace proto najdete jako vždy ve vysílání na Radiožurnálu na Plusu a taky na webu i rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, VL Víčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestyleovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zavalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalití adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to

0: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, desetkrát, stokrát, že jo? Pracujete s tím takhle i?
1: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
0: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. Proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
1: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme, takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, tak to je asi normální.
0: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
1: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec. Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovou dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobře, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takovýto prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, kdy to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to, jak teď jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, když se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B. Neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, OK, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachu, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu by se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit.
1: Dá.
2: Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: pevnější.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dopady fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velké věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bezesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostát toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že podřeji bolili kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let, on tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej a od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe, mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění a vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až čili sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno, snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci. Aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech. Všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexy a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo, a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 poté, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam.
1: Dlouhý
2: seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleš, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. A první jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: každý hlas se počítá. Předem děkujeme.
1: Rádio Praha.
2: Na place s Davidem Novotným.
3: David Novotný na place a se mnou na mým place je Tomáš Järvinen, deseti bojař. Ahoj Tomasi.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Tomáš mi sám říkal, jak se čte, protože teďko byly takový trable, nebo ne trable, takový zajímavostky okolo mistrovství, já nevím, jestli to postřeh mistrovství světa v hokeji, jak se začalo číst Persson a Johansson a takový.
4: Jo, slyšel jsem to lehce. Jo,
3: tak vlastně mě vždycky zajímá, jaký je ten úzus toho, kde ti kdo, jak ti říkají tady doma u nás v Čechách?
4: Tak doma většinou Tome nebo Tomasi, anebo dokonce na tréninku Míšo.
3: Míšo? Toho Tomasína jako Míšo?
4: Ne. Kvůli druhýmu jménu.
3: Jo, kvůli druhýmu jménu. Ano, to jsme říkali,
4: Mikael, že jsem... Tomas Mikael, tak Míša.
3: Míšo.
4: Taky.
3: A to jsme museli od tebe nějak dozvědět, jakože že se ty tak říká a pak to používají.
4: Ne, spíš kámoš z tréninku právě vymyslel Míša, tak se to chytlo na soustředění a začali mi tak říkat skoro všichni.
3: To je dobrý a baví tě to.
4: Jo, celkem
3: je mi to půjde, co pojméně.
4: Je mi to tak nějak jako jedno, jak mi kdo řekne.
3: A kdyby jsi se četl ve Finsku, kde máš teda taky kořeny evidentně, tak jak by to bylo? Tomas Järvinen.
4: Tomas Mikael Järvinen, normálně.
3: Pořád takhle úplně jako úplně normálně, úplně naplaca to, tam žádný třeba nějaký helsinský přízvuk, nebo...
4: No já moc helsinský přízvuk nemám.
3: A co to, v jakém městě jsi býval, když jsi býval ve Finsku?
4: Tak dřív jsme bývali v Helsinkách,
3: tak
4: jsem byl úplně malej a teďko žijeme v Lahti.
3: Lahti, skoky na lyžích, Matti Nykänen, má tam sochu.
4: Je to tak, byl jsem tam párkrát už na staďáku.
3: A byl jsi i nahoře, není to jako...
4: Byli jsme nahoře se podívat a je to celkem vejška, no.
3: Asi bych měl závrat, mě moc vejšky nebaví. Tak, abych vás uvědomil o tom, co je Tomas zač, tak Tomas se nedávno vrátil z Getsisu s 8400 body na kontě. To je velice zajímavý výsledek, protože tě řadí v českých tabulkách, vlastně, nebo v našich prostě tabulkách, na čtvrtý místo za vyhlášený desetibojaře. Jaký je to pocit ve 20 letech?
4: Tak je to skvělý, i když teda 100% nejsem spokojený ještě furt s tím vícebojem.
3: Okay.
4: Furt vím, že vlastně ve všech disciplínách tam mám hodně co zlepšovat.
3: Jako fakt hodně, jako jo?
4: Jako hodně.
3: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
4: Ještě asi ne, ale vím, že minimálně o 100, možná 200 bodů se tuhle sezónu dokážu zlepšit.
3: Kde máš pocit, že máš rezervy, že můžeš nazbírat až 100 bodů? Jako?
4: Ono tak nějak jako celkově všechno.
3: Celkově
4: ale
3: všechno.
4: Asi nejvíc ve vrhu koulí, no. Tam se mi to v Getsisu absolutně nepovedlo.
3: Aha.
4: A vlastně jediný normální pokus, který jsem měl, tak mi vyklouzl z ruky a bylo to těch 12-30 nebo kolik jsem to tam měl.
3: Co jsou nenormální pokusy v kouli, prosím tě? Buď přešláp, anebo nějaká technická... Jako
4: technická chyba. Já jsem teďkon kvůli zranění, který jsem měl, tak jsem z otočky přešel na sun.
3: Krok sun.
4: A je to ještě takový dost kostrbatý, takže ještě si nejsem s tím 100% jistý a furt se snažíme zdokonalovat, ale už na tréninku tam párkrát padlo ke 14.
3: Ty brďo, tak to je docela, výrazný, to je, tam je až metr,
4: právě no.
3: Tam ti může naskočit hodně bodíků. Prosím tě, co to znamená, jaký zranění, teda asi na dolní končetině, když si musel vynechávat otočku?
4: Byl problém s tříslem dlouhodobě, já jsem měl růstový problémy, vlastně vás se mi nepřichytil, nebyl úplně přichycený k pánvi. Což mi tam dělalo nějaký problémy, já nevím, jak to přesně doktorsky řečeno.
3: Jasně.
4: Ale...
3: To nám stačí takhle laicky, víš co, protože tady nejsme stejně žádní lékaři. Vy možná posluchači, někteří ano z vás, tak vy budete vědět přesněji, co Tomase Mikaela trápí. Nicméně teda růstový problém, že si jako rychle někde se vytáhl.
4: Rychle vyrostl a ještě jsem měl dřív problémy s...
3: Puberta nebo před puberta.
4: Vlastně i před lehce a já jsem měl problémy se zvracením. Hodně často jsem zvracel. A pak jsem nejedl a jak jsem rostl, tak to obojí dohromady prostě
3: nejde dokupy, viď?
4: Udělal tyhle problémy, no.
3: A to zvracení a ty věci, to se vyřešilo?
4: Vyřešilo se to, ono to bylo psychosomatický hodně, takže jsem vlastně z jakýkoliv menšího stresu prostě začal zvracet.
3: Tak ten stres vyndáváš nějakým způsobem ven ze těla, že jo? Tak tohle je taky asi jako nějaký způsob. No a teda opravdu tě to omezuje tak, že no to připadá mi, že vlastně co se týče třísla a nemocného třísla, takže tě vyndá z víc disciplín než jenom z koule, že tě může vadit při tyči.
4: To určitě.
3: Vlastně skoro při všem bych řekl,
4: vlastně
3: tříslo je důležitý.
4: Právě kvůli tomu jsem vlastně skračoval skoro celou minulou sezónu, skákal jsem jenom do dálky. A teď jsem se konečně po tom roce vrátil za skvíce boji a došel jsem a celkem slušným výkonu.
3: To teda velmi slušným. Jaký to je zařadit se za Romana Šebrleho, Změlíka a Tomáše Dvořáka?
4: Krásný, ale samozřejmě chci co nejdřív předskočit.
3: Nebo naštvaný, jako znáš se s těma klukama? Vlastně,
4: s Šebrlem, jasně. Protože trénuje na Dukle.
3: Jasně.
4: Druhou skupinu vícebojařů, mm-hmm. kde Havlíček, Kopecký a další. Mm-hmm. A nemyslím si, podle mě, jak jsem slyšel v Gecizu, tak Roman Šebrle fanděl.
3: Roman fanděl a on to byl navíc, který ti předpovídá těch 9000 někde do budoucna. Tomáš Järvinen je hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mým place je Tomáš Mikael, Jervin Hendeset, bojař atlet. No, Tomasi, každý ho hned napadne, samozřejmě, je to ohraná písnička, setkal jsi se s tím bambilionkrát, ale i mě na to odpověz, protože to určitě zajímá posluchače. Je to neobvyklý jméno, že jo, tady do Česka, takže jak jsi k němu přišel?
1: Máma je Češka, od ní to tolik nemám, ale táta je Fin, takže vlastně po něm Jervinen a Mikael, druhý jméno se domluvili s mámou, protože se jiný nelíbili.
0: Jo, mohlo být jedno z nich tabu prostě a tak si prosadím aspoň toho Mikaela, no jasně. Ale mamina taky byla sedmibojařka, co jsem se vyhledal, teď hlásí, ještě hlásí.
1: Už nehlásí, teďko končila dávno.
0: Ale prostě měl jsi ty jako na vybranou, táta trenér atletiky, měl jsi na vybranou jako nějaký jiný sport, než chodit k tátovi, k mámě do práce trošku a obšlehávat, co oni dělají?
1: Určitě. Já jsem dřív hrál fotbal, úplně první sport, který jsem dělal, tak fotbal.
0: Tam ve Finsku, prosím tě, nebo tady?
1: V Česku. Jasně, FCH je,
0: může bej.
1: A floorball, breakdance, vlastně všechno.
0: Breakdance
1: taky.
0: Jako maličkej teda ještě před těma troublema s tím tříslem?
1: Přesně tak, ještě ve škole to byla druhá, třetí třída, když jsem dělal breakdance.
0: Už tam děti načuchávají těmahle streetovejma věcma.
1: A měl jsem na výběr, protože máma i táta chtěla, abych prostě něco dělal.
0: Jasně.
1: S tátou jsem vlastně trénoval, když jsem byl u něj, chodil jsem s ním na tréninky. Hmm. On mě učil to, co umím doteď a za to jsem strašně vděčný.
0: Čili ty nemusel si úplně pohnout jako s těma základama, který ty vnuknul táta.
1: Přesně tak.
0: Jo. Který teda nespecializoval se na desetiboj, nebo ano?
1: On tak nějak trénoval všechno, mi přišlo, jo. On trénoval...
0: A umí jít třeba s trendama a poradit ti, jaký jsou, víš co, třeba hokej, fočus, tyhle ty věci, prostě jsou dynamičtější než bývaly a ty trendy trenérský jsou prostě jako s tlakem na atletiku, že už nestačí, aby se byl jako lenivej, ale šikovnej fotbalista. Už musíš mít jako všechny ty atributy.
1: No, já bych řekl, že táta se lehce držel trendu, že to nebylo úplně 100%, ale ono na ten začátek bych řekl, že bylo hlavně důležité, že jsme chodili na staďák a něco dělali.
0: A vlastně řekl by si o tátovi teda, že je stará škola?
1: Určitě starší než novodobé.
0: Jasně, ale vyhovuje ti to, jako pasuje ti to do toho, co předvádíš a přináší to výsledky?
1: Na tom začátku určitě. Já jsem teďkon u trenéra Josefa Karase, který měl chvíli pauzu od více bojařů, ale trénoval Helce Leta a další, což nejsou vůbec špatný vícebojaři.
0: No, samozřejmě, že ne. Taky mají dvě jména.
1: Přesně tak.
0: Před svým příjmením, podle mě, jestli si to pamatuju úplně správně. No a jsou teda specialisti trenéři, nebo ti stačí jeden trenér na celý desetiboj, který tě tím jako provází, který ví, jakou máš náladu, blablabla.
1: Tak při závodě mám jenom jednoho trenéra, právě Karase.
0: Jasně.
1: Ale na trénincích se občas spojíme s některýma trenérama právě třeba na Dukle.
0: Jo.
1: Bolek Patera na tyčku, nebo Štěpán Janáček, podle toho, jak má kdo čas, taky na tyčku. A dokonce i s Železným, s Oštěpařem teďko budu mít trénink a koukne se, co by mohl spravit.
0: Jasně.
1: A třeba pak hodím 70.
0: Jo, já jsem zrovna chtěl říct, že vlastně by si měl hodit tak aspoň půlku toho, co hází on, a že už by si byl jako na slušném výsledku, tak ne, tak to chce trošku asi víc.
1: Trošičku víc.
0: Přihodit do tří čtvrtky toho jeho výkonu, ale no. Takže to z toho mi nějak vychází, že nejtěžší je ta tyčka, protože na tu jsou specialisti a střídají se na to by i dva třeba dokonce. A ten pan Karas by na to třeba jako úplně nestačil, nebo prostě potřebuješ víc knowledge nějakého, prostě víc pohledu.
1: Jo, je to asi určitě nejnáročnější, ještě když je to jedna z posledních disciplín, kde už vlastně jsem úplně vyždímanej a už to jde na autopilota, bych řekl. Dost. Minimálně teďkon v Getsizu to bylo dost na autopilota. Mm. A bylo to vidět právě v rozcvičování, kde jsem spadl do šuplíku zpátky.
0: Fakt jo.
1: A lehce jsem si poranil koleno a nakonec jsme to došeli se s lehkým zraněním.
0: To je třeba ze 3 metrů, ze 2,5.
1: No, z 5.
0: Je to z 5? Jako takže si prostě...
1: Bylo to třeba 4,5, 5 a vyletěl jsem přímo nahoru a spadl jsem zpátky.
0: A už nekoriguješ prostě jako dopad, nebo chceš se opřít o tyč a odhodit se
1: někam. Ono vlastně tady v tom skoku...
0: Šuplík je úplně na prd v tomhle případě.
1: Ono v tomhle skoku vyšlo tak, že já jsem si nechtěně přitáhl trošku tu tyč a ona mi vyletěla z toho šuplíku a už jsem se nemohl opřít, abych se dostal aspoň trochu.
0: Ona plachtila někde prostě.
1: Přesně tak.
0: Tomáš Järvinen, nebo spíš Järvinen, Tomáš Mikael Järvinen je hostem Davida Novotného na place.

0: S Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou je Tomas Jarvinen, desetibojař. A mě zaujalo a opřeli jsme se o tyčku a teď mě vlastně bude zajímat, můžeš mě províst, protože ty si použil výraz autopilot, můžeš mě províst prostě jako a posluchače taky desetibojem. Nejdřív úplně obecně, jaký disciplíny jsou v prvním dnu a ve druhým? Pojď.
2: Tak v prvním je stovka, dálka, vrch koulí, skok do výšky 400 metrů.
1: To máme první den za sebou.
2: Přesně tak. Jasně. A druhý den začíná 110 metrů překážek, diskem, skokem o tyči, oštěpem a patnáctkou.
1: A baví tě, že to je ve dvou dnech? Nebo bys byl pro, aby to bylo třeba v pěti, ve čtyřech?
2: Já myslím,
1: nebo v jednom třeba. Jsou takový, ale magořiny, že jsou takový výzvy, kdy ten desetiboj se...
2: Dokonce i hodinový víceboj existuje. Že se celý ten víceboj stěne za hodinu.
1: A tak to už je taková exíba, ne? Malý,
2: no, už je to takový jako jeden pokus a jdeš na další disciplínu.
1: No právě, aby si nestrašil. No tak je to zajímavé. A ty si máš takovej za sebou takovejhle hodinu?
2: Nemám, ne, mám jenom normální zatím.
1: No jasně. Takže a pojďme se teda vrátit. Čili stovka dálka. Představuju si jako laik, že tě to nějak jako extra, že spíš je to v hlavě, aby se nastavila makovice, aby si trefil start ve stovce, aby si to prostě přeběh co nejrychlejc a minimálně unavený šel se prostě jako připravit na dálku. Ta příprava, máte nějak to nějak, kolik minut třeba nebo hodin, nebo desítek minut je mezi stovkou a dálkou?
2: Samozřejmě záleží na závodě.
1: Jasně.
2: Ale většinou to bývá půl hodiny rovnou hnedka po.
1: Jasně.
2: A pak už se to odehrá, nebo jakože je to podle toho, jaký jiný disciplíny se tam zrovna...
1: Jasně, na tom přesně, mítinku na tom, prostě konají.
2: Ano, a podle toho nepřekrývali přesně tak, takže podle toho se to posouvá, jo. Nebo ono většinou vícebaři mívají pauzu mezi nějakou disciplínu trochu delší, aby se stihli najíst.
1: Ještě, jasně.
2: Přesně tak. A většinou to bývá právě po kouli.
1: Čili první tři jsou jakoby bez jídla a v celkem rychlým sledu.
2: Ano.
1: Ale musíš si připravit rozběh na dálku a, jo, a nějaký tréninkový pokus.
2: Je tam minimálně půl hodiny mezi disciplínama.
1: Jo,
2: takže se tam stihne vlastně rozcvičit úplně znovu skoro.
1: No a na kouli se netěšíš, protože prostě si musel změnit to, ale nicméně máš jí za sebou a jdeš se schutí jako nabaštit. To je jako...
2: Přesně tak.
1: Tatranka a banán, nebo doplnění cukrů, nebo nějaký...
2: Většinou normální jídlo.
1: Fakt
2: já,
1: jako normálně
2: já osobně mám...
1: ze šesti, pojď.
2: Skoro.
1: Fakt
2: skoro.
1: Se normálně jako nabaštíš.
2: Jo, třeba
1: jako
2: to... v Getsizu jsem měl burger. Normálně mezi.
1: A věděl jsi to dopředu a vlastně jako stíháš se těšit třeba na ten burger v průběhu třeba dálky, jako vzpomeneš si,
2: vůbec,
1: že tě čeká.
2: Vůbec, ne.
1: Až to projede.
2: Jak jdu na autopiloto, tak...
1: Jo, ale ty jsi říkal autopilot, že přijde až třeba jako později. Máš pocit, že někdy přijde autopilot už u koule a vlastně autopilot i hamburger. Co si stihneš za tu jako za ten desetiboj užít?
2: Atmosféru?
1: Jo. A užiješ?
2: Bolest?
1: A bolest si taky užíváš?
2: Jo, zrovna tuhle stůl více bařskou, jo.
1: Patříš do nějakého salonu SM, jestli si užíváš bolest, kamaráde?
2: Ne, to se specifická bolest mi přijde. Nevím, mně to připadá, že žiju v tu chvíli. A jsem fakt
1: chápu.
2: Rád, že konečně můžu dělat ten víceboj a i když to bolí, tak jsem rád.
1: Jasný, ale nesmí to být ta zraňující, ne?
2: To ne, určitě ne, ale ta unavová.
1: Ta sebezničující, která to, ale ví, že ti jako máš zakyselený sval.
2: Přesně.
1: No, to je v pořádku takhle.
2: Jo.
1: Tady jsem. Přesně. A tady mě máte. Dobře, tak teď jsme se najedli po kouli a jdeme
2: na výšku.
1: No to může trvat docela dlouho, protože ty výkony vaše jsou nevyrovnaný, že jo, jsou výborní skokani a mizernější skokani a někdo si dá nízko základ. A
2: přesně tak prostě a většinou se skáče na třetí pokus, takže se to celý prodlouží.
1: A čím to je, jakože, že proč plejtvat těma pokusama? Proč si to necháváš na třetí pokus?
2: To můžu říct taky komukoliv, aby vyskočil co nejvejš.
1: Že jo, vyskoč, no jasně.
2: A pak nevyskočí tak vysoko, já mu můžu říct, aby skočil ještě vejš.
1: No jo, je to tak. Takže vejška spolikne, spoliká hodně času.
2: Určitě. A já bych řekl, že mě zrovna i spoleká dost energie.
1: Ale jsi napapanej hamburgeru, takže jako...
2: To jo, to jo.
1: Dobře, pojďme po vejšce a zavíráme den první.
2: Přesně tak, čtvrtkou.
1: To je čtvrtka, to je prostě pro mě humusná trať, kdy prostě běžíš naplno celý závod. Říká se, vystartuješ, je to sprint, ne? Dvoustovka, to je sprint.
2: Přesně
1: pak
2: tak.
1: Pak musíš přežít třistovku a pak finišuješ.
2: A pak už jenom umíráš.
1: Pak už jenom finišuješ do cíle. No a to musí být teda hrozná, jako hrozný zápřah. Nicméně, ta hlava může být nastavená, že už tě ten den nic horšího nepotká.
2: To jo, ale já upřímně tu čtvrtku mám rád.
1: Máš jí rád?
2: Mám jí rád. Mám jí rád. I když to bolí, tak jí mám rád.
1: Právě proto, že to bolí. Tak. To už jsme tě trošku pozdali. Tomas Järvinen je hostem Davida Novotnýho.
0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na place je Tomas Järvinen, desetibojař. A my jsme ve druhém dnu desetiboje, máme za sebou pět disciplín, jsme na jedený hamburgeru a teď vlastně, jaký, než se probudíme na ten, dá se spinkat, trápí tě, prostě tahá tě něco, no. Hlava může být spokojená, nespokojená, v obojí se může promítnout do toho, jak se vyspíš. Spánek důležitý mezi těma dnama, ne?
2: To určitě, ale my tomu rádi říkáme vícebarský spánek.
1: Uhum. To znamená?
2: To znamená, že máme zavřený oči a nespíme.
1: Takže bdíte?
2: Není to úplně nejideálnější spánek, ale teďko zrovna...
1: A odpočívá teda jenom tělo, hlava frčí někam.
2: Většinou jo, no, ale teďko zrovna v Getsizu se mi povedlo usnout hezky.
1: Jo.
2: Nevím jak to, ale spal jsem nádherně.
1: Tak třeba jsi byl tak akurátně krásně utahaný, že prostě to přišlo.
2: Je to možný.
1: Hajinky, hlava nefrčela.
2: Ale pak třeba na těch velkých akcích, tak je problém to, že většinou se začíná hrozně brzo a končí strašně pozdě. Jasně. Je to roztahaný do celého dne a dost často se stane to, že skončíme v 11, dostaneme se na hotel ve 12, než dojdeme na masáž, tak už je půl jedný.
1: Musí být, to je prostě...
2: Jo, je to hodně důležitý.
1: Je to důležitý, aby byla nějaká relaxace i tohohle charakteru.
2: Přesně, no a pak většinou ráno prostě vstáváme třeba v 5-6 ráno.
1: Takže fakt jdete poslední spát a první stáváte.
2: Většinou jo, na těch tak velkých akcích.
1: Já jsem si představoval právě, že tam máte moře času, tak vy nemáte moře času jako na to, abyste se dali dokupy.
2: Ale zrovna v tom Getsizu je to nádherný. Tam toho času je hodně, nebo času. Tam většinou, nebo začínali jsme první den asi v 10:30 a druhý den jsme začínali v 9, takže to bylo...
1: To je takový ideál.
2: Bylo to hezký.
1: Kdyby to takhle šlo vždycky. Ale Getsiz je takový jako 10.

0: Nebo oblíbená?
1: Celkem oblíbená, jo. Mám ji rád, jo, i když jsem několikrát spadnul už na nich.
0: Fakt.
1: Teďko v hale.
0: Bez odhadu.
1: No, poslední překážka jsem zavadil a udělal jsem kotrmelec do cíle.
0: Aha, no tak ale cíloval si teda.
1: Cíloval jsem, ale zpomalil mě to hodně, no.
0: To asi jo, no.
1: A zranil jsem se u toho taky, takže... Mě provází teďko minulá a předminulá sezóna samý zranění.
0: Jsi moc mladý na to, aby si byl zraňovaný, že jo? To prostě musíš dávat
1: já
0: pozor.
1: Vím, no.
0: Musíš dávat pozor, aby tě nám pán Bůh zachovat tě ráčil prostě na další desetiletí. Tak musíš dávat pozor a nekutálet se do cíle, nedá se svítit. No a není to, že poslední překážka, není už hlava prostě jako v cíli právě, že není už hotovo a nepoceníš, co si...
1: Neřekl bych.
0: Klopejtl si dřív možná někde.
1: Klopejtl jsem o překážku dřív, jasný. Ale to bych neřekl, že je takový problém. Spíš byl problém v tom, že jak jsem vysoký, tak poslední překážky pak už začíná být dost natěsna a už tam není tolik místa se dostat na tu překážku. A kvůli tomu jsem podle mě i spadl na těch překážkách v hale.
0: Jo, jasný. Dobrý, tak nějak jsme se dokutáleli do cíle 110 překážek a čeká nás diskus.
1: Disk, to je teďko upřímně jedna z mých nejoblíbenějších
0: disciplín. Fakt
1: jo? Teďko mě fakt začala bavit na soustředí, kde jsme byli.
0: Super.
1: A fakt mě baví se tam točit v tom kruhu.
0: A máš taky nějakýho special trenéra na disku?
1: Ne. Řekl bych, že zrovna tady na tom. Karas je na disk hodně slušný, hodně solidní.
0: Jasný, jasný.
1: A řekl bych, že má co nabídnout
0: prostě.
1: Do toho tréninku.
0: Jo.
1: Ale to vlastně ve všech disciplínách. Jako
0: jo, to chápu.
1: Fakt je dobrý.
0: Je důležitý vlastně a předpokládám, že velmi, i aby si byl na jedné notě jako s trenérem, abyste si vyhovovali.
1: Určitě.
0: Už v tom, že on o tobě ví, že máš rád bolest, tak na tebe někde jako dupne a někde ti jako schválně ublíží, ať to nemáš tak jednoduchý.
1: Jo, já bych řekl, že vlastně ta skupina tak je druhá rodina. Takže,
0: no to je, to,
1: takže
0: to se tak
1: je
0: říká.
1: To hodně důležitý, abychom si sedli v té skupině a proto i trenér nebere do skupiny jen tak náhodný lidi, ale fakt se jako vybírá,
0: je
1: aby to sedli.
0: Je takový
1: dalo
0: casting.
1: By se říct.
0: Jako ptá se i nás,
1: jestli tohle, jo nebo ne.
0: Ty brďo. To je docela výrazný, no, tak jasně, chápu, do rodiny taky nepřijmeš každýho, že?
1: Přesně.
0: Dobrý, tak jsme za diskem, překonali jsme ho, je to teda oblíbená, rád se točí v kruhu, dobře, a jdeme na tyč. Tak ta je zdlouhavá, podle mýho názoru.
1: Je to většinou zdlouhavý.
0: Náročná jak prase, to je prostě takový atypický, to je až gymnastický sport, než víc, než atletický.
1: Je, a jak jsem říkal, tak už ty poslední disciplíny už jsou na autopilota a zrovna ta tyčka je hodně technická a dá se tam dělat jednoduše malá chyba, která tě stojí ten pokus.
0: No jasný, no. A opravdu je to dlouhý, to mi přijde i delší než vejška, ne?
1: Určitě to delší, protože...
0: Máš i delší čas jako vlastně i na skok, ne?
1: Ne, je tam minuta. Stejně jako ve vejšce.
0: Aha.
1: Pak samozřejmě, když seš sám ve skupině,
0: v soutěži.
1: Na sektoru, to jsou 2 minuty, dvě. Myslím, že to měnili.
0: Přibývá
1: času.
0: Aby si měl nárok na výkon.
1: No a tam je spíš zdlouhavý zvedání a posouvání stojanu. Tam na čem stojí ta laťka, tak on se vlastně posouvá dozadu nebo dopředu.
0: Jasný.
1: Podle preference toho skokana.
0: A zbývající 2 disciplíny si ještě necháme, protože nám čas s tebou krásně letí. Tomas Järvinen, hostem Davida Novotnýho na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Novotný na place a se mnou na mým place Tomas Järvinen, desetibojař, atlet. My jsme se prodrali osmi disciplínama, já teda s tebou už trpím na tý tyči. Máme ji teda na autopilota odskákanou a jdeme na voštípek. Úplně si zase umím představit, promiň, ale že by ti, když ti sedí disk, tady se sice netočíš do kruhu, ale trénuješ i s Honzou Železným, že by ti jako mohl jít a může tě i bavit. Oštěp.
1: Jo, mě vlastně baví každá disciplína z toho deseti boje, takže jo, baví mě. A řekl bych, že i celkem jde na více bojaře. Není to samozřejmě nejlepší, ale ani určitě nejhorší. A, no... Je to pak už takový jako relax, mi přijde.
0: Já jsem měl jako napisku otázku, jestli to není právě takový výdech, jestli z toho autopilota tě oštěp neprobírá jako do toho meziživí zase lidi, i když tě to nebolí, netrpíš, jestli prostě najednou jako, víš, že to příroda, jako hážeš jako, daleko do zeleného.
1: Jo, ale furt myslím, že ten autopilot tam převládá.
0: Jasně, jo.
1: Ale je to zábava. Prostě mrsknout co nejdál, naštvat se a odhodit to pryč.
0: Zapojit tam nějakou emoci.
1: Přesně.
0: Emoce jsou důležitý?
1: Jsou, určitě, jo. Určitě. A já řvu skoro na všem, takže...
0: Řveš jako... jako...
1: Při odhodu. Při odhodu si zařvu,
0: jo.
1: Ale ti to dál vždycky.
0: Posíláš, no protože se bojí toho hlasu, to je jasný, ještě se zatřepe oštěpe koule. No tak to je prostě uvolnění nějaký energie, ne? To je ten zbytek. A nevyčítá ti právě trenér, kdybys to řvaní, vole, zapojil do toho vrhu, tak tam máš prostě jako 14.
1: Ne. Ono upřímně, ono, když je to fakt dobrý vrh nebo hot, tak ono to řvaní jde samo od sebe, že to prostě... ani... Prostě samo od sebe to vylítne.
0: Seš jenom trouba toho, jo. Seš jenom nějaký nástroj toho a je to...
1: Protože jak tam zabere celý to tělo, tak to udělá...
0: Je to spontánní.
1: Vlastně
0: do nějakého uvolnění. Dobrý, a teď se jdeme zařvat na 15. stovku a to řveš každý krok teda.
1: Je to určitě moje nejméně oblíbená disciplína.
0: Opravdu, ale tak to bych řekl, že je u 90% jako více bojařů.
1: Já bych řekl, že klidně u 100%.
0: 100% nesnáší 15.
1: Jo, jako... Není to, řekl bych, ani zábavný, prostě kroužíš dokola, ale je to takové ukončení prostě toho víceboje, je to protrpení si celým tím vícebojem, to zakončíš ještě největším trpením ze všech.
0: Jasně, a jestli jsem dobře poslouchal, tak to by tě mělo jako hodně bavit, ale zase i na druhou stranu, ty máš načteno, kolik potřebuješ na koho, ne bodů, ale vlastně vteřin což znamená de facto, že už vlastně víš, jaký náskok je cca kolik vteřin a že prostě v tom může být ta zábava toho počínání 15. stovkařského.
1: Jako ano, u některých, který mají naběháno.
0: Jasně.
1: Já osobně nemám ještě tolik naběháno, jasně, protože s trenérem ještě netrénujeme úplně 100% jako více bojař. Jak říkal na nějakém rozhovoru trenér, že já jsem tak na 40% toho, co by měl více bojař trénovat. Což znamená, že ještě nemám naběháno a je to takový, že já prostě běžím a chytnu se jednoho člověka a běžím za ním.
0: Jasně, on se potom od tebe odlepí a pak se chytíš dalšího.
1: Přesně.
0: Takže vlastně tahle soutěživost a tohleto počítání vteřin se tě ještě úplně netýká.
1: Ještě ne.
0: Že
1: ještě
0: tolik potýkáš se sám se sebou vlastně jako na té trati.
1: Právě třeba v Peru na mistrovství světa juniorů, tak tam mi řekl trenér, že mám běžet, že nemám běžet 29, že si poběžím 29, tak budu 10 bodů za světovým rekordem a běžel jsem 29.
0: OK. No a co? Hele, a v Peru jste běhali ve vejškách nějakých?
1: Ne, to bylo dole v Limě. Ne,
0: takže se nedejchalo jinak.
1: Ne, ale bylo tam hnusně. Bylo tam zima, pršelo, smogovej déšť. A nebyl to určitě můj nejlepší nebo nejoblíbenější závod.
0: Taky jsem se chtěl zeptat vlastně, jak počasí ovlivňuje tvoji náladu a ty jsi světlej, já si dokážu představit, že když je úplný vedro, takže jako vyhledáváš stín a zalejzáš, jako bych zalejzal já, ale co jako ti vyhovuje a co ti nevyhovuje?
1: Tak
0: to se počasí.
1: Vyhovuje mi určitě teplo, vedro. Ono,
0: teplo vedro, jo?
1: V teple, ve vedru se dělají nejlepší výkony a hlavně tam je nejmenší šance toho, že bych se zranil.
0: Protože svaly jsou
1: zahřátý, může se vlastně i trošičku méně rozcvičit. Jasně. Že to vlastně, já jsem dost podobně rozcvičený jako v zimě, kdybych se rozcvičoval třeba 2 hodiny.
0: Že ti sluníčko pomůže prostě.
1: Přesně.
0: Že se zahříváš.
1: Ale jako všichni ví seba, že se schováváme, takže, no, protože jasně. To bere energii. To sluníčko.
0: Vysává zároveň.
1: Vysává, takže...
0: Jasně. Takže nastavit jenom haxny.
1: Přesně tak.
0: Hlava ve stínu a relaxuje. No a co nějaký ty extrémy? Vítr je nepříjemný určitě. Jako
1: vítr na tyčku, na tyčku je to nejhorší. To, jak foukne buď to proti nebo ze stran, tak je to těžký, ze strany těžký manipulovat s tyčí, protože jasně. Jak to foukne, tak ta tyč může odletět trochu doleva a pak to musíte korigovat
0: no, jasně.
1: Celým tělem, aby zasunul správně do šuplíku. Jediný vítr, který je dobrý, je dozad.
0: Je dobrý dozad, jo?
1: Je dobrý dozad, protože běžím rychlejš.
0: No běžíš rychlejc, ale vlastně máš nějak nastavíno a ve chvíli, kdy tam budeš dřív, tak vlastně hrozí, že to sundáš už nohama třeba.
1: To jako... jo, ale zase, když běžím rychlejš, tak jasně. Si můžu vzít větší tyče, nebo tvrdší tyče, jasně. Takže mě to vyhodí vejš. Takže v tomhle tom je to výhoda.
0: Jasně.
1: Vlastně na každý jiný disciplíně až na disk. Je dobrý zaďák
0: a lepší zaďák.
1: Proťák je dobrý na disk, protože ono to chytne vlastně toho
0: fakt,
1: disku
0: jo,
1: a letí to dál.
0: To jsou věci. Co pršeníčko a takový jako extrémy?
1: To... Zase na tyčku to je špatný, nic, protože kloužou ruce, jasně. Takže většinou se fakt hodně schovávají tyče, nebo házejí se pod stan, nebo deštník, hodně se to utírá. Ale jinak ještě vlastně na disk a kouli, je
0: jo,
1: to kruhový.
0: Protože musíš, no jasně, no, otírat kruhu, tak... i kruh, i materiál, ne, jako kterým... No,
1: přesně, tak v tom je to špatný, ale na 15 je to třeba skvělý.
0: Tomas Järvinen, dokončili jsme spolu 10 boj, ale máme před sebou ještě jeden vstup, tak se těšte. Tomas Järvinen, 10 bojař, hostem Davida Novotního na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place se mnou, na mém place Tomáš Jarvinen, desetibojař. My jsme hovořili o tom, že vlastně je to taková rodina a mně se na těch desetibojařích musím říct jako líbí, že vlastně dlouhý leta, co to sleduju, tak si vlastně přejou docela. Jo. Že jsou to takový sportovci, který jsou rivalové, ale v takovým tom chlapským slova smyslu, v takovým tom rytířským, jakože jsou to takový rytíři, no. Tak. Promiň, jo, vlastně, jo, v tom je otázka, i když zatím není otázník, tak prostě.
2: No, ono vlastně, my nebojeme proti sobě, ale sami proti sobě. Ne proti ostatním, ale proti sobě, abychom to zvládli a nějak dokončili ten víceboj. Hmm. Jako na 15 potom už je to takový, že se snažíme předběhnout toho druhýho, i když já tolik ne.
1: Jasně.
2: Ale já se snažím nějak přežít.
1: Jasně.
2: Ale jinak bych řekl, že se to dost přejeme a právě v tom Getsizu to bylo skvělý, že vlastně i Ehammer, který vyhrál, tak se mnou bavil, jako kdybychom se znali 10 let.
1: A znáte se jak dlouho?
2: Vlastně rok.
1: Dobrý, ale to je prostě někomu uletí rok a seznámí se s někým a někdo prostě nabere přátelství jako na celý život, no, jako a máš tam nějaký kamarády, kterýma bys si šel na pivo, možná vlastně chodíte na pivo?
2: Tak jak jsme z jiných
1: jasně. Státu,
2: tak je to v tomhle jsem trošku náročný, ale v Česku, jo? Chodíme.
1: Jo, jasně.
2: Jo,
1: tak, ale tak jako po tréninku, to chápu. A to máš lidi, který znáš, ale tam jako, že vlastně, hele, teď jsme si tady dali prostě to, dali jsme si na tlamu a ty jsi zraněný takhle, já jsem zraněný takhle. Pojď na pivo, ještě stihnem v Getsizu, je na náměstí otevřínu.
2: S někým jsem si dal v Getsizu.
1: Vidíš, tam, tak trefa. Tam,
2: takže
1: trefa.
2: Jsem si dal v Getsizu,
1: no, tak
2: ale
1: to je super.
2: Ale
1: ty o tom možná nemůžeš mluvit, viď? Aby
2: ne,
1: prostě,
2: můžu.
1: Ne, Tomasi, hele, nech toho. Žádný pivíčko, ani v Getsizu, ne.
2: Já si dávám dokonce i před závodem, aby se mi hezky spalo a je to takový můj rituál.
1: No to je asi možná dobrý, když nemáš jinou techniku na to spaní, no. Který je důležitý, aby si prostě byl, silnej, tak prostě proč by ne pivo?
2: Já jsem si do Peru přivezl plzničku, takže
1: a v Peru by si měl spíš jako žvejkat nějaký ty jejich lístky, aby ti bylo fajn a aby si dobře spinkal.
2: No to by mě asi do pingovka chytla.
1: A nebo by si nespinkal už vůbec a vůbec nikdy. Hele, jak je to třeba se stadionama, když pominu soupeře a že jste kamarádi, máš nějaký stadion, který je ti libej a máš nějaký naopak, který jako nesnášíš?
2: Nemám žádný, který bych nesnášel.
1: Jasně.
2: Ale mám rád Duklu třeba.
1: No, protože
2: já na ní
1: prostě
2: trénuju.
1: Je to takový ale mateřský klub.
2: Upřímně ani nevím, já jsem jí měl rád ještě předtím, než jsem tam trénoval.
1: Že je vidět do Prahy dozadu, když makáš, když ti dá trenér schody, jako to.
2: To ani ne, spíš jako v závodě, jako dobře se mi tam závodí.
1: Jasně. A je to tím třeba, že to máš jako vomáklý, že znáš každý drn, že znáš na tartanu ty hrbolky a prostě jako písek je ti vlastní, nebo
2: ani víš, ne, co? Spíš jenom prostě mám rád ten stadion, je tam hezky postavený.
1: Fouká tam většinou dobře. Víš, jak se na něj dostaneš, přesně. Kde zaparkuješ, jak to bude probíhat, takže ta familiárnost toho stadionu je ti blízká.
2: A i tvrdost
1: jasně,
2: tartanu. Aha. A vlastně všechno tam mám rád.
1: Vyhovuje. A který ještě zahraniční, dejme tomu, jakoby.
2: Zahraniční, upřímně v Peru byl fakt pěkný.
1: No vidíš, a přitom to tam bylo hnusný.
2: To bylo jediný, co tam bylo jako hezký, mi přišlo, zrovna tam, kde jsme byli.
1: Dobrý.
2: Ono to tam bylo hodně rozbouraný, že tam byly ty favely, prostě
1: jasně.
2: Otevřený baráčky a smog a fuj.
1: Jasně, fuj, ale stadion z toho trčel nějakou svojí pohodou.
2: Jo, stadion byl velký, hezký, jenom tam nebylo tolik lidí.
1: A co se týká lidí, to zase asi Getsiz vyhraje.
2: Určitě. Getsiz, vlastně pravda, Getsiz, taky nádherný
1: no,
2: stadion,
1: tak
2: kde se krásně závodilo.
1: Ale to je i tou atmosférou kolem, ne? Že ty lidi tlučou tam do těch.
2: Přesně, tam to žene hodně dopředu.
1: Jo, je mi to jasný. Co olympiáda, je visí ti nad hlavou jako velká výzva?
2: Určitě. Já bych se tam strašně rád dostal. Zatím podle výsledků bych snad se mohl dostat, jenom musím zůstat zdravý a
1: jasně.
2: Musím ukazovat stejný nebo lepší výsledky
1: jasně,
2: než teď.
1: Jasně. No tak jo. Děkuju moc krásně, mi to s tebou uteklo. Prostě doufám, že to nebylo tak zahlcující a že jsi nejel na autopilote jako při deseti boji. Moc ti děkuju za tenhle rozhovor.
2: Já taky moc krát děkuju.
1: Tomáš Järvinen byl hostem Davida Novotného na Place.
0: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Beyoncé Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
0: Praha žije.